0: to v životě chodí, nedá se nic dělat, musíme o dům dál.
1: Radio Junior.

0: už máš jenom Marušku, co tě hladí po růžku.
1: Radio Junior.

mě začala zmáhat. Pošlete někoho pro prášky, nalejte mi živou vodu.

0: tap tap tap tap tap tap tap tap.
1: Jedna tlapka, druhá tlapka,
0: tap tap.
1: Posloucháme ticho šlápka,
0: tap tap.
1: Jak si tady tiše šlapka,
0: tap tap.
1: Jedna tlapka, druhá tlapka,
0: tap tap.
1: Ticho šlápku, mlcho šlápku,
0: tap tap.
1: Ukaž nám svou měkkou tlapku,
0: tap tap.
1: Snad ti na ní roste peří,
0: tap tap.
1: Tomu se však těžko věří,
0: tap tap.
1: Snad máš na ní vátičku,
0: tap tap.
1: Bys nevzbudil mátičku,
0: tap tap.
1: A nebo květy pampeliší,
0: tap tap.
1: Ty jsou možná ještě tiší,
0: tap tap.
1: Jedna tlapka, druhá tlapka,
0: tap tap.
1: Posloucháme ticho šlápka.
2: Posloucháš?
3: Rádio Junior.

brznečil, je ví, že hezky hřeje, když mráz kouše do uší. Pak si v teple posedí a tak ani nevědí, že než kožit čepice, že daleko více hřeje láska

Milé děti, nevím sám, co vám dneska zaspívám. Třeba, jak jsem včera na ulici potkal malou chobotnici, nevím, co jí napadlo,

Ich kann mir mal

0: tak zvát ku dnešnímu?
1: Že pak bydlí přibližně severně či jižně stařenka šedivá, kde pak asi přebývá.
2: Vrků, vrků, vrků, vrků, já tě dobře vidím, vlku.
0: Kdo to volá? Co to bylo?
1: To jen listí ševelilo.
2: Vrků, vrků, vrků, vrků, já tě dobře slyším, vlku.
0: Děkuji.

0: jdu domečku zděném, vždy uklizeném, tak já jdu, tak já jdu.
1: Posloucháš Rádio Junior.

0: kročíš od zimy, tam je plačtivý den. Pěkně tě prosíme,
1: počkej.

0: Rádio Junior.
1: Kakao se rozlilo, moc a moc se zlobilo. A Ludmila plakala nad tou louží kaká. Pardon, řekla Ludmila.

vedle s tichou rozkoší. Tam si hroši lenoší, lvy a taky tygříci nemohou mi odříci podívanou krmení.

0: počkej.
1: Hele, Vendelí, nezdržuješ. Už jsi jednou byl.
0: No jo.
1: Bojíš se hodně?
0: Středně.
1: Jak je to středně?
0: No, vršek by šel a spodek nechce.
1: Jen pojď.

0: Ingenira.
1: Záverečná vieta.

0: ptakopiska jmenuje se Takopisčátko.
1: A štěňátko Klokana jmenuje se
2: Klokaňátko.
0: A štěňátko Ježury
2: Ježurátko.
0: A štěňátko Kasuára
2: Kasuárátko.
1: A co štěňátko?

koňátko a štěňátko, jaguára, jaguárátko.

0: štěňátko Danka, Dančátko a štěňátko Ježka.
1: Ježátko.
0: Ježkátor.
1: Co?
0: Ne.
1: To ne, to ne.
0: Má zuby, takže Ježkátor.
1: Ježolátko.
0: Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne. Prostě Ježkátor.
1: Hele, a co? Ježkoláček.
0: Ježkoláček. Ježkátor.
1: Ne, ne, ne.
0: Ježkátor.
1: Ježkolačka.
0: To je jasné. Ježkátor říká.
1: A teď je to má.

rozumíš, ale důležité je sdílet pravidelně, třeba dejme tomu 9 večer, si vyfotíš fotku, dáš na to nějaký dobrý filtr, prostě nazdílíš to na face rovno a jedeš, chápeš to.

Čuj, zpívá pěnkava v naší zahrádce. V naší zahrádce je hezky, tralalala, v naší zahrádce je hezky.

hráče vážné hudby. Paganini by se za ní nemuselo stydět, kdyby teda hrálo víc na kytaru. Už jsme se přiblížili, já vás upozorním odpočítáním, je to kratičký, ale krásný kousek, abyste to neprošvihli. 3, 4...

Vidíte, a jsme tam zas. Onda trači, nutri je, tráči, nutri je. Kam se člověk ukryje, kam se ukryje. Hryzne-li mne téží hryznu, vy pak za nás držte tryznu. Zpívejte nám rekviem, až se zabijem. A zpívejte nám rekviem, až se zabijem. Radio Junior.

Už když se v zoo narodil, byl to moc divný krokodýl a bíložravců záviděl zelí. Už když se v zoo narodil, byl to moc divný krokodýl.

Pána miluje nudle, mrkev, housku a nebo pomfrity po francouzsku, jablka, hrušky, knedlíky, melouny, tvaroh, papriky. Když se ho ptali reportéři, co asi nejspíš po večeři, odpověděl jim roztouženě. Když se ho ptali reportéři, co asi nejspíš po večeři, buchtičky v jahodové.

Ja milujem nudle, mrkev, housku anebo pomfrity po francouzsku, jablka, hrušky, krenlíky, melouny, tvaroh, papriky. Zatímco potom chrupal višně, řekl těm reportérům pišně, vy pane jistě jíte busty. Zatímco potom chrupal višně, řekl těm reportérům pišně, já nechci být tak jako vy tlustý. No to je rána pro Krista pána, máme tady krokodýla, vegetariána. Miluje nudle, mrkev, housku, nebo pomfrity po francouzsku, jablka, hruška.

je. Ve vteřině abraka vykouzlíme si draka a stvořivé erupce zralý banán ve slupce.

Vždy jím mango a nejvyšší mám rang. Já jsem víc než člověk, jsem král orangutan. Jsem král všech králů král, jsem král orangutan. Vždyť já jsem králem opic všech, jsem v džungli prominent. Jsem králem již už ne.

0: Posloucháš?
1: Rádio Junior.

Sfortuna zdar? Zdar! Sfortuna zdar? Zdar! Sfortuna zdar? Zdar!

0: tajná policie?
1: Alpha One.
0: A nebo agent, co nás vystopuje?
2: A nebo UFO z galaxie?

0: Zlatá lásko, rád tě mám.
1: Radio Junior.

0: Žili byli...
1: Ne, to není začátek pohádky.
0: Neuvěřitelné příběhy, které uslyšíte v podcastu Žili byli, se totiž opravdu staly.
2: Seznamte se s celebritami i zapomenutými osobnostmi dějin.
0: Je pravda, co se o nich říká?
2: Těšte se na historické historky, drby i fakta.
0: Věděli jste, že Napoleon nebyl prcek? Marie Terezie měla 16 dětí a Masaryk nerad pil vodu?
2: Nalaďte si vždy v pondělí v 6.30 naše vysílání. Všechny díly i pracovní listy pak najdete na
0: radiojunior.cz.

0: holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin a zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.
1: Na okoš je cesta jako žádná ze

začínám se obávat o své bezpečí, neboť každou chvíli něco tady kvílí, neboť každou chvíli něco z džungle

voda šblunka, žába zdáliku něká. Tyhle zvuky podivné mi nějak nesvědčí. Neboť každou chvíli něco tady kvílí, neboť každou chvíli něco z džungle.

0: v puse ani slinu. V batohu mi zbejvá jen paštika zaječí.
1: A k tomu každou chvíli něco tady kvílí.
2: K tomu každou chvíli něco z džungle

0: Posloucháš?
1: Rádio Junior.

0: Expedice Sever na Rádiu Junior je v plném proudu.
1: V srpnu se vydáme na švédský venkov, konkrétně do Bulerbinu.
0: Děti z Bulerbinu od Astrid Lindgrenové jsou naším novým čtením na pokračování.
1: Zaposlouchejte se do příběhu plného dobrodružství a přátelství.
0: Na Rádiu Junior vám ho povypráví Bára Hrzánová.
1: Zvídavec ani trenduj samozřejmě v Expedici Sever na Rádiu Junior nesmí chybět.
0: Připomeneme si všechny severské díly, které za 5,5 roku ve Zvídavci vznikly.
1: V Trenduj pak Eva s Aničkou proberou, bez čeho v létě nemůžete být, a rozhodně zazní i severské tipy.
0: Nenechte svůj mozek a styl lenošit ani v létě.

0: Cestujete rádi za devatero hor, devatero řek a devatero údolí, abyste se potkali s kouzelnými bytostmi, princeznami, princi nebo třeba Karkulkou?
1: V tom případě vás jistě bude zajímat, že vám to jede ve 13 a ve 20 hodin každý den ze stanice Rádio Junior.
0: Velká pohádka je váš expres do pohádkového světa.
1: A když to nestihnete, mrkněte na web radiojunior.cz nebo na Můj rozhlas.
0: Takhle vám náš pohádkový vlak už nikdy neujede.

0: Ahoj holky a kluci.
1: Prázdniny se blíží a opět jsme pro vás připravili letní speciály se vším všudy.
0: Kamže se letos vydáme?
1: Tady je malá nápověda.
0: Celé prázdniny budeme poznávat nejrůznější severské země.
1: Švédsko, Finsko, Norsko, Island,
0: Dánsko, Kanada, Aljaška a další.
1: Severu se dotknou i pravidelné pořady Rádia Junior.
0: Hitparáda bude hrát ty největší severské pecky.
1: Žili byli zapátrá do historie tamních osobností.
0: Ze zvídavce se třeba dozvíte, jak vznikají vločky.
1: Nudit se nebudete ani u Trenduj nebo Všudy kuku.
0: A k tomu všemu jsme si pro vás připravili dva výrazné tituly od Astrid Lindgrenové.
1: V červenci repríza Pipi dlouhé punčochy.
0: No a v srpnu zcela nová četba legendárních Dětí z Bulerbinu, tentokrát v podání herečky Báry Hrzánové.
1: Vaše Rádio Junior.
0: Více na webu radiojunior.cz.

0: Naše rádio není jenom slyšet, je i vidět.
1: Nevěříš?
0: Tak si najdi YouTube kanál Rádia Junior a přesvědč se na vlastní oči.
1: Podívej se na naše vysílací studia a moderátory v akci.
0: Těš se na videozáznamy živých rozhovorů s herci, zpěváky a dalšími mega zajímavými hosty.
1: A to zdaleka není vše.
0: Mrkni na YouTube kanál Rádia Junior a dozvíš se to.
2: I'm another year older. I won't cry about you anymore.

0: paráda Rádia Junior.
1: Ahoj, já vím, že už to určitě víš, ale pro jistotu připomínám, že hit paráda Rádia Junior odjela na dovolenou a místo ní si teď o letních prázdninách můžeš vychutnávat ledově vychlazenou star parádu, plnou těch největších hitů ze severských zemí. Minule jsme byli v Norsku, příště nás čeká Dánsko a dneska... Dnes se společně zaposloucháme do hitů země tisíců jezer, saun, polární záře, mumínku, Angry Birds, sobů a také jedněch z nejšťastnějších lidí na světě, z nich velká část miluje metal. Už víš, o které zemi bude řeč? No jasně, že o Finsku.
0: Star paráda s Klárou Novákovou.
1: Možná ti překvapí, kolik světových hitů právě ve Finsku vzniklo. Některé znáš z TikToku, jiné z Eurovize nebo z počítačových her. Nevěříš mi? Tak schválně. Když řeknu názvy skupin, jako je The Rasmus, Apokalyptika a Nightwish, nebo hitovky Freestyler, Finská polka nebo Cha-cha-cha, uvidíš, že spousta songů ti přijde povědomých a kdo ví, třeba se zamiluješ i do finské elektronické muziky, popu, rocku nebo metalu, na kterém Finové naprosto ujíždí. Tak si připrav batoh, nasaď zimní čepici a vyrážíme na další hudební expedici Sever.
0: Soutěž.
1: Zaposlouchej se do 13 finských písní a na mail radiojunior@rozhlas.cz mi napiš, která se ti líbí nejvíc a proč. Do předmětu připiš Star paráda. Vyhrát můžeš balíček plný merče od známých zpěváků, zpěvaček a skupin. Podrobné info k soutěži a seznam následujících 13 písniček najdeš na webu radiojunior.cz v článku ke Star parádě.
0: Star paráda Rádia Junior.
1: A teď už jdeme na to a začneme s skladbou, kterou si už určitě někdy slyšel anebo slyšela. Možná ani nevíš kde a právě v tom je její kouzlo. Stojí za ní DJ Darude a jeho single Sandstorm patří mezi nejslavnější elektronické skladby všech dob. Vznikl už v roce 1999 a dodnes zní na sportovních stadionech, v televizních přenosech, počítačových hrách i na internetu. Zajímavé je, že v něm neuslyšíš jediný zpívaný text. Přesto ho poznají miliony lidí po celém světě během několika vteřin. Darude vlastním jménem Tony Ville Henrik Virtanen se narodil ve finském městečku Eura. A i když pochází ze severu, kde velkou část roku vládne led a sníh, tak my se právě teď díky němu společně proběhneme písečnou bouří. Darude, Sandstorm.

0: Jak se ti líbila legendární hitovka Sandstorm od finského DJ, který se říká Darut? Taky se ti při jejím poslechu zdálo, že běžíš jako o život písečnou bouří? Tak to se ti vůbec nedivím, protože právě tomuto specifickému stylu se v hudební hantýrce říká trance a má tě dostat do tranzu.
1: Star paráda s Klárou Novákovou.
0: A my od elektronické hudby míříme k další finské specialitě. Tentokrát do světa breakdance a rapu z přelomu tisíciletí. Právě tehdy vznikl jeden z největších finských hitů všech dob. Freestyler. A teď kvízová otázka. Tušíš, co slovo freestyler v tomhle songu znamená? Za A. lyžař, který si jezdí, jak chce. Nebo za B. modní specialista. Nebo za C. člověk, který si vše vymýšlí za pochodu. A správná odpověď je za C. Ve světě rapu a hip-hopu freestyler označuje člověka, který improvizuje a všechno tvoří přímo na místě. A přesně v tomto duchu k této písni vznikl i jeden z nejslavnějších videoklipů své doby. Tehdy v roce 1999 ještě nebyly chytré telefony, takže když chtěl někdo poslouchat muziku ve sluchátkách, tak si sebou vozil takový malý kapesní přehrávač, kterému se říkalo MP3. A proto ve videoklipu uvidíš kluka s dredama, který je v metru a pomocí své MP3 opakovaně pouští, zastavuje a vrací zpět nejenom svoje písničky, ale i čas. A tak ovládá dění kolem sebe. No a teď si představ, že se taky dostaneš k takové kouzelné MP3. Co uděláš jako první? Ještě nevíš? Tak přemýšlej. Máš na to skoro celou písničku. Bombfunk MCs Freestyler.

0: Tak to byl legendární freestyler od Bombfunk MCs, jedné z nejvýraznějších finských skupin přelomu tisíciletí. Jejich hudba kombinovala rap, breakbeat a elektroniku. A jejich freestyler tehdy naprosto okouzlil celý svět.
1: Star paráda Rádia Junior.
0: Posloucháš Star parádu Rádia Junior s těmi největšími finskými hity. A teď přichází zpěvák, kterému se často přezdívá finský Justin Bieber. U nás bychom mu zas mohli říkat třeba finský Matěj Plšek. Zkrátka a dobře, prostě finský zpěvák, který se proslavil už jako kluk. Jmenuje se Robin Packalén. Narodil se 24. srpna 1998 a svůj první velký hit vydal už ve 13 letech. Jmenoval se Frontside Ollie. Tušíš, co to je? Za A trik na skateboardu, nebo za B název slavné finské limonády, nebo za C volské oko po finsku. A správná odpověď je samozřejmě za A. Frontside Ollie je skutečný skateboardový trik. Umíš ho? Robin Packalén si ho ve svém videoklipu z roku 2012 střihl. Dělá se tak, že při triku skateboard jezdec vyskočí do vzduchu a otočí se o půl kruh, tedy o 180 stupňů.

0: Star Paráda s Klárou Novákovou.
1: Robin ze svých teenagerských let už dávno vyrostl, stále ale patří mezi nejposlouchanější finské popové zpěváky a po svém mezinárodním úspěchu se singlem Frontside Ollie ve světě skvěle zabudovala i jeho nedávná spolupráce s norským DJem a producentem Alanem Walkerem. Dust. Dostane i tebe.

To byl finský zpěvák Robin Packalén společně s norským DJem a producentem Alanem Walkerem a jejich mezinárodně úspěšný hit Dust neboli Prach. A na tomto songu je krásně vidět, jak spolu obyvatelé skandinávských zemí často a rádi spolupracují. Když se řekne Finsko, Norsko, Švédsko, Dánsko nebo Island, nejde jenom o sousedy na mapě. I když má každá země svůj vlastní jazyk a styl, spojuje je hodně podobný přístup k hudbě i k životu. A často si mezi sebou rozumí víc, než by se na první pohled zdálo. Ale bacha, finština je úplně jiná. Nepatří mezi germánské jazyky, ale do ugrofinské větve uralských jazyků. Proto zní jinak než jazyky ostatních severských zemí. Třeba ahoj se norsky, švédsky i dánsky řekne hej, zatímco finské ahoj zní úplně jinak. Moj, děkuji je zas kítos, ano je kile, ne je ej a nashledanou je nekemin. A právě teď si tuhle nezvyklou řeč můžeme vychutnat v další finské písničce. Ale tentokrát trochu přitvrdíme. Čeká nás song, který v roce 2023 v mezinárodní pěvecké soutěži Eurovize pro Finsko vybudoval naprosto fantastické druhé místo a stal se virálním hitem po celé Evropě. Zpěvák Kerje v něm kombinuje finský jazyk, rap, šílenou energii a refrén, který odteď už asi nikdy nedostaneš z hlavy. Přichází Kerje a jeho ča-ča-ča.

0: Taky ti celou dobu vrtalo hlavou, co slovo ča-ča-ča ve finštině znamená? Tak si představ, že ve finštině neznamená vůbec nic. Ale jako refrén funguje skvěle, že jo? Taky si ho už zpíváš. Ča-ča-ča skončila v celkovém pořadí Eurovize roku 2023 na druhém místě a v hlasování diváků byla dokonce úplně nejúspěšnější. I když někomu tahle hitovka od zpěváka, který si říká Kerrie, může připadat fakt hodně crazy. A co je zajímavé, že tahle píseň přesně ukazuje i typický finský přístup k hudbě. Míchá totiž rap, elektroniku a dokonce i metalové prvky. Metal je totiž ve Finsku nesmírně populární. Ale než na tebe vytáhnu těžký metalový kalibr, tak si ještě dáme rock, který proslavil Finsko po celé Evropě i mimo ní.
1: Star paráda s Klárou Novákovou.
0: Kapela The Rasmus se dala dohromady už v 90. letech v Helsinkách, když její členové byli ještě školáci. Postupně se z malé studentské kapely stala jednou z nejznámějších finských rockových skupin vůbec. Jejich největší světový průlom přišel právě s tímto hitem, který zná snad naprosto každý dospělák. A jestli ho ještě neznáš, tak od teď ho budeš znát taky. The Rasmus in the Shadows.

Jak se ti líbila legendární skupina The Rasmus a jejich nejslavnější hit In the Shadows? Právě tahle písnička z roku 2003 udělala z kapely světové hvězdy. Dostala se do hitparád ve více než 15 zemích a dodnes patří mezi nejúspěšnější finské rockové skladby všech dob. A jen tak mimochodem, nebyl to jen nezaměnitelný hlas Lauriho Ilnena, který vzbuzoval pozornost. Tento zpěvák byl okamžitě identifikovatelný díky havraním pírkům, která nosil ve vlasech. Spousta fanoušků po celém světě ho začala napodobovat a peříčka se načas stala doslova módním hitem. The Rasmus dodnes vydávají nové písničky, koncertují po celém světě a dokazují, že finský rock má pořád co nabídnout, ať už s černými peříčky, anebo bez nich. A to samé platí i pro moderní finský pop. Ten zas proslavila Alma, která se ve Finsku proslavila už v 17 letech v pěvecké soutěži Idols. A vedle jejího nezaměnitelného hlasu ji poznáš i podle výrazné barvy vlasů. Někdy jsou oranžové, jindy svítivě žluté, zelené nebo růžové. Věděli jste ale, že Alma není jen skvělá zpěvačka, ale i autorka známých hitů? Když zrovna nevystupuje na pódiu, tak skládá písničky pro světové hvězdy, třeba pro Miley Cyrus, Ariana Grande nebo Lana Del Rey. Ale my si samozřejmě poslechneme její vlastní největší mezinárodní hit Chasing Heights, který ji proslavil nejenom doma, ale i daleko za hranicemi Finska. Dostane i tebe.

0: Chasing Heights, tak se jmenuje mezinárodně úspěšná hitovka od finské zpěvačky a songwriterky Almy, se kterou skvěle zabudovala i v zahraničí. Alma vedle hudby často veřejně mluví i o tom, jak důležité je mít rád sám sebe a nenechat se tlačit do cizích představ o tom, jak by měl člověk vypadat. Sama si na počátku své kariéry prošla nepříjemnými situacemi, kdy na ní lidé z hudebního průmyslu vyvíjeli nátlak, aby zásadně zhubla a byla takzvaně víc sexy. Ona se ale rozhodla zůstat sama sebou a svůj styl ani image kvůli očekáváním jiných neměnit. I díky tomuto přístupu si získala spousty fanoušků po celém světě a otevřeně podporuje myšlenky body positivity a často připomíná, že důležitější než vzhled je autenticita, energie a to, co člověk dokáže vyjádřit hudbou.
1: Star paráda Rádia Junior.
0: A u současného finského popu ještě na chvilku zůstaneme i díky další hvězdě mladé generace. Její Mirella, která je o 9 let mladší než Alma. Narodila se v roce 2005 ve finském městě Vantaa. Začínala podobně jako mnoho dnešních mladých zpěvaček zpěvem, tancem a prvními nahrávkami, které sdílela online ještě jako teenager. Právě díky sociálním sítím si ji začalo všímat stále více lidí. A pak přišel průlom v podobě virálního hitu Ty Mantej, který katapultoval mezi největší hvězdy finského popu. No a teď kvízová otázka. Co myslíš, že ve finštině znamená slovo Ty Mantej? Za A dešť, nebo za B diamanty, nebo za C skořice? No a správná odpověď je za B diamanty, které v téhle písni nejsou jen ozdobou názvu. Single Ty Mantej je o sebevědomí, vnitřní síle a o tom, že si člověk má vážit sám sebe a nenechat se sražet okolím. Diamanty tu symbolizují vlastní hodnotu a to, že každý člověk může zazářit, i když si tím třeba zrovna není jistý. Mirella, Ty Mantej.

0: Single Timantei od mladé finské zpěvačky Mirelly se stal virálním hitem na sociálních sítích ještě před jeho oficiálním vydáním. Zaujal i tebe.
1: Star paráda s Klárou Novákovou.
0: A když už jsme u virálních finských songů, tak na stopro budeš znát i ten následující. A bude to lidovka. No opravdu, já si fakt nedělám srandu. Jde o finskou lidovou písničku Ievan Polka, kterou lidé nejvíc znají z legendárního memu, kterému se říká Leak Spin, kde anime postava donekonečna točí porkem v rytmu hudby. Postupně se ale objevovala i v dalších vtipných videích, třeba s kočkami, které kývou hlavou do rytmu, nebo v sestřizích z her jako Minecraft, případně v různých anime a TikTok editech. A právě díky tomu se z ní stala jedna z nejznámějších internetových melodií vůbec. My si poslechneme její virální verzi od finské vokální skupiny Loituma, která ji naspívala v netradičním a kapela podání, tedy jen pomocí hlasů bez hudebního doprovodu. A jen tak mimochodem, Ievan Polka ve finštině znamená Evina Polka a vypráví příběh mladé dívky, co se tajně vydá na taneční zábavu, kde se celá noc nese právě v rytmu polka.

0: Tak co, že tuhle slavnou finskou lidovku znáš? Jmenuje se Jevan Polka a naspívala ji finská vokální folková skupina Loituma, která vznikla už na konci 80. let minulého století. Celosvětově se ale proslavila právě až touto písní. A to i díky legendárnímu internetovému memu z roku 2006, nazvaného Leekspin, píše se to Leekspin, kde anime postava točí v ruce porkem. Sranda, co? Jestli to neznáš, tak si to klidně najdi. Píše se to Leekspin.
1: Star paráda s Klárou Novákovou.
0: A teď už je nejvyšší čas posunout se dál k mnohem tvrdšímu kalibru, protože Finsko je jednou z nejvýraznějších rockových a metalových zemí na světě. A přesně tam teď míříme a bude to pořádný šok. Jsi ready? Na tvé ušní bubínky zaútočí skupina Blind Channel s hitem Dark Side, který reprezentoval Finsko na Eurovizi v roce 2021. A jejich moderní rockový zvuk skvěle zabudoval i u mezinárodního publika. V obrovské mezinárodní konkurenci si vybojovali skvělé 6. místo. Kapelu Blind Channel tvoří šestice hudebníků z finského Oulu. Sami svůj styl označují jako violent pop, neboli násilný pop. Tedy kombinaci tvrdšího rocku, nu metalu a moderní popové energie. A o čem je jejich hitovka Dark Side? O tom, že každý člověk má svou temnější stránku, chvíle pochybností a vnitřních bojů. Zároveň nám ale jejich pecka dává naději, že to tak má skoro každý a že je v pořádku si tyhle emoce přiznat a nezůstávat na ně sám. I pro tuhle upřímnost si singlovka Dark Side získala spoustu fanoušků po celé Evropě a taky pro fascinující propojení hned několika stylů najednou. Najdeš v ní prvky rocku, rapu i elektroniky. Stačí se jen zaposlouchat. Jsou tu Blind Channel a jejich Dark Side.

Tak tohle byla pořádná dávka moderního finského roku. Kluci z kapely Blind Channel nám názorně ukázali, jak skvěle dokážou míchat agresivní zvuk s chytlavými refrény. No a co nás čeká teď? Teď si pustíme kapelu, která dokázala dobít evropské hitparády a přinesla finskému roku úplně jinou tvář, mnohem přístupnější, optimistickou a melodickou. A zabydlela se v playlistech rádií po celé Evropě. Přivítejte skupinu Sunrise Avenue s jedním z jejich nejslavnějších hitů Hollywood Hills, který je přesně ten typ songu, při kterém se ti vybaví pocit nekonečného léta, cestování, svobody a slavných hollywoodských filmů. Now

Jak se ti líbila skupina Sunrise Avenue a jejich hit Hollywood Hills, který vyšel v roce 2011 a patří mezi jejich největší evropské úspěchy? Líbil? Tak prima. A nebude ti vadit, když v naší hudební expedici Sever zase přitvrdíme. Klidně můžu. No tak skvěle. V tom případě si pustíme megaslavnou finskou skupinu Apokalyptika. A teď kvízová otázka. Tušíš, na jaké hudební nástroje kluci z Apokalyptiky hrají? Za A na kytary, nebo za B na housle, nebo za C na violončela? A správná odpověď je za C na violončela. A právě v tom je Apokalyptika naprosto unikátní. Tahle finská kapela totiž vzala klasické violončelo, které je spojené s vážnou hudbou, a proměnila ho v plnohodnotný rockový a metalový nástroj. Postupem času do své hudby přidali i bicí a další prvky, ale čelo zůstalo jejich hlavním poznávacím znakem a tím, co je odlišuje od jakékoliv jiné kapely na světě. A teď už se nech unést jejich napínavým singlem bez jediného zpívaného slova.

0: Tak co taky tě překvapilo, že i na 4 violončela se dá zahrát pořádně tvrdá muzika? Takhle zní finská skupina Apokalyptika a jejich legendární skladba Path. A jen tak mimochodem, tušíš, proč si zvolili název Apokalyptika? Vznikly jako slovní hříčka, a to tak, že spojili slovo apokalypsa, které zjednodušeně znamená něco jako konec světa, a Metallica, což je název slavné americké skupiny, s jejichž písničkami kluci z budoucí apokalyptiky začínali. Ještě jako studenti hudební akademie v Helsinkách totiž hráli metalové hity právě na violončela. A tehdy nikoho nenapadlo, že z toho vznikne světový fenomén. Díky apokalyptice proto víme, že metal se nemusí hrát jenom na elektrické kytary a bicí. Úplně v pohodě je můžou nahradit i violončela. A taky to zní naprosto skvěle, tvrdě a metalově.
1: Star paráda s Klárou Novákovou.
0: A ještě jedna zajímavost. Víš o tom, že 5,5milionové Finsko patří mezi země s nejvyšší koncentrací metalových kapel na světě, v přepočtu na obyvatele? Z Finska pochází i jedni z nejslavnějších metalových muzikantů vůbec. A proč je metal zrovna ve Finsku tak oblíbený? Jedna přesná odpověď neexistuje. Hudební odborníci ale říkají, že Finové mají rádi silné melodie. Rádi zpívají ve sborech a hudba je důležitou součástí jejich života už od dětství. Metal navíc často vypráví příběhy, pracuje s přírodou, legendami nebo fantazií. A právě to je finské kultuře velmi blízké. A kterou metalovou skupinu si pustíme právě teď? Naprostou legendu. Nightwish. Právě oni po celém světě proslavili takzvaný symfonický metal. To je styl, který spojuje tvrdé rockové kytary s orchestrem, sbory a nádherným zpěvem. Výsledkem je hudba, která zní skoro jako soundtrack k velkému dobrodružnému filmu, nebo fantasy příběhu, nebo trochu jako metalová opera. A teď už je čas na jejich nejslavnější hit. Nightwish? Nemo.

0: Dozněl nám majestátní zvuk finské metalové skupiny Nightwish a jejich legendárního singlu Nemo. Čím se už nezadržitelně blížíme do cíle našeho finského speciálu Hudební expedice Sever. A proto tu mám pro tebe
1: soutěž.
0: Co říkáš na můj výběr 13 finských megahitů? Už víš, který z nich se ti líbil nejvíc a proč? Tak mi to napiš na mail radiojunior@rozhlas.cz a do předmětu připiš Star Paráda. Soutěžit můžeš až do 31. srpna 2026 v každém dílu Star Parády věnovaném hudbě Severu. A o co se hraje? O 7 balíčků plných merče od známých zpěvaček, zpěváků a skupin. Více informací, včetně seznamu hitů, najdeš v článcích ke Star Parádě na webu radiojunior.cz. V rámci expedice Sever je tam už teď zveřejněná šťastná 13 hitů z Norska, dnešní 13 hitů z Finska a příště ti dám 13 hitů z Dánského království, kterou zahájíme legendární Barbie Girl.
1: Star Paráda Rádia Junior.
0: A jsme ve finále. Od mikrofonu se s vámi stylově ve finštině loučí Klára Nováková a od mixážního pultu David Janečka. Moj, moj! A na úplný závěr nás čekají opravdová hudební monstra. V roce 2006 vyhrálo Finsko poprvé Eurovizi a postarala se o to skupina Lordi. Její členové vystupují převlečení za příšery, démony a filmové nestvůry. Když tehdy vyhráli, celé Finsko slavilo. A ty teď můžeš slavit taky, protože po poslechu dnešní Star Parády tě pasuju na experta na finskou muziku, která někdy dokáže být i pořádně strašidelná. A teď už z temnot přicházejí členové skupiny Lordi, což se do češtiny dá přeložit něco jako páni nebo vládci. A tady je jejich Hard Rock Hallelujah. Tak ahoj, moj.

0: Rádio Junior, rozhlasová hra.
1: Milujete verneovky? Tak teď rozhodně nikam neodcházejte. Zavítejte s námi do mořských hlubin. Čeká nás napínavá plavba obrněné fregaty Abraham Lincoln, která se bude snažit vypátrat a zničit záhadného mořského netvora. Je to opravdu netvor nebo něco úplně jiného? To se dozvíme ze slavného příběhu Žila Verna, 20 000 mil pod mořem, který pro rozhlas připravil Ondřej Neff. Režie v roce 1995 Jiří Horčička. Účinkují František Němec, Ivan Řezáč, Pavel Rimský, Radoslav Brzobohatý, Ilja Racek a další. Ostatní díly z této pětidílné rozhlasové hry najdete na webu radiojunior.cz.

0: Rok 1866 se proslavil podivnou událostí, na kterou patrně dosud nikdo nezapomněl. Několik lodí se totiž v té době setkalo s dlouhým vřetenovitým tělesem, které někdy světelkovalo, a bylo mnohem větší a rychlejší než velryba. Po celý rok byla z různých míst zeměkoule hlášena podobná záhadná setkání. Spojené státy uspořádaly výpravu, jež měla těleso pronásledovat. Rychlá obrněná fregata Abraham Lincoln opustila 3. července roku 1867 Brooklynský přístav. Na její palubě byla skupina mužů, odhodlaných přijít záhadě na kloub stůj co stůj. Mezi nimi nechyběl profesor pařížského přírodovědeckého muzea Pierre Aronnax a jeho sluha Conseil, jakož i věhlasný kanadský harpunář Ned Land.
1: Conseil?
2: Ano, pane profesore?
1: Jaký je tvůj názor na celou věc?
2: Jaký si pán přeje, pane profesore?
1: Pan profesor si přeje tvůj vlastní.
3: Stěžoval jsi někdy pán na moje služby?
1: Nebyl důvod, Conseil.
3: Když pán poručil, abych zvládl umění provazochodecké, zaváhal jsem?
1: Nikoli, Conseil.
3: Na výpravě do povodí Gangu naučil jsem se krotit jedovaté brejlovce.
1: Lépe než nejlepší odborníci z národa Sigu.
3: A nyní, před výpravou Abrahama Lincolna, naučil jsem se za 3 týdny naspaměť pětisvazkové dílo Mořská zvířena slovem i obrazem o celkovém rozsahu 3212 stran?
1: Pokud vím, máš mezery už jen v čeledi pískounovitých.
3: Ty jsem dohnal před snídaní zatímco se pán holil. Úhrnem vzato, pán nemá důvod ke stížnostem proti mé ochotě.
1: Rozhodně ne.
3: Věřím tedy, že mi promine nedostatek vlastního názoru.
1: To je zvonec. Hlídka spatřila tajemné těleso.
3: Nebo spíš nastala hodina večeře. Druhá možnost mi připadá vhodnější.

0: Jídelna je plná. Nezbývá už jediný volný stůl.
1: Tam vzadu na nás kyne jeden gentleman.
2: Kde?
1: V té malé jídelně. Támhle.
2: Vypadá úctyhodně. Soudě podle rysů tváře, spíš bych řekl, že...
1: Prosím?
2: Opostřeji se s vámi podělím později konci. Pojďte.

0: Jen račte dál, pánové.
1: Jste velmi laskav, pane. Dovolte, abychom se představili. Jmenuji se...
0: Ale prosím vás, kdo by neznal věhlasného profesora Pierra Arnaxe, oporu přírodovědeckého muzea v Paříži. Jmenuji se hrabě D'Artigas.
1: Toto je můj sluha Conseil. Věřím, že jeho přítomnost vám nebude na obtíž. Hrabě D'Artigasi.
0: Na palubě válečné lodi jsme všichni jenom hosty námořnictva Spojených států, profesore Aronaxi.
1: A sdílíme společné utrpení nad úrovní stravy. Co vás přimělo k účasti na výpravě hrabě D'Artigasi?
0: Nepochybně totéž, co vás. Zvědavost. Hořím nedočkavostí. Chci co nejdřív spatřit neznámé těleso.
2: Těleso? Nesmysl. Je to kytovec. Obrovská velryba a já ji ulovím. Mohu si k vám přisednout, pánové. Ve velké jídelně je příliš hlučno.
0: Zajisté, pane... Pane...
2: Jsem Ned Land, harpunář.
0: D'Artigas jméno mé. To je profesor Aronax? A pan Conseil... Vy tedy nevěříte, že jde o těleso umělého původu?
2: Po tolika letech života na moři? Rozhodně ne.
0: Váš názor nezdílí kapitán Barker z lodi Guverner Higginson, který těleso spatřil 20. července loňského roku 9 kilometrů jihovýchodně od australských břehů.
1: O 3 dny později je spatřili lodníci z Krištofa Kolumba na místě vzdáleném 3000 kilometrů.
0: A po 14 dnech ve vzdálenosti dalších 9000 kilometrů bylo těleso pozorováno z palub parníku Helvetia a Shannon.
1: Následovala hlášení parníku Pereire, Normandie a Lord Clyde. Parník Etna se s tajemnou příšerou dokonce srazil. Na nějakou dobu nastal klid.
0: Až 5. března letošního roku loď Moravians Montrealské námořní společnosti narazila na 27. stupni severní šířky a 72. stupni západní délky na skalisko, které není vyznačeno na žádné mapě. O 5 týdnů později se stejná nehoda stala lodi Scotia.
1: Tentokrát ovšem nenarazila loď na neznámý předmět. On narazil na ni. Prohlídka v suchém doku prokázala, že trup lodi prorazil nějaký ostrý předmět. Díra měla tvar rovnorameného trojúhelníku. Právě v důsledku této nehody vyplul náš obrněnec na moře, aby ve věci zjednal jasno
0: a pořádek.
1: Tak, tak.
2: Říkejte si, co chcete, pánové. Já slyšel pohádek o mořských dracích a hadech, stovky. Ve věku páry se už o dracích nemluví. V módě jsou neznámé objekty. Jednu báchorku vystřídala druhá. Pravda je ale jediná. Jmenuje se velryba.
1: To je poplach. Všichni na palubu.
2: Nastrčím vám ho až pod nos, na hrotu harpuny, to vaše těleso. Pánové!

0: Byl to však jen planý poplach. První z mnoha na dlouhé cestě lodi. Fregata Abraham Lincoln zamířila z newyorského přístavu směrem na jih, obeplula kontinent a zamířila Tichým oceánem k Číně. Plavba byla marná. Loď neznámé těleso nenašla ani po mnoha měsících pátrání. Kapitán Farragut rozhodl, že pokud do 5. listopadu nedosáhne úspěchu, zamíří fregata do evropských moří. Toho dne se fregata nacházela na 31. stupni a 15. minutě severní šířky a 136. stupni 42. minutě východní délky. Japonské ostrovy zůstaly 300 kilometrů za její zádí. Blížila se noc. Právě odbíjela 8. hodina.
1: Nic. Stále nic. A na zítří se vracíme domů.
2: Pán je zklamaný?
1: Nejsem sám. Ani hrabě D'Artigas se netají rozmrzelostí. Nikdy se nedozví, kdo měl pravdu, jestli on nebo ten neotesaný harpunář Ned Land.
3: Bohé!
2: Slyšíte, pane profesore? To křičí on, Ned Land!
3: Bohé! Hledaný netvor je po větru šikmo před námi!
2: Nevidím zhola nic. Padla tma.
4: Co se děje? Profesore!
1: Ned Land vyvolal poplach.
4: 75. v pořadí? A zase planý?
3: Tam vlevo! Vlevo!
4: Že by přece... Vidíte to taky, profesore?
2: Vypadá to, jako by moře bylo ze sporu osvětleno.
1: Jak to může být daleko?
2: Řekl bych 600 metrů.
4: Je to jen zhluk světelkujících tělísek.
1: Pochybuji, hrabě. Skulaži a salpy nevydávají nikdy tak silné světlo. Tato zář je původu elektrického. Ostatně, podívejte se. Podívejte! Pohybuje se! Dopředu i dozadu! Vrhá se na nás!
2: Kapitán nařídil zpětný chod. Couváme!
1: Netvor se řídí přímo na nás!
4: Netvor? Nebo těleso? Ještě před chvílí jste mluvil o elektrické záři.
1: Nevím. Ať je to cokoliv, je to strašné.
2: Vidíte? Obeplouvá nás. A to plujeme jistě rychlostí 25 kilometrů za hodinu.
1: Záře je kolem nás, jako by šlo o světelný prach.
4: Vzdaluje se. Vidíte? Už je aspoň 3 kilometry od nás. Ale světelkující stopa nemizí. Je jako oblak kouře za ujíždějícím vlakem.
2: Pane profesore, pane profesore!
1: Co je, Konseji?
2: Pane profesore, ono, on, vrací se to!
3: Jen pojď blíž, jen pojď, já tě dostanu!
1: Buďte opatrný, Nedelende!
3: Mě nějaká bestie nezastraší, jen pojď!
1: Kéž bys ho neposlechl.
4: Slyšíte ten zvuk? To není supění kytovce, Nedelende!
3: Ten teprve začne supět, až ochutná moji harpunu.
2: Světlo zílí? A teď... docela zhaslo.
4: Ne, je na druhé straně. Znovu se rozsvítilo.
1: Nechápu kapitána. Místo, aby pronásledoval, prchá.
4: Nechce vetně riskovat. Na jeho místě bych se zachoval stejně.
3: Hledaný netvor je za levým bokem.
2: V záři je jasně vidět.
1: Co o tom soudíš, Konsej?
2: Řád kytovců má dva podřády. Ozubené a kosticovce. Ozubení mají čeleť delfínovcovitých, vorvaňovcovitých, vorvaňovitých, narvalovitých, delfinovitých a svinuchovitých. Každá z těchto čeledí...
1: Připravíš mě o rozum! Chci znát tvůj názor!
2: Ten v knize Morská zvířena slovem i obrazem nebyl, pane profesore!
3: Doháníme ho! Doháníme!
4: To je podezřelé. Nemyslíte, profesore? Až dosud byl rychlejší než náš Abraham Lincoln.
3: K čertu! Zase ho ztrácíme!
1: Hraje si s námi jako kočka s myší. Jako by nás zkoumal.
3: Uvidíme, jestli unikne palubnímu dělu. Ještě nikdy jsem nelobil velrybu kuželovitou střelou!
4: Zasáhl! Ale ne přímo. Sklouzl po jeho oblém povrchu.
3: No tohle... Ten mizera je obložen 15-centimetrovými pláty, proklaté!
4: Kapitán Faragut by udělal nejlépe, kdyby složil zbraně.
1: Máš strach, Honzi?
4: To ne, ale...
1: Tak jaké ale?
4: Bojím se strašlivě.
3: Dostanu tě, bestie! I kdyby celá tahle prokletá kocápka měla vyletět do povětří!
4: Další zásah! Přestal se hýbat! Myslíte, že jste ho zabil? Nede!
3: Nedovedu si představit, že by mohl přežít!
1: Záře neustává. Nevidím však žádnou krev toho zvířete.
4: Kapitán Faragut zřejmě nařídil přiblížit se k tělu.
5: Motory vypnuty.
1: Blížíme se jen se trvačností.
4: Už jsme jen pár desítek metrů.
1: Útočí!
4: Proboha!
0: Poslední, co profesor Pierre Aronnax spatřil, byla postava Nedalenda. Jednou rukou se držel zábradlí a v druhé svíral svou strašnou harpun. Od útočícího tělesa ho dělilo sotva 6 metrů. Náhle se jeho paže prudce rozmáchla a harpuna vylétla. Došlo k nárazu. Profesor neměl čas se něčeho zachytit. Byl stržen přes pažení a sražen do moře. S hrůzou zjistil, že se od lodi Abraham Lincoln čím dále tím více vzdaluje.
4: Mnohem snadněji.
1: To jsi ty, Konci.
4: Ano, to jsem já. Já jsem panu profesorovi službám.
1: Srazil tě do moře. Také ten náraz.
4: Ne, ale protože panu profesorovi sloužím, následoval jsem ho.
1: A co fregata Abraham Lincoln?
4: Fregata? Myslím, že pan profesor udělá dobře. Když s ní nebude příliš počítat.
1: Co to říkáš?
4: Říkám, že ve chvíli, kdy jsem skočil do moře, zaslechl jsem kormidelníka volat. Šroub a kormidlo jsou rozbity.
1: Rozbity?
4: Ano, přeraženy zubem toho netvora. Myslím, že je to jediná porucha Abrahama Lincolna. Pro nás je však mrzuté, že už ho nejde řídit.
1: Tak jsme ztraceni.
4: Snad, ale ještě nám zbývá několik hodin. Za tu dobu lze leda co udělat.
1: Jsi silnější. Máš větší naději na záchranu. Pust mě.
4: Opustit pana profesora? Nikdy. Počítám s tím, že se utopí dříve než on.
1: Pomoc. Pomoc. Opouštěj mě síly.
4: Schopte se, pane profesore. Cítím.
1: Kluci, mám už vidiny? Jsem mrtev.
3: Žijete, profesore. Měl jste na mále.
1: Nede, to jste vy.
3: Ano, já. Ned Land v plné kráse. Trochu navlhlý, pravda?
1: Také sražen při nárazu.
3: Měl jsem větší štěstí než vy. Mohl jsem si hned vylézt na plující ostrůvek.
1: Na ostrůvek?
3: No, na mojí velrybu. Jenže ona má na sobě ocelové pláty, bestie.
4: Ned má pravdu, pane profesore. Slyšíte? Pod námi je kov.
1: Teď tedy už víme, jaká je pravda. Ta velryba, to těleso,
4: je ponorný člun.
3: Budiš, jedno je jisté. Dokud pluje po hladině, je to dobré. Pokud se ponoří, nedám za naší kůži ani $2.
1: Měl by tu někde být vchod?
4: Už jsem to prohlédl. Jen řada nýtů sedících na švech plátů.
3: Ah, Bestie se začíná hýbat. Chvěje se. Ožila.
2: A hlavně potápí se.
3: Tisíc ďáblů! Otevřete, neslyšíte?
2: Jsme ztraceni!
0: Náhle zazněl z vnitřku ponorného člunu zvuk otevírané závory. Jeden z plátů se zvedl a k trosečníkům beze slova vystoupilo 8 statných chlapíků. Měli zahalené tváře. Chopili se jich a odvlekli je do nitra svého strašného stroje. Brutální únos byl proveden s rychlostí blesku.
3: Tisíc ďáblů. Co je to za lidi? Chybí už jen, aby to byli lidožrouti. Nijak by mě to nepřekvapilo.

0: zjistit, kde jsme.
1: Zde je nějaká páčka.
0: Konečně světlo. Podívejte. Zde jsou dveře.
2: Pánové.
3: Na trosečníky čekalo osudné setkání. Vešel vysoký muž, kterému mohlo být 35, právě tak jako 50. Měl široké čelo, rovný nos, ostře řezaná ústa, nádherné zuby a jemné, dlouhé ruce. Když se na něco zadíval, obočí se mu nakrčilo a široká víčka se přivřela tak, že se zúžil rozsah zorného pole. Jaký to pohled? Jakoby vnikal až do duše. Na hlavě měl baret z kožešiny mořské vidry a na nohou námořnické boty z tulení kůže. Oblečen byl do šatů ze zvláštní tkaniny, jež neobepínaly těsně tělo a nechávali mu volnost pohybů.
4: Okamžitě nás propusťte, pane!
1: Jakým právem nás tady vězníte?
2: Uklidněte se, mistře Lende. A vy mě vyslechněte, pane profesore.
0: Vy nás znáte? Kdo jste?
2: Vím, že náhoda ke mně přivedla profesora Pierre Aronnaxe.
0: Ano.
2: Jeho sluhu Conseille.
0: Ano.
2: A Neda Lenda.
1: Ano.
2: Kanaďana. Harpunáře z fregaty Abraham Lincoln, z námořních sil Spojených států.
4: Jak jste se to dozvěděl? Poslouchal jste, co si povídáme?
2: Musel jsem si ověřit vaši totožnost, abych se mohl rozhodnout, co s vámi mám dělat. Dlouho jsem váhal. Mrzuté okolnosti vás přivedly k člověku, který se rozešel s lidmi.
1: Přišli jsme sem nedobrovolně.
2: Nedobrovolně? Fregata Abraham Lincoln mě snad pronásleduje všemi oceány nedobrovolně? Vaše střely zasáhly trup mé lodi nedobrovolně? A mistr Lent mě snad harpunoval také nedobrovolně?
1: Pane, vy snad nevíte o rozruchu, jaký jste vyvolal v Evropě i v Americe. Nevíte snad, že došlo k mnoha nehodám způsobeným srážkou s vaší ponorkou? A fregata vás pronásledovala v přesvědčení, že hledá mořského netvora, který musí být stůj co stůj odstraněn.
2: Profesore, chcete tvrdit, že fregata by nepronásledovala a neostřelovala ponorku, jako střílela do mořského netvora? Chcete to tvrdit? Chápete tedy, profesore, že mám právo vás považovat za nepřítele. Měl bych právo vás vyvést na lodní plošinu a ponořit se pod hladinu.
1: Bylo by to právo divocha a ne právo civilizovaného člověka.
2: Pane profesore, nejsem to, čemu říkáte civilizovaný člověk. Neuznávám lidské zákony. A žádám vás, abyste o nich přede mnou nikdy nemluvil. Rozhodl jsem se však, že to neudělám. Zůstanete v ponorce, protože vás sem přivedl osud. Kladu si však jednu podmínku.
1: Mluvte, pane. Věřím, že je to podmínka, kterou může čestný člověk přijmout.
2: Budete mít v lodi volnost. Může se však stát, že vás požádám, abyste na několik hodin nebo dokonce dnů neopouštěli tuto kajutu.
1: A to je svoboda vězně. To nám nemůže stačit.
2: A přece bude nutné, aby vám to stačilo.
1: Jakže máme se vzdát naděje, že spatříme vlast? Že se setkáme s rodinami?
2: Ano, pane profesore. Uvidíte, že to nebude tak bolestné, jak se domníváte.
4: No tohle nikdy neslíbím, že se nebudu snažit utéct.
2: Takový slib od vás nechci, mistře Lende.
1: Pane, zneužíváte svého postavení. To je kruté.
2: Ne, pane profesore. Je to laskavé. Poboji jste mými zajatci. A zadržují-li vás, nechráním vás, nýbrž sebe.
1: Mám poslední otázku.
2: Mluvte, pane profesore.
1: Jakým jménem vás máme oslovovat?
2: Pane profesore, jsem pro vás jen kapitán.

Kapitán Nemo. Vy a vaši společníci jste pro mne jen cestujícími na ponorce Nautilu. Vyplujeme.

0: Kapitán Nemo a ponorka Nautilus. Hostitel nebo věznitel? Pohodlný palác nebo vězení? Trosečníci se těšili na palubě Nautilu veškerému pohodlí. Strava se stávala z pokrmů, jež nabízelo moře. Mnohdy neznali složení ani původ. Bylo však dobré, třeba že na chuť zvláštní. Postupně shledali, že moře kapitána Nema nejen živilo, ale i šatilo. Látka oděvu kapitána i jeho posádky byla utkána z hedvábných látek zvláštních lastur. Obarvena byla purpurem a barvivem získaným z plže nazývaného zej. Voňavky na toaletním stolku byly získány destilací mořských rostlin. Lůžko měly vystláno měkkou mořskou trávou. I pero na psaní bylo z velerybí kostice a za inkoust sloužila tekutina vyměšovaná sépiemi nebo olejněmi. To vše bylo překvapující, ba úžasné. Ty pravé divy na ně však čekaly až při prohlídce lodi.
1: Zde je srdce Nautila.
2: Jakže?
1: Ano, je ostrojovna.
2: Ale nevidím žádné kotle, žádné písty.
1: Tady vám musím něco vysvětlit, profesore. Existuje mocná, poslušná, rychlá a snadno dostupná energie, které lze ke všemu použít a která vládne i na mé lodi. Svítí mi, hřeje mě, je duší mých strojů. Tato energie je elektřina.
2: Elektřina? Její pohybová síla je přece jen omezená.
1: Moje elektřina není onou obecně známou elektřinou. Jistě mi prominete, že víc vám prozradit nemohu.
2: O ne, nenaléhám, kapitáne Nemo. Spokojím se jen s údivem nad jejím účinkem. Jednu otázku si přece jen dovolím. Elektřina vám přece nemůže vyrobit vzduch, který dýcháte.
1: Nemusím ho vyrábět. Mohu se kdykoliv vynořit. Avšak i vzduch dokáže elektřina vyrobit. Nože, půjdeme dál.

0: Kapitán Nemo provedl trojici po celé lodi. 5 metrů dlouhou jídelnu už znali. Stejný rozměr měla i knihovna, oddělená vodotěsnou přepážkou. 10metrový salon byl oddělen od kapitánovy kajuty druhou takovou přepážkou. 7,5 metrů dlouhá nádrž na vzduch vyplňovala špičku lodi. Ve středu lodi jim kapitán Nemo ukázal jakousi šachtu.
1: Tato šachta vede do člunu.
2: Cože? Vy máte člun?
1: Samozřejmě. Lehké a nepotopitelné plavidlo, které používám k rybářským výšťkám.
2: Ale když chcete nasednout, musíte vyplout na hladinu, ne?
1: Ne, kde pak? Člun přiléhá těsně k horní části trupu Nautilu. Jeho paluba je vodotěsná. Stačí, abych průlezem vstoupil dovnitř, zavřel za sebou, uvolnil svorníky a člun vystoupí úžasnou rychlostí na hladinu.
2: A jak se vracíte do ponorky?
1: Nevracím se, pane Aronaxi. Nautilus si pro mne přijíždí.
2: Na váš rozkaz?
1: Na můj rozkaz. Jsem s ním spojen elektrickým vedením. Pošlu prostě telegram a to stačí.
2: Opravdu. Nic jednoduššího.
1: Nautilus je úžasné dílo lidského důmyslu. Na jeho stavbě se podíleli nejlepší inženýři celého světa. Já byl jen pouhým organizátorem projektu. Nyní je hotov a je vám plně k dispozici, profesore. Nechybí zde nic, co duchovní člověk potřebuje. Pohleďte. Moje pracovna.
2: Knihovna!
1: 12 000 svazků.
2: A zde?
1: Ano. Varhany. Jejich tóny mi dávají klid v hlubinách oceánu.

0: zní překrásně.
1: I je rozezvučuje elektřina. Spokojen, pane profesore?
2: Spokojen? To není to správné slovo. Jsem nadšen!
3: Tak začala cesta profesora Aronaxe a jeho druhů Konseje a Nedalenda po království světového vodstva. Mořem zeměkoule začala a kdo ví, zda mořem také neskončí. V moři je největší klid. Moře nepatří tyranům. Na jeho povrchu ještě mohou prosazovat své nároky, rvát se i požírat a předvádět tam všechny pozemské hrůzy, ale 10 metrů pod hladinou jejich moc končí. Život v hlubinách moří znamená život bez pána, život ve svobodě. Taková byla slova kapitána Nema k profesoru Aronaxovi. Slova vřelá a podmanivá. Působila stejně i na profesorova sluhu Konseje? Mladý muž na sobě nenechal projevovat jiné city než oddanost k pánovi. Za to kanadský harpunář Ned Land, ten byl snadno čitelný. Jeho vztah ke kapitánu Nemovi a Nautilu byl jednoznačný.
2: Je zde někdo?
4: Tiše. To jsem já, Ned Land.
2: Co tady děláte, mistře Lande? V komoře pro podmořské skafandry. Víte dobře, že si kapitán Nemo nepřeje, abychom sem chodili.
4: Ne tak nahlas. Nemo je neopatrný člověk. Jinak by nechal svoje skafandry hlídat strážemi.
2: Snad nepomýšlíte na útěk?
4: Nepomýšlíte? Pane profesore, já jsem útěk připravil. Tady v tom vaku mám potraviny na týden. Pro jednoho. Na 2 dny pro všechny 3. Opustíme ponorku a po dně vystoupíme na břeh.
2: To je bláznovství.
4: Ne, profesore. To je svoboda.
2: Nedelende, co pak vám něco na palubě Nautilů chybí? Máte tu všechno, co má Nemo. A on se považuje za pána moří. Možná i pána světa.
4: Co mi tu chybí? Nebe nad hlavou. Vítr ve tváři, slunce v očích, přístav za čárou obzoru. Tohle není loď, profesore. Tohle je ďáblův stroj. Zblázním se v jeho útrobách.
2: Bojím se, že se to už stalo.
4: Nenutím vás, abyste se ke mně připojil. Odejděte, uteču sám.
2: Nemo vás bude pronásledovat. Zničí vás.
4: Bojíte se?
2: Ne, nebojím se.
4: Profesore, neříkáte to s jistotou v hlase.
2: Myslíte si, že jsem zbabělec?
4: To jistě nejste. Jenom ceníte si jiných věcí než já.
2: Snad máte pravdu.
4: Takže s Bohem, pane profesore. Prosím vás, odejděte. Nemohu zaručit vaši bezpečnost. Až uvolním výpust, vnikne sem voda. Jděte za přepážku do knihovny k varhanům.
2: Nedelende, jste zarputilý člověk. A mýlíte se. Už na palubě Abrahama Lincolna jste se mýlil. Prosím vás, nedělejte to. Slyšíte? Já vás prosím.
4: Říkáte o mně, že jsem blázen. Mohu vám oplatit stejnou, pane profesore. Nechal jste se oblouznit. Upadl jste do nejhoršího druhu otroctví. Přijal jste totiž vězení za svůj domov a naučil se ho milovat. Co pak to nevidíte? Co pak nechápete, jakou hru s vámi bídák jménem Nemo hraje?
2: Nenecháte se přesvědčit?
4: Ustupte! Odcházím.
2: Dobrá tedy. Jsem nucen použít síly.
4: Cože? Vy? A to jste měl tu drzost mi říkat, že se mýlím? Puste mě. Profesore!
2: Nesmíte dát na první dojem. Harpunáři! Studoval jsem i jiné nauky, než oceánografii.
4: Nevím, kdo vás učil zápasit, ale musel to být profesor nad profesory. Snad sám rektor. Puste mě! Prosím.
2: Slíbíte mi, že se už nepokusíte utéct?
4: Žádáte nemožné. To byste mě musel zabít.
5: Tady jste, pane profesore. Hledal jsem vás po celé lodi. Co? Co se tady stalo? Nede! Snad si nechtěl ublížit panu profesorovi! Já tě...
2: Není třeba, Konseji, není třeba.
4: Ublížit panu profesorovi? To je tedy vtip.
5: Hledá vás kapitán Nemo, pane profesore. Slyšíte? Jde sem.
2: Tak tedy, příměří, Nedelende.
4: Dobrá. Příměří, Pierre Aronnaxi.
6: Vy jste? U člunu? Prosil jsem vás, pane profesore.
5: Je to nedorozumění, pane kapitáne. Pan profesor hledal mne a já hledal jeho. Všechno se tak zamotalo.
4: Až oba našli mne. A já je nehledal, přísahám.
6: Vraťte se, prosím, do svých kabin. Je třeba si odpočinout. Zítra nás čeká namáhavý den.
4: Námaha na palubě Nautila? To je mi novinka.
6: Opustíme palubu, mistře Lende.
4: Opravdu?
6: Ale jinak, než si představujete. Čeká nás vycházka po mořském dnu.
3: Zatímco kapitán Nemo provázel nedobrovolné hosty svou podmořskou říší, události z 5. listopadu nezůstaly zapomenuty. Srážka fregaty Abraham Lincoln přinesla důležitou informaci. Tajemné těleso pozorované už od počátku předešlého roku je jednoznačně podmořský člun. Jaký byl osud tří mužů? Profesora Aronnaxe, harpunáře Neda Lenda a sluhy Konseje, kteří při srážce z paluby lodi zmizeli. Ani po vyčerpávajícím pátrání nebyla jejich těla nalezena. Zbývala naděje, že tajemná ponorka je vzala na svou palubu. To byl další důvod, proč vlády všech mocností světa znásobily své úsilí a zorganizovali doslova hon na podmořského fantoma. Zatímco se hlubinami nesly velebné zvuky varhan, na hladinu dopadaly zlověstné stíny obrněných lodí.

na paloučku hada, jak se sluní na kameni v listí, kde má vlastně břicho a kde záda. Doopravdy nejste si moc jistí, kdo si vezme ke zkoumání klacek, ten se dozví dozajista, děti, že je lepší včas dostat pár facek, než když na něj had naštvaně vlétí. Pozorně ho pozorujte z dálky, kroutí se ať kráčí nebo leží,

tišku a klid. Válet se celý den v pelechu a nemít důvod ke spěchu, nemuset vstát a jít, jak na Havaji.

Josef Joss. Sebereme všechny psy a vydáme se na Azory a na Kanáry.

jedeme do Kamerunu, fotbalová Meruna, tam stojí korunu. Zasobaná slepice, co kokokoládou krmí se, má cestovní kancelář a platí daně. Cestovní kanceláři, pro slepičí kvoč se daří a my víme proč.

zazvonil zvonec, tak dobrou noc a spát. Usíná náš pokoj i pohádkový hrad, dole v podhradí už lampám knoty vystydá.

Zazvonil zvonec, tak dobrou noc a spát. Usíná náš pokoj i pohádkový hrad. V panských bořinách se právě rosou přikrývá tucet hravých lesních skřítků i víla třpitivá. Dobrý jelen rychle pádí uspat smolíčka, brouček beruš se dá pusu, než zamknou očička. A zazvonil zvonec, tak dobrou noc a spát. Usíná náš pokoj i pohádkový hrad. Moudrý mlynář dělá křížek dětem na čelo, aby klidně se jim spalo.

0: se probudila, ej.
1: Probudila.
2: Veď jsem se tím unavila, ej.
1: Unavila.
0: Čaruju a škodím ráda, spánek ten mi sílu dává. Au, to mě ale loupá v kříži. Kdo mě budí, když já ve dne spím? Kouzlím od půlnoci kránu, ej.
1: Kouzlí kránu.
0: Otevírám peklo bránu, ej. Ve svém kotli lektva

mnie zasalą pawki, że...

0: nebyl král.
1: Máte rádi zvířata?
2: Pozorujete je v přírodě?
1: Máte zvíře doma?
2: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
1: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
2: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý v 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
1: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: Ve vzdálené krajině věčného sněhu a ledu stojí tajemný zámek, ve kterém ukrývá záhadný troll princeznu Astrid. Právě ji se rozhodne vysvobodit rybář Halvor. Podaří se mu to? Pohádku Severní zámek napsala Alena Rígrová. Režie Ivan Holeček. Hrají Jan Hartl, Pavel Soukup, Ladislav Mrkvička, Jan Přeučil, Veronika Žilková a další.
2: Alena Rígrová, Severní zámek. Původní rozhlasová pohádka. Dramaturg Eva Košlerová. Hudba Petr Kodl. Zvuk Miloš Kot. Režie Ivan Holeček.

jsem skald. Pěvec dávných příběhů a letopisec věků. Má píseň se zrodila v kraji modrých ledovců a smaragdových fjordů. Zpívám o lásce, co dává sílu a pohrdá smrtí. Zpívám o nenávisti, která číhá jako vlk Fenrir, aby zadávila štěstí. Zpívám o plavovlasém Halvorovi, Joruně a stříbrné princezně Astrid ze severního zámku.

písně mě učil kolovrat, na kterém nurná sudička od nepaměti spřádá spletitá vlákna života.

splétá a rozplétá, motá a rozmotává. Místo strun mi je dává rozeznít a na osud si hrává.

0: vsadím si, že zakopne nemotora. Neříkala jsem to a všechny ryby vyklopí do prachu na cestě. Vstaň a sbírej. Alore, opovaž se s nimi k nám na statek. Jsou napůl leklé.
1: Čerstvé jsou. Z rána jsem na fjordu zatáhl síť. Tak koupíš, Joruno?
0: Nekoupím.
1: Prohlédni si je.
0: Jdeš mi s tou rybinou? Nevidíš, že bělím prádlo od trhanče?
1: Takového plátna. K čemu ho potřebuješ?
0: Je to moje výbava, hlupáku. Joruna, dcera Jarla Erika, musí mít nejbohatší výbavu ze všech nevěst v Gulbrandsdalu.
1: Ty už máš ženicha.
0: Nemám, ale budu mít.
1: Kterého?
0: To ještě nevím. Jenom vím, že musí mít statek jako já, jenže větší. A taky loď. A sobí spřežení. A musí umět lovit a tančit. Házet mečem, lukem střílet. A musí být krásný, plavovlasý a hlavně bohatý, bohatší než já.
2: Na mě koukáš, jak leklá ryba.
1: Joruno, mě bys nechtěla?
2: Cože? Já? A vzít si Halvora od fjordu?
0: Ani za pasáka k našim kozlům. A upaluj dolů, než na tebe otec pustí psi. A nezakopni.
2: Zakopala na čisté rovině.
0: Hlupák je to. Otrhané, budeš k ničemu.
1: Se ten kámen. To je dneska jako naschvál. Div mi palec u nohy neurazil. To se dělá plésce do cesty, abych byl světu pro smích. Kámen. Vždyť ty jsi vlastně chudák. Jako já. Každý o tebe jen zakopne, zakleje a jde si po svých. Já aspoň umím povědět, jak těžko je mimo občas u srdce. Ale ty jenom ležíš a mlčíš.
3: Vypráví stará píseň, že kámen je poutník, co nedošel k cíli své cesty. Staletí mlčí a čeká na vlídné slovo, pohled či pohlazení. Pak projeví svůj vděk a vydá tajemství.
1: Je celý bílý, jako by mu byla zima.
3: Nadzdvihni zlehka ten kámen, Halvore.
1: Kdo jsi?
3: Neptej se. A dělej, jak ti radím. I kameny mají své příběhy.
1: Něco se pod ním blízklo. Bronzová spona. Bude jistě prastará. Tří cípá a v každém cípu jiné znamení.
3: To jsou runy, Halvore.
1: Co znamenají?
3: Sám nevím. Ale kdo je dovede rozluštit a číst, tomu dávají runy magickou moc.
1: Nerozumím ti, jakou moc?
3: Jejich pomocí se dá přivolat dobro i zlo.

0: Jenže mě nemá rád nikdo na světě.
1: Na druhé straně fjordu je jiný svět. Pohádkový. Tam bys třeba našel své štěstí.
0: Fjord je plný vírů, útesů a mořských dravců. Na protější břeh se ještě nikdo se svou bárkou nedostal.
1: Bárkou ne. Ale po mostě?
0: Co mi to vyprávíš za báchorky? Žádný most na světě nedokáže překlenout šířku našeho fjordu.
1: Zvedni oči a přesvědč se, Halvore. Pak teprv mluv o báchorkách.
0: Duha? Klene se z jednoho břehu na druhý? Opravdu jako barevný most.
1: Tak pojď. Podej mi ruku. A přejdeme. Ta duha je býtrest, kouzelný pás, co dělí svět lidí od světa příběhů a bájí. Na druhém břehu je ten, kdo umí rozluštit tajemství starých run.
0: Divná krajina. Divné stavení.
2: Skála ve skále.
0: A všude kolem mrtvo. Pták nezaspívá. Ryba se ve vodě nezatřpití. Jen vítr se žene mezi plazivou olší a skalníkem a mizí v kameni udušen lišejníky.
3: Koho mi to sem vedeš, skalde?
0: Jaká je šedá a zvrásněná, jako ta skála. Jde z ní strach.
1: Mlč. Není radno si ji znepřátelit.
3: Zas už si zamotal nějaký lidský příběh. A já ho mám rozuzlit a pěkně zas na přeslici navinout.
0: Kdo je to?
2: Nurna, sudička.
3: Jděte pryč. Oba.
2: Já půjdu, ale jeho nevyháněj. Má právo poznat tajemství, kterému sama země svěřila zavlídné slovo a dobré srdce.
0: Jen o jedno jsem tě přišel prosit, Nurno. Nauč mě číst runy na téhle sponě.
3: Pojď se mnou k fjordu, Halvore.
0: Proč?
3: Neptej se a pojď. Napřed uvidíš. Pak rozhodneš, zda ti stojí za to porozumět silám dobra a zla. Potom teprve roztočím svůj kolovrat.

0: vlny se tiší, choulí ke břehům, umírá příboj a mizí v útesech.
1: Co vidíš dál, Halvore?
2: Hvězdu na čisté hladině.
1: Jen odlesk oblohy.
2: Opravdu. Jenže ta na nebi je daleko. A ta ve vodě zrovna u mých nohou. Vzít tě tak, hvězdičko, do dlaní.
1: Zkus to a uvidíš.
2: To přece není hvězda. Mění se v dívčí tvář. Stačí jen ruku vstáhnout. Kolik smutku je v té tváři.
3: Ucítit ještě jednou teplo lidské dlaně.
2: Ne, to není mámení. Pláče a mluví.
3: Dávno mě nikdo nepohladil. Dávno slůvkem nezahřál.
2: Kdo jsi?
3: Astrid.
2: Astrid znamená hvězda.
3: Jsem dcera Hákona, krále.
2: Princezna? Královská dcera? Ne, jenom odraz hvězdné oblohy. Zdáš se mi.
3: Nezdám, jsem.
2: Ale kde? V hlubině fjordu nebo na měsíční pláni?
3: Dál, mnohem dál.
2: Najdu si tě, Astrid.
3: Ke mně se nikdo z lidí nedostane.
2: Nemám křídla, abych za tebou doletěl do temna noční oblohy, ale jsem rybář a nebojím se vody. Podej mi ruku. Pojď, pomohu ti na břeh, ty nejjasnější z hvězd.
4: Nikdy se jí nedotkne. Je má. A kdo k ní ruku vstáhne, umírá. Umírá. Umírá.
1: Astrid! Blázne! Málem se mi to utopí před očima. Kdybych tě v poslední chvíli nechytila.
2: Ale já ji viděl. Na vlastní oči.
1: Stačí, aby vítr rozčeřil hladinu a je ta tam.
2: Mluvil jsem s ní. Proč měla v očích tolik smutku? A komu patřil ten smích? Napůl lidský, napůl zvířecí?
1: Co pak si ještě nikdy nezaslechl zasmát se trola ve skalách?
2: Tak to byl trol. Trol mi ji chce vzít.
1: Dobrá. Povím ti, jak to bylo. Je to už dávno. Jedinou dceru měl Hákon král. To bylo písní, co se o její kráse tuhle náš skald naspíval. Vzpomínáš?

0: Muž byl se s mužem, třesk mečů a dýk probudil troly. Vysoko v jejich skalních doupatech.
1: A nejmocnější z nich navždycky začaroval Hákonovu říši a princeznu Astrid uvěznil na severním zámku.
2: Ten příběh mrazí jako smrt.
1: Severní zámek je zámek smrti. Tam se čas zastavil. Předeno osudu se neodvíjí. Není minulost, přítomnost ani budoucnost.
2: Kde je ten zámek, Nurno?
1: Daleko, předaleko. Na půlnoční straně, za sedmerem fjordů, devaterem ledových štítů. Slunce tam v zimě nevychází, v létě nezapadá a na cestě k němu tisíckrát číhá ledová smrt.
2: Astrid je hvězda. Má hvězda. A já půjdu za ní. Pomoz mi, sudičko. Ukaž mi cestu k severnímu zámku.
1: Sám mi předeno s vláknem svého osudu dáváš do ruky, Halvore. Podej mi tedy bronzovou sponu. Na ní je vepsáno, kudy vede tvá cesta. Dívej se a dobře poslouchej. Ta runa v prvním cípu znamená... Voda je má sestra.
3: Sestra bratru pomáhá.
1: Sestra bratru pomáhá.
2: A dál?
1: Víc vědět nemusíš. Já předu tvoji nit. Poznám, kdy se začne třepit a trhat.
2: Jsem zase sám. Sedmero fjordů přede mnou, sedmero smaragdových mříží mezi mnou a princeznou hvězdou. A bárku si z balvanů nepostavím. Přece jen znám, co dřív bylo tajemství. Hroty run v prvním cípu jsou ostré jak čepelem.

0: ako pták po nebi, po vode z dálky letí loď. Ne bárka rybářská, však koráb s přídí zdobenou a s přídí pyšně vstyčenou. Po chladném kýlu jako černý stín blíž a blíž klouže jediný muž stojí na přídi.
1: Hej, kapitáne,
2: jen lodník. Olaf,
1: vezmi mě na palubu.
2: Vím, Halvore, k severnímu zámku míříš.
1: Kdo tě posílá?
2: Mým kormidlem otáčí osud. Napíná plachty. Veslům udává takt. Skoč na palubu a buď rád, že vypluješ na volné moře. Zadarmo to nebude.
1: Nemám čím zaplatit.
2: Stačí dvě zdravé ruce, odvážné srdce a ucho, které nepřeslechne dobrou radu.
1: Budu ti sloužit poctivě, Olafe.
2: Pak ti slibuju, že dopluješ k cíli.
0: Za fjordem fjord. Týdny a měsíce zdolává Olafův koráb cestu, co vede do země půlnočního slunce. Na volné moře vyplouvá a podle pobřeží míjí opasek země pobytý cvočky ostrovů.

0: vede mne.
1: Hlavně nepouštěj kormidlo.
2: Otoč kormidlo, Halvore.
0: Ten smích už jsem kdysi slyšel.
1: Neposlouchej, Halvore. A neohlížej se. Drž směr.
2: Ohlédni se, Halvore. Nebudeš litovat. Nebudeš litovat.
0: Rybář a nevidět rybu? Nádherná. Takovou jsem ještě nikdy neulovil.
1: Nevěř té rybě, Halvore. Někdo nás chce svést z cesty.
0: Připrav mi síť. Stačí jen o pár dílků stočit kormidlo a je naše.
1: Nedělej to.
0: Jsem rybář. Musím jí mít.
2: Oh,

0: O skaliska se korá prostříští. Vrak mizí ve vírech, co jako hádi kolem útesů se svíjejí, čekají na korist. A potom ticho. Jen opuštěné ráhno se pohupuje na hřebínkách vln. A na něm, jako zázrakem, víc mrtev nežli živ, Halvor. Skály se zachytil, kterou jak dračí zub obnažil odliv nad raním úsvitem.
1: Nikdy ji neuvidím. Nikdy se za ní nedostanu. Hlupák jsem. Nechat se napálit v půli cesty. Jsem zase jen pro smích. Jako dřív. Přede mnou je 9 ledových štítů a já zachránil sotva holý život.
0: Z oděvu cáry zůstaly. Jen zbytek pláště spíná na rameni bronzová spona.
1: Jen zázrakem mi moře nevyrvalo. Ale kde je konec Nurně sudičce, která zná tajemství run?
2: Věděla jsem, že mě budeš věčně zdržovat, volat od mého kolovratu.
1: Kde ty se bereš v zemi půlnočního slunce?
2: Mám jemné prsty, Halvore. Řekla jsem ti přece, že poznám, kdy se nit začíná třepit a trhat.
1: Pomoz mi. Nevím, jak dál.
2: Nevyhnalo ti moře z hlavy Astrid, dceru Hákona krále.
1: Jen kvůli ní jsem proplul 7 fjordů.
2: Abys ztroskotal na první falešné zavolání.
1: Už se to nikdy nestane.
2: Nechceš se vrátit, Halvore?
1: 100krát ne. Musím do severního zámku.
2: Dobrá. Podej mi sponu a dobře se dívej. Runa v tom druhém cípu znamená... Země je má sestra.
1: Země je má sestra.
2: Sestra bratr.

stánky sněžnou plání, od modrých ledovců nebeských Jotunheimen, saně se sobým spřežením klouzají, sviští,

0: letí jako šíp. Mráz jiskří po větřím, bič vzduchem zasviští. Voska přitáhne otěže a soby stanou jako z kamene.
1: Hej, Vosko! Tebe znám. Jsi Olaf, lodník.
2: Znáš, neznáš. Nasedej. Vem otěže a jeď.
1: Ale já neumím řídit sobí stěžení.
2: Všechno tě naučím. Jenom když poslechneš a budeš držet směr.
0: Ližiny saní zraní bílou pláň, jak sečné rány. A soby skok co skok za zbodné rány sněhům zasadí. Přes devatero modrých ledovců, ve větrech ledových a bouřích sněhových, žene Halvor své sobí spřežení, sám veden svou severní hvězdou.
2: Dobrého Vosku jsem z tebe vychoval, Halvore. Hlavně nepouštěj otěže. I kdyby ti dlaně do krve rozdírali, drž směr.
1: Divná země. Nikde ani stopy po lišce, medvědu, zajíc. A už dva dny jsme neměli v ústech ani sousto.
3: Ale proč, lumáku? Neumíš se dívat kolem?
1: Co jsi říkal, Olafe?
2: Já ani slovo. A jestli jsi něco slyšel, zacpi si obě uši.
3: Olejni se, Halvore.
2: Dívej se dopředu, Halvore.
3: Jen trochu otoč hlavu. Nech si poradit.
1: Čerstvá stopa rosomáka.
2: Stopa je falešná.
1: Takovou dobu řídím sobí spřežení a budeš mě učit číst stopy.
2: To není rosomák, to troll ti píše do sněhu svá zrádná poselství. Drž směr, Halvore, drž směr.
1: Podej mi oštěp, mám hlad.
0: Bič práskne, saně letí, jako ohař s čenichem u země. Stopa je jasná a Halvor svírá oštěp. Stopa je jasná. Končí v propasti. V bělostném jícnu mizí spřežení, doznívá výkřik. Jen bílé ticho zbývá a smrtonosný mráz. Ve spáře mezi ledovými kramy se Halvor zachytil víc mrtev nežli živ.
1: Se k severnímu zámku nedostanu.

0: jsi u jeho bran, Halvore.
1: Ten hlas. Jak je to dávno, co jsem ho naposled slyšel. Zvoní stříbrem, jako hvězda, co svítí do usínání.
0: Nesmíš usnout. Zvedni hlavu, Halvore, a podívej se vzhůru.
1: Astrid, jsi hvězda na nebi.
0: Nejsem.
1: Jsi její odraz na hladině.
0: Nejsem. Jsem tady. U tebe. Vedla jsem tě. A ty jsi přišel. Splnila se má touha uvidět lidskou tvář. Uslyšet lidský hlas. Ale teď se raději vrať zpátky.
1: Vyháníš mě od sebe, sotva jsem tě našel.
0: Za chvíli se vrátí troll. Nesmí tě potkat u bran zámku. Jsem jeho vězeň a on můj pán. Od nepaměti. A navždycky. Tady není minulost ani budoucnost.
1: Je přítomnost. To stačí. Jsi ty a já. Pojď se mnou zpátky do světa, kde kvetou louky, voní lesy a lidské slovo zahřívá skřehlá srdce.
0: Když mluvíš, jako by zase vyšlo slunce a svítilo a hřálo.
1: Slunce je minulost, ale i budoucnost. To jenom v přítomnosti ho zahnal za obzor čas strachu a nenávisti. Tři jsou přade na osudu. Pojď, hvězdičko, pojď, podej mi ruku. Je čas vydat se na cestu.
0: Za sluncem.
1: Na polední stranu.
2: Slunce, kde je mu konec? Odvážil se tedy. Neposlechl jsi mé dvojí varování.
3: Nech nás odejít.
2: Poprvé a naposled překročil člověk práh severního zámku. Stačí dechnout a proměním tě v led. V led.
1: Nurno, sudičko, naposled pomoz.

0: až přečteš runu, obrať svou sponu k východnímu obzoru.
1: Oheň je můj bratr.

0: a obzor najednou se barví do nachu z růžový ze zlátne a svítání jak šíp zasáhne skřehlou zem. Vychází slunce.
1: Mocný troll a utíká před sluncem.
2: Do své podzemní říše. Kdyby ho jen jediný paprsek zasáhl, pukne jako ledová kra.
0: A Halvor s princeznou hvězdou vrací se zpátky k jihu. Slunce je vede přes 9 zubatých štítů, mořem i 7 fjordů, až k poslednímu z nich. Býtrest, duhový pás, se stále klene od břehu ke břehu.
1: Zbývá poslední kousek cesty.
2: Duhový most od nepaměti spojuje svět pohádek se světem lidí.
1: Tak pojď. Snad by ses nebála, hvězdičko.
2: Jací jsou ti tví lidé?
1: Jací by byli. Dobří i zlí. Jako já, jako ty.
2: A když mě opustíš, zůstanu mezi nimi sama.
1: Opustit tebe? Co tě to napadá? Jsi moje. Navždycky.
2: Tvá nevěsta?
1: Víc než nevěsta. Jsi všechno, co na světě mám. Jak bych tě mohl zradit?
2: Víc než nevěsta. A ani prstýnek si mi nedal na důkaz svých slov?
1: Prstýnek nemám. Jen tu sponu, která mi po 3x zachránila život. Vezmi si jim místo prstenu. A dobře ji opatruj. Je kouzelná.
0: Přešli duhový most, severní princezna Astrid a Halvor. Už není otrhánek, už není posmívánek. Zná mořský koráb řídit i sobí spřežení. Psi cvičí pro honitbu, na koni jezdí s větrem o závod, i lukem střílí, oštěpem zná vrhat. A všechno pro Astrid. Má píseň dobře skončila. Jak taky každá skaldova píseň končit má.
3: Ale příběh nekončí.
0: Co zase věštíš na zlé časy, sudičko? Jsou šťastní? Tak schovejme loutnu i kolovrat a půjdem spát.
3: Ne, skalde. Jsem Nurna. A musím navinout všechna 3 přadena. Minulost, přítomnost i budoucnost. Mám teprve 2. Budoucnost čeká. Tak mlč, dívej se a poslouchej.
4: Halvore!
3: Ať máš dál o čem zpívat.
4: Otoč se, Halvore. Co pak mě nepoznáváš? To jsem přece já, Joruna ze statku. Tváříš se, jako bys mě jak živ neviděl.
5: Ještě si nenašla toho pravého? Aby byl krásný a bohatý?
4: Vyda, jakou máš paměť. Abys věděl, už jsem si vybrala tebe.
5: Mne? Vždyť ses mi vždycky jen posmívala.
4: Po celém Gulbrandsdalu se povídá, jak se změnil, co všechno dokážeš a jak pěkně umíš promluvit. A všechny nevěsty z okolních statků si mezi sebou šeptají, že krásnějšího chlapce není daleko široko. Povídá se, že není práce, ke které by ses neuměl postavit.
5: Sám bych nevěřil, co člověk dokáže pro toho, koho má rád.
4: Věděla jsem to. Věděla jsem, že si nakonec vybereš mne. A nebudeš litovat. Dcera Jarla Erika je nejbohatší nevěsta. Kam se to pořád díváš? Dívej se mě do očí.
5: Já nejradši koukám po hvězdách.
4: Po hvězdách, vždyť je bílý den.
5: Ale jedna hvězda pro mě nikdy nezapadá. Podívej, běží sem lukama s náručí plnou kvítí.
4: Halvore! Kdo je to?
5: Astrid, má nevěsta.
6: auta. A kde máš výbavu?
2: Nemám.
7: Slyšíte jí?
2: Prý nemá.
6: A to si chceš vdávat.
2: Pust. Musím domů.
4: Jen chvíli ještě.
2: Však on se těhal, vordočka. A když jsi nevěsta, máš aspoň prstýnek?
4: Nemám. Ale mám sponu. Tu mi dal Halvor místo prstenu.
6: Spona.
4: Nesměj se. Je kouzelná.
2: Ukáž. Proč kouzelná?
6: Je stará. Celá zašla.
4: Jen si ji prohlédni. V každém cípu má runový nápis.
2: No a co z toho?
4: Kdyby byla aspoň ze stříbra. Kdo umí přečíst runy, ten má kouzelnou moc. Jedině pomocí run mě Halvor vysvobodil ze zajetí trola. Zná jejich tajemství.
2: A ty taky znáš tajemství těch nápisů?
4: My před sebou nemáme co ukrývat.
2: Tak pověz, co je tu psáno?
4: Tobě? Proč?
2: No jen tak. Znám Halvora od malička. Hrávali jsme si spolu. Co znal on, znala jsem i já.
4: A k čemu by ti bylo pár slov vyrytých do bronzu?
2: Jen tak. Abych se mohla těšit s tebou, jakou máš ozdobu na plášti. Odepni si ji, Astrid. A to tajemství, to mi jen pošeptej.

0: є мій братр. Марно. Почкай. Kam utíkáš? Vrať mi mou sponu.
1: Joruno!
2: Měla pravdu, Nurna sudička. To třetí přadeno se právě začalo navíjet. Nit tenká a napjatá k prasknutí. Rychleji a rychleji se otáčí, jak den se mění v noc. Joruna v prstech sponou otáčí, čte runu za runou.
0: Astrid je studená hvězda a nepatří k nám do luk. Volám tě, trole, přijď a odveď si ji.

0: Astrid, kam ses mi poděla?
1: Tam, kde byla. Za sedmerem fjordů a devaterem modrých ledovců.
0: Mlč, Skalde!
1: Tu sponu si neměl dávat z ruky.
0: Byla místo prstýnku. Na znamení věrné lásky.
1: Věrnost a lásku dělá člověk, ne prsten.
0: Tuhle píseň si měl zaspívat jí, ne mě.
1: Buď spravedlivý, Halvore. Proč si ji ukázal jen půl lidského světa? Znala jen tebe. Neznala lež, lest ani přetvářku. Proto je znovu na severním zámku.
0: Musím tedy tu cestu podstoupit ještě jednou. Veď mne přes duhový most, Skalde.
1: Je konec kouzel. Na druhou stranu fjordu nevede žádná cesta.
0: Musí vést. Najdu si ji sám.
1: K neuvěření je lidská touha po štěstí a síla lidské lásky. Sám Halvor staví loď, sám sedmi fjordy proplouvá. Potýká se s příbojem na útesech. Sám řídí sobě spřežení přes devatero ledovcových plání až k severnímu zámku.
0: Otevři bránu, trole. Vrať mi princeznu Astrid. Je má.
2: Je má!
0: Otevři! Neodejdu odtud, dokud nás osud nerozsoudí. Buď ty, nebo já.
2: Hlupáku, čekej, jen čekej. Do rána z tebe bude jen ledová krá. Nic nemáš, ani kouzlo, ani Astrid. Všechno mám já. Já!
3: Halvore!
2: Já!
3: Halvore!
2: Marně ho voláš! Nepřijde! Dveře zámku jsou navždy zamčeny!
3: Nenávidím tě, trole! Vždycky jsem tě nenáviděla! Nikdy jsem nevěřila, že bych dokázala tolik nenávidět.
2: Nenávist. Láska. Co je mi do nich? Hlavně, že jsi moje. Moje. Dnes zase budu klidně.

Usnul. Co se mu to zalesklo v dlani? Spona. Teď jen, aby se neprobudil. Nejprve všechna okna otevřít.

0: Barví se obzor červánkem, z růžový zazlátne a první paprsek jak šíp zasáhne trola ve spánku.
1: Halvore.
2: Astrid, tak dlouho jsem tě hledal. Nenacházel, bloudil polární nocí.
1: Myslíš si, že to byl jen sen?
2: A kde je trol?
1: Vidíš ten kámen u cesty?
2: Proměnil se v kámen?
1: Když ho zasáhl sluneční paprsek.
2: Skald měl pravdu. I kameny mají své příběhy. Dobré i zlé. Kéž o tenhle kámen nikdy nikdo ani pohledem nezavadí.
1: Zvedni oči, Halvore. A podívej se kolem sebe.
2: Kam se poděly sněhové pláně a ledové propasti a štíty?
1: Slunce je spravedlivé. Kde roztaje led, vyčaruje květ.
2: Ani severní zámek už není z ledu a sněhu. Třpití se zlatými věžemi. Žijí v něm lidé.
1: Je to zase ten zámek, jak si ho pamatuji z dětství. Zámek Hákona krále. Pojď, Halvore. Otec už nás čeká.

0: je u konce a všechna tři přadena navinuta. Minulost, přítomnost, budoucnost. Konečně si můj kolovrátek může oddechnout. I tvoje loutna, skalde.
1: Já ještě neskončil, Nurno sudičko. Teď nastal čas dospívat píseň. Uprostřed zelených luk vykvetl květ. Uprostřed zelených luk je lidský svět. A zámek, severní zámek, stojí, jak od věků stál. V něm stříbrná princezna Astrid a Halvor král.

Slyšeli jste původní rozhlasovou pohádku Aleny Wiegrové Severní zámek. Dramaturg Eva Košlerová. Osoby a obsazení: Halvor Jan Hartl, Joruna Veronika Žilková, Astrid Marta Vančurová, Skald Pavel Soukup, Nurna národní umělkyně Jiřina Petrovická, Olaf Ladislav Mrkvička, Troll Jan Přeučil. Asistentka režie Pavla Chytilová, zvukové efekty Hana Brotánková, záznam a střih Adriana Řádková. Hudbu složil Petr Kodl, dirigent Jiří Váchal, zvuk Miloš Kott, režie Ivan Holeček. Připravila hlavní redakce Vysílání pro děti a mládež.

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: Jak asi vypadá život v severských zemích, kde bývá pořádná zima? Nejen to se dozvíme z pohádky Ragnarovy dcery. Vnitři dcery lovce a rybáře Ragnara touží po ženiších. Jedna si přeje muže se stříbrnými vlasy a vousy, druhá s vlasy zlatými, jen ta třetí a nejmladší by si vzala kohokoli, třeba i kulhavého psa. A tohle přání se jí vyplní. Bude mít příběh šťastný konec? To zjistíme právě teď. Na motivy severských pohádek Dagmar Findové, scénář a režie Jan Berger. Hrají František Holar, Slávka Špánková-Hozová, Alena Vránová, Carmen Majerová, František Němec a další.

daleko, daleko až tam, kde lišky zpívají a sovy tančí, kde po dlouhý čas slunce nezapadá a zimní noci jsou jak uhel černé, žil muž jménem Ragnar. Celý den lovil ryby v mořských zátokách, divoké vlky chytal do pastí a soby na planinách lovil se smečkou psů. Zachumlán do kožešin vracel se vždy až se západem slunce a v jeho domě sroubeném z temných trámů ho vítali dcery.

0: Tak už dost nezbedné lištičky, ani mě najíst nenecháte. Vyprávějte mi raději, co jste celý den dělali.
1: Já jsem držela bydlem sluníčko, aby nám nespadlo do vody.
2: A já spřádala na komoře pavučiny. Upletu ti z nich teplou beranici.
3: Pane tatínku, všechno, co jsi nám přikázal, jsme udělali. A pak jsme se brouzdali brusinčím, dívali se do studánek na třasovisku a představovali si, jaký bude náš budoucí ženich.
1: Vlastně jen já jsem řekla, že bych chtěla muže s vlasy a vousy jako ryzí stříbro.
2: To já bych chtěla muže s vousy a vlasy jako zlato.
0: A ty, má nejmladší, jakého ty chceš ženicha?
1: Ona prý si vezme i kulavého psa, když jí bude souzen.
0: Hrozí z té svatby asi stejné nebezpečí jako vám. Kde by se tady v té pustině našel člověk? Snad ještě trol na vás vykoukne ze skal nad mořem. Ale muž? A ještě k tomu se stříbrnými.
2: Ne, se zlatými vlasy. Ne, se zlatými.
0: A jděte raději a pokliďte po večeři. A ty mi přines misku mléka. Náš domácí skřítek má právo na teplé mléko z ruky hospodáře.
3: Ano, tatínku. Někdo k nám jede. Někdo k nám jede.
0: Kdo by k nám mohl přijet? To jen noční vítr žene divokou smečku po blatech.
1: To jen trolové štěkají ve skalách.
2: To jen divoženky pádí na bílých sobech nocí.
3: K nám nikdy nikdo nepřijde.
0: Podej mi misku. Skřítku, hospodáříčku. Vezmi si z ruky hospodáře teplé mléko. Jako každý večer kladu je na práh v dřevěné míse. Veřeje jsem natřel máslem, aby tě jich vrzání nerušilo. A pod prahem je hrstka ptačích pírek, aby se ti měkce spalo. Dopřej nám klidnou noc. Pohlídej za mne moje stáda a mým třem dcerám dej sladké sny. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
2: Dobrou noc.
3: Hospodáříčku, skřítko, nikdy jsem tě neviděla, ale mám tě ráda, jako bys byl můj bratr. Schová jsem ti kus sladké placky. Chceš? Leží vedle misky s mlékem. A dej si chutnat, hospodáříčku.
4: První ženich stříbrovlasý, druhý jak když slunce vyjde. Třetí dcero Ragnarova, i pro tebe ženich přijde.
5: Ahoj! Ahoj! Kde jste kdo? Má loďka uvázla na písčině. Ahoj!
6: Ahoj! Pojď za světlem, haho! Nech loďku loďkou, vezmi jen vesla. Pojď za světlem, zbloudilí rybáři, haho!
3: Kdo to jen může být?
2: Kde se tu v těch pustinách bere člověk?
1: Snad je to můj ženich.
0: Jeho vousy se v skutku lesknou jako stříbro. I šaty vodou zmáčené se třpití v měsíci. Jen vejdi a buď vítán. Pověz nám, co tě přivedlo až do naší krajiny. To tě sem vylákala bílá ryba s ploutvemi z drahokamů. Vypráví se, že v našich fjordech má svůj palác.
7: Odpusť, hospodáři, že vprostřed noci vpadám do vašeho domu. Odpusťte mi, krásné dívky, že jsem vás oloupil o spánek. Ale stalo se mi dnes něco podivného. Lovil jsem dole na jihu země a mé sítě byly plné makrel a sledů. Když tu najednou zafoukal ostrý vítr od severozápadu a hnal mou loďku jako hračku do fjordů. Mé sítě popraskaly, úlovek je ten tam a plachta leží napůl roztržena na dně loďky. A přece jako by mi cosi říkalo, že to je všechno dobře. Už před týdnem se mi zdál sen, že najdu kdesi na severu svoji nevěstu.
0: Odlož si plášť a sundej klobouk. Je jak houba plný slané vody. Pojď do komory, odpočineš si.
1: Měl vlasy jako ryzí stříbro a knírek, i když malý, leskl se jak čepel.
2: Ty už si našla svého ženicha. A bude-li vše tak, jak to má být, i můj, ten se zlatými vlasy přijde.
3: Ach, bude-li to všechno, jak jste řekli. Ach, jaký mě to čeká osud.
1: Ti hloupá. Kdo pak to kdy slyšel, aby se kulhaví psi ženili?
2: A i kdyby, kdo pak tě přinutí, aby jsi ho vzala?
3: Bude-li mi souzen, vezmu si ho.
0: Jděte už spát, vypovídalky. Osnova spánku už je zase zpřed rána, tak rychle, rychle, ať ji navážete. Podivná náhoda. Nebo kouzlo. Ráno uvidíme, co je skutečnost a co je sen.

0: Pomozte zbloudilému lovci! Haho! Zůstal jsem sám uprostřed časoviště! Haho!
1: Jakoby se dnes z hosty roztrh pytel. Po celá léta nepotkám tu člověka. A dneska už druhý návštěvník.
2: Haho! Síli dobrý, pojď za světlem. Jen pojď, lovče. Půjdeš-li rovně, zavede tě úzká pěšina až k mému domu. Haho!
3: Jako bychom dnes přivolali osud, tam u těch studánek.
4: Jem jak ve snu. A přece se tak trochu bojím. Bude-li to on, co si jen počnu? Kam se poděl?
3: Ach, drahá sestřičko, je-li to on, ten zlatovlasý, pak budeš šťastná. Ale já...
2: Přestaňte, hloupé, jste jak hejno racku. Kdo ví, co je to zač? Jen vejdi, lovče. Jsi-li dobrý, buď u mne hostem.
5: Věřte mi, nevím, jak se omluvit. Léta už lovím po horách. A ještě nikdy se mi nestalo... Jakoby nějaké kouzlo mě sem zavedlo. Od rána štvu lišku, po skalách, tundrou, mezi roklinami. A najednou mě překvapila noc. Má smyčka jakoby se propadla. Snad v skutku utonula v bažinách, nebo jí uloupil sám velký troll. A přece mi něco říká, že jsem došel dobře. A že se tady naplní můj sen.
1: Sen? Jaký sen? No,
5: zdálo se mi jednou, že na severu na mě čeká nevěsta.
1: Odlož si pušku. Odpočiň si. A sejmi kuklu z hlavy. Má zlaté vlasy.
5: Povídáš něco?
1: Nic. Pojď spát. Jsi jistě unaven. Na komoře je dost kožišin i pro tebe. Tak dobrou noc.
5: Dobrou noc, Vespolek. A děkuji ti.
6: A znovu ulehli a sen je ukolébal. Jen třetí dcera dlouho hleděla do tiché temnoty a soužila se strachem, zda se také jí sudba vyplní. A potom přišlo ráno, druhé, třetí, a než se sešel měsíc s měsícem, dvě sestry chystaly si věnce svatební. I třetí dcerka trošku okřála, vždyť uplynulo tolik dní od oné noci a nic se již nedělo. A byla svatba, krásná, plná jasu. Korálky jeřabin zářily a na zakrslých břízách třepetal se list jak vytepaný. Nevěsty, ženiši i Ragnar bujně hodovali. Jen třetí dcera bloudí vřesovištěm a srdce se jí svírá. Bojí se a trošku závidí a hned zase sestrám přeje jejich štěstí. A jak tak bloudí blízko studánek, kde tehdy osud svůj si zvolili, ozve se hlas, tichý a zádumčivý.
7: Jak pak se máš, má krásná nevěsto?
3: Kdo to tu mluví? Kdo se odvažuje říkat mi nevěsto?
7: Ty sama si mne přece vyvolila. Ty jsi řekla, bude-li mi souzen, vezmu si ho. No, tady jsem.
3: Pes! Starý, kulhavý. Ach, bože. Tebe si mám vzít.
7: Sama si řekla.
3: Ano, řekla jsem. A slovu dostojím. Ale proč zrovna já mám za muže mít psa? To už je lepší zbloudit ve skalách, anebo zajít rovnou na bažinu a s blodičkami tančit smutný rej.
7: Jen nenaříkej. Není všechno zlé, co nyní vidíš jako neštěstí. Vezmi si mne a nenajdeš na celém světě muže lepšího.
6: Podivně skončilo svatební veselí, jako by dům zalehly sněžné mraky. Všechen smích vyprchal, sestry v jednom pláči a ženiši jen oči sklopili, když třetí dcera představila otci svého nastávajícího. A otec, div se žalem nepominul, pak přemlouval a prosil. A když nic nepomohlo, přikázal své nejmladší.
2: Když nedáš jinak, vezmi si kulhavého psa, vezmi si ho a žij s ním osaměle. U mne v domě není pro vás místo.
3: Ach, otče, otče, nevyháněj nás. Já nejsem o nic více vina, nežli osud, který mi kulhavého přisoudil. A ještě mám být daleko od tebe i od sester. Smiluj se, otče.
4: Tatínku.
3: Otče.
2: Ani slovo, mlčte. Má dcera mohla žít jak paní na svém statku. Teď je však provdána a musí svého muže následovat.
7: Ano, tak. Má žena půjde se mnou. Odpusťte, otče, že vás rmoutíme. Odpusťte, milé švagrové, že vám odvádím sestru. Pojď, ženo. Čeká nás daleká cesta. A se mnou půjde se ti nelehko.
3: Loučím se s vámi, milí švagrové. Loučím se, sestry. Kéž jste vždycky šťastný. Můj drahý otče.
7: Pojď už. Pojď.
6: Zmizeli za kopcem, zapadli, ztratili se jak kámen v rašeliní, jako lístek v tůni. Jen smutek zůstal. A ti dva šli co krok, jak mohou kulhaví, až kdesi vprostřed tundry, kde jenom klikva rudě hořela, se zastavili. Tam uviděla mladá nevěsta překrásný dvorec, celý bíle svítil a dřevo trámový jak růže vonělo a kolem plno květů, křovin, stromů, o kterých slýchala, že kvetou na jihu.
7: Toto je ode dneška tvé i mé. Zde je náš dům. A ty jsi tady, paní. Chceš mne mít ráda?
3: Dala jsem přece slovo. Ale pověz mi...
7: Vyslyš napřed mne. Mám k tobě prosbu. Nebudeš litovat, že jsi mne vzala. Jen se mne na nic neptej a slib mi, že se na mne nikdy nepodíváš, až budu spát.
3: Ach, to ti mohu slíbit bez obav. Za celý den se napláču až dost, že za muže mám kulhavého psa a ještě v noci si ho v spánku prohlížet. Co pak mu spánek přidá půvabu, či zakryje mu tlapku schromenou? Co je tu světnic, sálu a ty obrazy a všude plno světel, kožešin a zbraně stříbrné a zlaté, těžké luky a tady zase rám na vyšívání a to hedvábí a jídla plný stůl. Ach, tetřevy a sluky, lososy i kýta z medvěda.
7: Pojez jen. Jsi unavená. Lázeň už čeká. A jdi spát.
3: Ale kdo všechno připravil a kdo...
7: Co jsi mi slíbila?
3: Ach, odpusť. Mlčím už. Ty odcházíš.
7: Vrátím se k tobě. Nezapomeň, co jsi slíbila.
6: Vrátil se tak, jak řekl. Všude temno, i noční kahánek jen dotmy zíral a za oknem si měsíc oči pozastřel, aby snad neviděl, jak mladá paní pláče. Když vešel do komnaty, poznala jeho kulhavou chůzi. Zavřela oči a tu, jako by jí vánek vlasy pohladil, na rtech ucítila políbení a známý hlas jí šeptá:
7: pojď, připijeme ze zlatého poháru na naši lásku, na tvou mlčenlivost a na psí věrnost.
3: I když tě tma sobecky schovává a nemohu ti pohledět do očí, jako bych přesto viděla. Máš oči jako jantar vyplavený mořem a vlasy hnědé jako rašeliní. Jsi...
7: jen kulhavý pes.
3: Ne. Ty jsi... jsi můj muž.
6: A byli šťastní. Týden, měsíc, rok uplynul celý rychleji než vlnka v zátoce. Když přiblížil se výroční den svatby, prosila mladá žena manžela:
3: už zítra je to rok, co jsme tu spolu.

0: Ale jak to můžeš vydržet a nepodívat se?
1: Co když je to nějaká obluda?
0: Co když je to skřet anebo vlkodlak?
2: Ne, není. Já to vím.
0: Však přece jen. Jistě má nějakou chybu, pro kterou se ti nechce ukázat.
1: Já bych to nedokázala.
0: Alespoň jedním očkem.
2: Dala jsem slovo.
0: Slovo, slovo, slovo. Slovo je pára, kterou mrazík lehonce Sertu odfoukne.
1: Máme o tebe strach. Co když je to zlý duch? Co když ho strach donutil, aby se skrýval?
0: Poslechni, sestřičko, alespoň jedním očkem.
1: A je-li dobrý, co se může stát, když se ti ukáže? To, co je dobré, nemusí se skrývat.
2: Je to tak těžké. Pojďte, půjdeme spát, je skoro půlnoc.
0: Dobrou noc.
3: Ragnarova dcero.
2: Kdo mne to volá?
3: To jsem já, Skřítek, hospodáříček.
2: Kde jsi, můj milý Skřítku? Já tě nevidím.
3: Tady u krbu a tady na povalu a tady v kolovratu. Já jsem všude a teď ti sedím na střevící.
2: Ach, jak jsi malinký. Chceš ještě mléko?
3: Ba ne. Chtěl jsem tě vidět, Ragnarova dcero.
2: Poraď mi, Skřítku. Ty víš, co mě trápí.
3: Sama si poraď. Sama musíš vědět. S kým pak jsi se poradila, když jsi z kulhavého brala? Teď jsi šťastná. Jen se bojím, zůstaneš-li v lásce stála. Kdyby ti bylo někdy zlé, zavolej mne, Ragnarova dcero. Není vždycky rada zlá, ta co chudná prce.
4: A někdy zase rada nejsladší trpkým se ostnem zahryzne, jako trní boda. Jako třepotavé listí osiky ti našeptává, přece, ach, přece jen, co kdyby. A do spánku ti houká jako sněžná sova. Kde jen je pravda? Co mám dělat? Kdo ví? Každý z těch tří dnů potěšil a každý večer nový trn zas vbodl do srdce nejmladší a nejkrásnější Ragnarovy dcery. Kdykoliv sedla k vyšívání či kolovratu, vždycky znovu sestry začaly svoji řeč. A nebyla to zloba, jen upřímný strach a láska k nejmladší sestře, co jim jazyk vedla. Když tři dny uplynuly, zadupalo u Ragnarova domu spřežení sobů, saně se kmitly, sotva se stačila nejmladší rozloučit. A jako by to byl skok a skok, byla zas ve svém domě. Kulhavý pes ji šťastně vítal. Všechno kolem dýchalo líbeznou vůní. V krbu praskalo cesmínové chvojí. Ragnarova dcera seděla sama u bohaté tabule. Mám, nemám. A přece jen. A myšlenky se jaksi mimovolně spřádaly v smyčku, neblahou, nerozpletitelnou. Zvědavost, strach a zase láska vedlí jí ruku, když skryla malou lucerničku tak, aby byla blízko lože. Když přišel večer a zaslechla kůl,

0: pravý krok svého muže, srdce jí zabušilo a znovu mám či nemám. Pak ale...
1: Ženo moje!
2: Jsi to ty, můj krásný, milovaný. Máš oči jako jantar vyplavený mořem a vlasy hnědé jako rašelín.
1: Co jsi to udělala? Porušila slib a slovo je zákon.
2: To slovo mi tě zapíralo. A teď tě mohu vidět tak, jak jsi krásný a mladý. Můj, už ne kulhavý pes.
1: Zvědavost nás teď oba zahubila. Jen pár dní, kdyby jsi byla dodržela slovo, mé zakletí by bylo zlomeno a mohli jsme být šťastní. Teď musím odejít a nikdy, nikdy se už nesetkáme. Ach, ženo moje, proč jsi mne neposlechla?
2: To moje sestry, láska, strach...
1: Na neschledanou.
2: Co jsem to udělala? Ach, sestřičky, jak zle jste mi poradili. Kam se jen vrtnu? Kdo mi pomůže? Skřítek. Skřítek, hospodáříček. Jen rychle, rychle.
0: Vyběhla ze stavení, všude pusto, tma. Brodí se, potácí a sníh ji zaliká. Nad tundrou hvízdá vítr, na planinách se točí sněhový vír a v roklích se ozývá vlčí vití. Snad ani nedošla, spíš klesla na práh Ragnarova domu.
2: Skřítku, hospodáříčku, pomoz mi, pomoz. Všechno jsem ztratila. Skřítku.
3: Pěkně si poslechla, co jsem ti říkal.
2: Vím, všechno vím. Neposlechla jsem. Ztratila jsem všechno. Dej mi radu.
3: Za mísku mléka jednu dobrou radu, za kousek sladké placky poučení, to je mi pěkný obchod. Dala si slovo, nesplnila. Budeš teď ochotna udělat, co ti poradím?
2: Všechno, všechno. Třeba vlastní krev dám, jen mi pomoz. Vrať mi mého muže.
3: Mám radu, mám. Poslechni ji a pak zkoumej sama, je-li tvá láska silná natolik, aby vše snesla. Tvého muže zaklel sám velký troll. Jeho otec nesplnil mu kdysi dané slovo a proto potrestal teď syna, aby poznal, jak bolí zrada. V kulhavého psa ho proměnil. A jenom... věrná láska ho měla vysvobodit. Teď je vše ztraceno. Jenom těžko, těžko můžeš chybu napravit. Dej pozor a dlouho rozmýšlej, nežli se rozhodneš. Sklameš-li tentokrát, není už síly, která by pomohla. Ha? Chceš tedy?
2: Ano.
3: Jdi z Ragnarova domu rovnou na sever. Až projdeš hájem cesným, najdeš chaloupku. Jdi hned a nečekej. Máš-li dost síly?
2: Mé ruce jsou slabé a v hlavě mi hučí příboj. Ale půjdu. Ty, srdce moje, dej mi sílu. A ty, můj milovaný, nezoufej.
3: Tam u chaloupky se zas uvidíme. Tvá zkouška bude tvrdá, Ragnarova dcero. Volám bílé hranostaje, volám vlky lišky z lovu, v rychlých saních předeženem třetí dceru Ragnarovu.
0: Celou noc a celý den šla Ragnarova dcera na sever. Prošla už třasovištěm, které teď spalo pod příkrovem ledu. Prošla i roklinami blízko fjordů, až došla k cesmínovému houští. A nikde pěšinky. Jen stěžka se prodírala vpřed. špichlavé jehličí jírvalo šaty a zraňovalo ruce do krve. A tam, kde uvízla kapička krve, proměnila se v červenou bobulku, sklouzla a usadila se vespod pod větvičkami. Už svítal druhý den, když uviděla malou chaloupku.
1: Vítám tě tady v pustině, Ragnarova dcero.
2: Jak to, že mě znáš, stařečku? A odkud?
1: No, znám, co znám a vím, co vím. Chceš-li však ode mne radu, musíš napřed splnit úkol. Za domkem byla kdysi zahrádka a v ní mi rostla bílá lilie. Jsem už starý, nemohu ji denně okopávat, aby krásně kvetla, a nemohu ji nosit vodu k zalévání. Chceš-li tedy, vezmi si motiku, vyčisti zahrádku a zalej lilii.
2: Ale stařečku, teď v zimě, jak bych mohla? Země je zmrzlá.
1: Jak chceš. Nemusíš.
2: Ne, ne. Ne, já chci. Jenom ještě pověz, kde najdu vodu.
1: Blízko skály, která chrání dům, je studánka. Zakrytá chvojím, sněhem zapadaná. Odtamtud přines vodu.
2: V čem jí mám přinést? Máš nějaký džbán?
1: To by bylo věru lehké. Kdybych měl džbán, sám bych si vodu přinesl. Musíš vlastníma rukama odhrabat sníh, chvojí odházet a potom nabereš vody do dlaní a sem přineseš. A dokud lilie nerozkvete, budeš vodu nosit.
3: Ragnarova dcera v dlaních vodu nosí, ruce jednu ránu, slza na ně padá, a to proto, že má kulhavého ráda.

0: Stařečku, už celou věčnost okopávám zemi a v dlaních vodu nosím. Už jsem vlastním dechem lilii zahřívala. A ona nekvete a nekvete.
1: To, co se ti zdá věčností, je sotva týden. No, chceš-li vydrž, ne-li vrať se domů.
0: Chci vydržet. Dala jsem slovo. Ano, slovo. Já sobě sama. I tobě, můj muži.
1: Tak, vyčkej večera a o půlnoci jdi naposledy zalít bílou lilii. A až ti rozkvete, jdi za ní. Poslechni ji ve všem. Dobře ti radím.
2: Volám bílé hranostaje, volám vlky, lišky, zovu, v rychlých samých předeženem třetí dceru Ragnarovu.
3: Skály i les i sněžné přesypy zakryla noc. Zimavě fičí, nikde ani hlásku. Jen Ragnarova dcera klopítá, má vodu v dlaních, krutý trest. A voda hned jak oheň pálí a hned až k srdci zebe. Jak poslední kapka dopadla na okopanou zemi, udál se zázrak. Před očima jí vyrůstá stvol a listy. Květ nejdřív sevřený se rozevírá a vůně kolem, až se hlava točí.
0: Lilie krásná, květe bílý, pověs mi, pověs, kde můj milý?
3: Však když jí chtěl utrhnout, lilie zmizela, ztrácí se ve skalách a zas je nad závějí, jako by říkala, pojď za mnou, pojď. A Ragnarova dcera jde za tím květem. Je temná noc, jen lilie se větrem kolébá a vede ji a láká nebohou. Zapadne někde, zbloudí, zahyne. Polární lišky nastražily uši a sovy smutnou, smutnou houkají. Lilie stále napřed krok či dva a v němém mlčení té pusté krajiny, jako by její vůně říkala, jen pojď.
0: Jdu za tebou, lilie krásná. Květe bílý, zaveď mě, zaveď, kde můj milý. Ach, lásko moje, každý krok je těžší nežli kámen. Sníh jako nože bodá. Tady už ani ptáček nezaspívá. Jen vítr hvízdá nad závějí. Bojím se, bojím. Ne, že tady umřu. Však tebe musím zachránit, můj milý. Lilie bílá, květe srdce mého. Přiveď mi, přiveď mého přemilého.
4: Čuj, dcero Ragnarova, jak se odvažuješ vstoupit do mého království?
0: Bože, buď při mně, hlední medvěd. Jdu hledat toho, kdo je mi nejdražší na celém světě. Bílá lilie mne vede a snad mi pomůže i najít mého kulhavého psa.
4: Tak, kulhavého psa. Jsi krásná, dcero Ragnarova. Ty můžeš získat muže, který je tě hoden. Na místo kulhavého psa vezmi si mne. Krále ledních medvědů. Mám palác ledu na břehu Severního moře. tam budeš paní. Z bílých tuleňů budeš mít přikrývky a hranostajové a lišky budou tvými sluhy. Celá se zimou třeseš. Pojď, budeš spát v kajčím peří. Je jak vánek hebky. Máš hlad a moje spižírny jsou plné lahůdek.
0: Ne, ne, nechci. Všechny poklady i všechny blaženosti tvého paláce mi nenahradí toho, koho miluji.
4: Co je to nechci? Jsi v mém království a tady odjakživa platí, co poručím já.
0: I kdyby mne to život stálo, tvojí nebudu. Dala jsem slovo.
4: Ha, slovo, slovo, slovo. Slovo je pára, kterou odfoukne lehký větřík.
0: Ano, tak, tak jsem to kdysi udělala. Ale chovážně nesplnila slib. Ale už nikdy.
3: Sotva to vyřkla, vítr zahučel, strašlivá bouře kolem a pak ticho. Není tu lední medvěd, není nic. Jen v dálce lilie se kolébá a září jasem, jak by zvala pojď. A Ragnarova dcera zas se potácí a jde a padá, zvedá se a padá. Došla až k hoře.
0: Jako z jedinkého kusu ledu. Jak jen jí obejdu. A kde je moje bílá lilie? Ach, až tam na vrcholku na mne kývá. Ale jak jít, když nohy kloužou po křišťálu? Jak se mám vyšplhat až nahoru? Jediná skulinka tu není pro mé ruce, abych se zachytla.
3: Každička slza, která dopadla na led, vyhloubila v něm schůdek. Maličký, mělký, jen pro špičku nohy. Však přece schůdek. Konečně byl tu vrcholek, a bílá lilie tam stála, vrostla do země.
2: Vítám tě pěkně, Ragnarova dcero. Teď, když jsi došla až sem na mou horu, čeká tě ještě jedna zkouška. Podstoupíš jí?
0: Ano, ano.
2: V ledovém srdci hory leží kámen. Černý a hladký. Lidé mu říkají smůla. Ten musíš vykopat a v kotli rozvařit. Na to, co se děje kolem tebe, nedbej. A nesmí svou práci přerušit, jinak je vše marné. Tady je motika a tady kotlík. A měj se k dílu, Ragnarova dcero.
3: Jakoby novou silou vedena začala dívka kopat. Jen prvně uhodila do ledové skály, zahučelo to kolem a smečka vlků chtivě zaskočila. Kruhem ji obklíčili, vití nemá konce a lišky víří svými chvosty sníh a sněžné sovy na ní dorážejí, že sotva vidí na práci. A kruh se svírá. Už slyší klapat tlačné zuby. Už drásají jí kožíšek. Však práci nepřeruší. V tom zaleskl se před ní černý kámen. To hora ledu srdce obnažila. A náhle ticho. Nikde nikdo. Jen bílá lilie se vánkem kolébá a voní. Jak rozhořel se oheň a smůla klokotem začala vřít, už je tu zase...
2: Smůla se vaří, práce je hotová, všecko se daří, dcero Ragnarová. A teď utrhni lilii a vhoď jí do kotle.
0: Jak bych mohla tak překrásný květ vhodit do černé smůly?
2: Poslechni mne. Dala si slovo. Všechno se v dobré svaří a ty nebudeš litovat, že si poslechla. Až přijde ta chvíle, kdy den už nastává a noc ještě neminula, poběží kolem tři psy. Ty si dej pozor, jen jeden z nich je kulavý. Tomu vyleješ na hřbet kotel vroucí smůlí. Zítra bude všechno lepší než včera. Tres si odpíkala Ragnarova dcera.
3: Už hvězdy blednou, modrá s růžovou na sněhu si hrají a Ragnarova dcera čeká plna úzkosti. Už slyší štěkot, vidí psy a jeden kulá. Jen se vroucí smůla dotkla jeho hřbetu, zmizelo všechno v temném hromovití. Psí kůže pukla, spadla do rokliny a zapadla tam, kde si do závěje.
5: Ženo moje!
0: Můj milovaný! Krutě jsem za svou nerozvážnost zaplatila. Můžeš mi odpustit?
5: Ano, ano, ano. Co všechno podstoupila z lásky ke mně? Slzami zahřeju tvé skřehlé nohy. Každičkou krůpěj krve ze tvých rukou slíbám. Vždyť teď je kouzlo navždy překonáno a velký troll už nemá moci nade mnou.
2: Vše je zlaté, vše se třpití, ale pozor na svá slova. Kdo pak by ti příště pomohl, třetí dcero Ragnarová?
0: Skřítku, kde jsi, můj milý? Především tobě musím poděkovat. Nebýt tebe, nebyla bych nikdy dokončila svůj úkol.
2: A jenom mě?
0: Ne, také medvědovi. I ten mi ukázal, jak mám být pevná.
4: A jenom mě?
0: Ne, ne. I stařečkovi, který mi dal tu krásnou lilii.
1: Mně děkuješ? A na toho zapomínáš, kdo ti dal první radu?
0: Ba ne, ale vždyť to jsi byl vždycky ty. Můj skřítku, hospodáříčku, ty jsi byl stařečkem i medvědem.
2: To za tu sladkou placku. Za kus placky, ženicha.
0: Už ne kulhavého psa.
3: Svolal skřítek všechny vlky, svolal všechny lišky z lovu. V rychlých saních vezou domů třetí dceru Ragnarovu. A doma? Toho radování a jásotu a štěstí. Sestry se objímaly a otec štěstím zaplakal. Když večer sedávali při ohni, často si vzpomínali, jakže to všechno bylo. A když už všichni ulehli, přinesl otec misku mléka a položili na práh pro skřítka hospodáříčka. Bylo to daleko, až tam, kde lišky zpívají a sovy tančí, až tam, kde slunce po dlouhý čas nezapadá a zimní noci jsou jak uhel černé. Kdo by se tam chtěl podívat, ať sedne do mých saní. Za malou chvíli vyjedeme.

0: Mario Junior.
1: Vím, proč je na světě nebe. Vím, právě mi vrátilo tebe. Vím, už to vím. Vím, co je žít léta v kleci. Vím,

0: pojďte se všichni podívat.
1: Jak se ti dva?
0: Tady pod tou jabloní.
1: No pojďte se podívat.
0: Už to bude.
1: Už to bude.
0: Se budou?
1: Ti dva tady pod tou jabloní.
0: Už se budou
1: líbat.

0: smutný.
1: Někdo mu dal asi
0: pěstí přes zobáček.
2: Rádio Junior, rozhlasová hra.
3: Milujete verneovky? Tak teď rozhodně nikam neodcházejte. Zavítejte s námi do mořských hlubin. Čeká nás napínavá plavba obrněné fregaty Abraham Lincoln, která se bude snažit vypátrat a zničit záhadného mořského netvora. Je to opravdu netvor nebo něco úplně jiného? To se dozvíme ze slavného příběhu Žila Verna, 20 000 mil pod mořem, který pro rozhlas připravil Ondřej Neff. Režie v roce 1995 Jiří Horčička. Účinkují František Němec, Ivan Řezáč, Pavel Rimský, Radoslav Brzobohatý, Ilja Racek a další. Ostatní díly z této pětidílné rozhlasové hry najdete na webu radiojunior.cz.

0: 5. listopadu 1867 došlo k osudnému setkání americké válečné fregaty Abraham Lincoln s tělesem neznámého původu, které bylo odborníky identifikováno jako ponorka. Toho dne se fregata nacházela na 31. stupni a 15. minutě severní šířky a 136. stupni 42. minutě východní délky, 300 kilometrů od Japonska. Fregata do ponorky narazila. Při nehodě zmizely 3 osoby z paluby lodi. Byl to profesor pařížského přírodovědeckého muzea Pierre Aronnax a jeho sluha Conseil, jakož i věhlasný kanadský harpunář Ned Land. Přestože těla nebyla nalezena, všichni 3 byli prohlášeni za mrtvé. Pátrání po neznámém těle se pokračovala s ještě větším nasazením lidí a techniky. O tragické události se přestalo po několika měsících mluvit. Neznamenalo to však, že na zmizelé zapomněli úplně všichni. Událost nedala spát především hraběti D'Artigasovi a jeho pomocníkovi, inženýrovi Serke, kteří pokračovali v pátrání na palubě jachty Hortenzie.
1: Ne, ne, ne. Muži, jako je profesor Aronnax, nemizejí jen tak uprostřed noci v mořských vlnách, inženýre Serke.
2: Neštěstí nechodí po vlnách, ale po lidech, hrabě D'Artigasi. Nevyhýbá se ani profesorům pařížského přírodovědeckého muzea.
1: Přiznávám, že ani já nevidím rád muzejní profesory na palubách válečných fregat. Zamotávají se do lan, nahlížejí do dělových hlavní těsně před výstřelem a jejich sklony přepadávat přes zábradlí jsou přímo osudové.
2: Nevidím tedy důvod k vašim pochybnostem, hrabě.
1: Poslyšte, jak si profesora představujete? Jak asi vypadá? Jaký je to podle vás typ člověka?
2: Jak už profesoři přírodovědy bývají. Nejspíš klouštík, spleší a vousy po prsa. Takového bych opravdu nerad viděl i na můstku naší jachty Hortenzie.
1: Dovedete si ho představit na válečné fregatě?
2: Dovedu a ta představa mi nahání husí kůži.
1: Nože, já vám obrázek profesora Aronnaxe ukážu. Tady je. Ano, tento muž je profesor pařížského přírodovědeckého muzea Pierre Aronnax. 63 roků, 158 cm výšky, 86 kg živé váhy, vous s vící půl metru, plný nevyčesatelných šupin a bodlin.
2: Tedy stařec.
1: Jestliže ho považujete za starce, pak se velmi, velmi mýlíte.
2: Jste si tím jist?
1: Stejně jako, že těleso, na které naše fregata narazila, byla ponorka Nautilus.
2: Možná, že jste přeslechl jméno, že jde o pouhou schodu.
1: Milý inženýre, strávil jsem s profesorem Aronnaxem skoro půl roku. Z úst jeho sluhy Conseille jsem slyšel 1000krát, pane profesore, jsem pane profesore, tam.
2: Kdo tedy je profesor Aronnax? Co je to za člověka?
1: Je to muž ochotný pátrat po tajemstvích přírody i v samotném pekle. I jeho sluha Conseil je neobyčejný typ. Ten mladíček má ramena zápasníka ve volném stylu.
2: Co mají ti dva za lubem?
1: To se přesvědčíme, až nalezneme ponorku Nautilus.
2: Domníváte se, že profesor se dostal na její palubu?
1: Jestli se domnívám, milý inženýre Serke, já si tím jsem jist.

0: Konseji.
1: Zde jsem, profesore Aronnaxi.
0: Jaký je tvůj názor? Ale ne, promiň. Já vím, že stejný jako můj.
1: Jak si pán přeje?
0: Potíž je v tom, že názor nemám žádný. Nevím si rady. Vy snad ano, mistře Lende.
2: Dostal jsem stejnou pozvánku jako vy.
0: Kapitán ponorného člunu Nautilus má tu čest pozvat profesora Piera Aronnaxe,
2: harpunáře Neda Lenda,
1: sluhu Konseje,
0: k lovecké vycházce v podmořských lesích u ostrova Crespo. A tady. O výstroj a výzbroj se postará hostitel.
2: Já vám tedy povím, jaký je můj názor. Lovecká vycházka na dně mořském je bláznivost. Šílenství hodné našeho věznitele kapitána Nema.
1: Pane profesore, někdo přichází.
3: Jsem rád, pánové, že jste přijali mé pozvání k lovu na mořském dně. Pomůžu vám při prvních krocích v neznámém prostředí. Hlavní je, abyste se mě drželi. Jsou to skutečně nebezpečné lesy. Obývají je živočichové, jaké pozemská věda nezná. Korýši obřích rozměrů, gigantické chobotnice. Nikam nechoďte bez mého pokynu. Nic nedělejte, nikam se nedívejte.
2: To bude zábavný lov, jen co je pravda.
3: Pánové, budete vybaveni skafandry mé konstrukce. Na zádech ponesete přístroj se zásobou vzduchu, jako voják nese svoji tornu. Každý budete vybaven silnou elektrickou svítilnou. Je v ní skleněná spirála, obsahující silně zředěný uhelný plyn. Ten září a vydává bělavé stále světlo.
0: Mám však pochybnosti o pušce, kterou nás chcete vyzbrojit.
3: Ale to není puška na střelný prach.
0: Je to snad vzduchovka?
3: Ano. Jak bych mohl vyrobit na lodi střelný prach, když nemám ani ledek, ani síru, ani uhlí?
1: Kdybyste chtěl střílet pod vodou, musel byste překonávat značný odpor.
3: Stlačený vzduch udělí střele dostatečnou rychlost i ve vodě.
1: Střely však nemohou létat daleko a jen stěží mohou co usmrtit.
3: Naopak, profesore. Všechny rány jsou smrtelné. I když se dotknou, jen lehce zabíjejí.
1: Takové střely neexistují.
3: Mé pušky nevystřelují obyčejné střely. Jsou to zásobárny energie. Při nejlehčím nárazu se elektřina uvolní a zvíře zabíjí.
2: Když dovolíte, kapitáne, já se spolehnu spíš na svoji harpunu. Není nad osvědčené prostředky. Nějakého velkého kraba nebo chobotnice se hned tak neleknu.
0: Za to já věřím vědě a vědeckým metodám, kapitáne Nemo. Už nic nenamítám. Půjdu všude, kam půjdete vy.

0: Na lov se vypravilo 8 mužů. Vpředu kráčel kapitán Nemo, následovaný několika členy posádky. Celou čtvrt hodinu šli po zářivém písku pokrytém nejjemnějším prachem z lastur. Trup Nautilu vypadal jako dlouhé skalisko a zvolna jim mizel z očí. Vnímali jen jasné světlo jeho reflektoru, které na tu dálku vypadalo jako světelná mlha. Brzy se ze stínu vynořily obrysy podmořského lesa ostrova Crespo. Skládal se z velkých stromovitých rostlin. Řasy a liány se větvily v přímých svislých liniích a mířily k hladině oceánu. Když zašli mezi stromy tohoto zvláštního lesa, profesor Aronnax spatřil, že na něho koncej mává. Šel tedy k němu a k jeho překvapení se k němu sluha přiblížil, až se přilbou svého skafandru dotkl přilby pana profesora.
1: Slyšíte mě, pane profesore?
2: Znamenitě!
1: Neviděl jste Neda Lenda?
2: Harpunář kráčel před tebou.
1: Nyní už nekráčí.
2: Snad se nepokouší.
1: Toho se obávám, profesore.
2: Zpropadený Kanaďan. Nemá v hlavě nic, než myšlenky na útěk. Jeho nadšení pro podmořský lov mi bylo hned podezřelé.
1: Zřejmě se domnívá, že bude kráčet pod ně tak dlouho, až vystoupí na břeh ostrova Crespo a tam najde útočiště.
2: Jeho útěk by mohl ohrozit naše výzkumy. Na každém kroku se nám tu nabízejí vědecké poklady. Nevyčíslitelné ceny.
1: Plně sdílím váš názor, profesore.
2: Musíme ho najít a v útěku mu zabránit. To bude už podruhé.
1: Pane profesore, myslím, že ho vidím.
2: Nezřetelná postava mezi kmeny lesa. Není to některý z mužů kapitána Nema?
1: Určitě ne. Kapitán Nemo kráčel vlevo. Kdežto tato postava je vpravo.
2: Musíme se k němu nepozorovaně přiblížit. Buď opatrný, Konsej. Kanaďan má prudkou náturu.
1: Pane profesore.
2: Tiše, mohl by nás uslyšet. Voda dobře nese zvuk.
1: Nemůže slyšet, co si povídáme. Myslím...
2: Konsej, ty myslíš? Nestalo se s tebou něco?
1: Omlouvám se, pane profesore, ale je to pod tlakem okolností.
2: Co tě tedy napadlo?
1: Ten muž před námi, pane profesore, to není Ned Land.
2: Jsi snad jasnovidec? Jestli vidíš, co já, tak postavu ve skafandru. Neříkej, že pod průzor jeho přilby vidíš rysy obličeje.
1: Rysy nevidím. Za to pušku pověšenou na jeho hrudi, ano. Nepamatujete si? Ned Land si odmítl pušku vzít a rozhodl se, že se spolehne na svoji harpunu.
2: Máš pravdu, Konsej. Znamená to, že je to některý z námořníků. Asi se ztratil. Pospěš, musíme mu pomoci.
1: Nechová se jako někdo, kdo se ztratil. Podívejte. Sahá do turny. Vytahuje nějaký předmět.
2: Připomíná mi špeha, který vypouští poštovního holuba.
1: Předmět se zaleskl v záři slunce. Je skleněný jako nějaká baňka. Uvnitř se cosi bělá. Ano, je to list papíru.
2: Ten muž dává někomu zprávu.
1: Třeba je někde nahoře nějaký spojenec kapitána Nema.
2: Spojenec? Proč by zprávu neposílal sám kapitán Nemo?
1: Pane profesore!
2: Tiše, Konseji!
1: Muž se otáčí. Spatřil nás. Snímá pušku z plecí. Míří na nás. Nezasáhl vás, profesore?
2: Ne, ale míří znovu. Kryj se, Konseji!
1: Zase minul.
2: Kolik nábojů může v té zpropadené pušce mít?
1: Jistě několik tuctů, kapitán Nemo nenechává nic náhodě.
2: Znovu míří. Ale co to? Stáčí hlavy někam stranou. Proboha! Vidíš to také, Konseji?
0: Několik kroků od nich stál obrovský, aspoň metr vysoký mořský pavouk. Pozoroval je svýma ohyznýma očima a chystal se na ně vrhnout. Mohli doufat, že jejich skafandry byly dost pevné, aby je chránili před kousnutím. Do jaké míry byla jejich naděje oprávněná? Profesor Aronnax strhl pušku z plecí, avšak neznámý námořník byl rychlejší. Po třetí zalícil a střelil tentokrát po zvířeti. Skleněná střela, poháněná sloupcem droboučkých bublin, narazila na kmen podmořského stromu těsně před bestí a roztříštila se. Ve slunečním světle spatřil jemnou, skleněnou tříšť. S udivující rychlostí se zvíře vrhlo na nešťastníka a dřív, než stačil vypálit znovu, vytrhlo mu jednou z končetin zbraň z ruky. Z nataženého skafandru se vyvalily bubliny. Profesor Aronnax s Konsejem spěchali k místu hrůzného zápasu. Teď se i Konsejovi podařilo zmocnit se zbraně a jeden výstřel následoval druhý, bezvýsledně. Střely se rozbíjely o krunýř mořského netvora stejně bezmocně, jako se prvé roztříštila opeň stromu. Pavouk ztratil obezvládné tělo první oběti zájem a obrátil svoji pozornost k dvěma další.
1: Pane profesore, slyšíte mě? K čertu, nemůže mě slyšet, nejsme přilbami u sebe. Ty zpropadené pušky na krabo neúčinkují. Pozor, pane, pozor! Tohle je horší než... Tady jsem bestie, nech pana profesora, pojď na mě, já jsem lepší kořiš, pojď.
2: Konci! Spěchá se mne tlet!
3: Jen pojď blíž! Tady stojím já! Se svou harpu nohou! No tak, drobečku! Otoč se!
1: To je netlent! Harpunář! Nemůžeš mě slyšet, ale nevadí!

0: Myslíte, že jsme na správném místě, hrabě d'Artigasy?
1: Na správném místě a hlavně ve správný čas, milý inženýre Sergej. Tak to bylo dohodnuto. Jestliže je 17. listopadu 1867 a jestliže je 10 hodin dopoledne místního času a jestli ta zelená homole před námi je ostrov Crespo,
0: což je ve všech případech, jež jste vyjmenoval,
1: pak bychom co chvíli měli spatřit baňku se zprávou. Vidíte? Moji muži jsou už ve člunu, aby ji vylovili.
2: Tam se třpití. Hej, tam je to. Vlevo. Ještě víc. Ten ničema málem spadl do vody. No pomozte mu někdo k čertu.
0: Konečně. Vylovili ji.
2: Sem. Sem ke mně. Hoďte mi ji.
1: Podejte mi to, Serke. Příští cíl plavby Nautila je zátoka Vigo 18. února. Zátoka Vigo? To je po čertech daleko, Serke.
0: U španělských břehů. Se všemi oklikami a nečekanými odbočkami to bude dohromady...
1: Nedivil bych se, kdyby 20 tisíc mil!
0: U všech hromů. Věřil jsem, že Nemo u ostrova Crespo zastaví a vylodí se.
1: Já věřil. No. Jednu útěchu máme.
0: Pan hrabě je větší optimista nežli já.
1: Kapitán Nemo podnikne svých 20 tisíc mil pod mořem, kdežto my poplujeme přímou cestou se sluncem nad hlavou. Dobrá, nevylodil se Nemo, vylodíme se my. Potřebujeme si oddechnout na pevné zemi před tím, než se zase vypravíme na tak dlouhou plavbu.
0: Pozor! Hrabě! Vidíte to taky?
1: Tam vlevo od lodi? Nějaká tmavá skvrna.
0: Šarlatová.
1: Jakoby stopa. Krve.
0: Co se to odehrálo pod mořskou hladinou?
1: Muselo se tam stát něco děsného. O důvod víc, proč se vylodit. Kormidelníku! Směr ostrov Crespo! Přistáváme!
3: Harpunář Ned Land se dostal na místo zápasu právě včas. Podmorský pavouk, obrněný snad ještě lépe než námořní loď, se vrhal na profesora Aronaxe. Ten už se vzdal naděje, že Nemovi střely proti Korýšovi uspějí. Popadl pušku nad hlavou a pozvedl ji jako kyj. Bylo to bláhové gesto. Proti živému obrněnci to byla dětská hračka. Marně se věrný Konsej vrhl na bestii, aby odlákal její pozornost. Pavouk, vedený úpornou touhou zabíjet, se chystal rozervat profesorovi Aronaxovi skafandr. Ned Land nezaváhal ani na zlomek vteřiny. Nestratil klid a rozvahu. Pečlivě si vyhlédl místo, kudy hrot harpuny pronikne mezi chytinovými pláty. Rozpřáhl se a zbraň, která ukončila život tolika kytovcům, pronikla i do těla Korýše. Vyvalila se krvipodobná tekutina. Jako temný sloup stoupala k hladině prozářené sluncem. Jeho paprsky se rudě zbarvily. Když kapitán Nemo a jeho druzi přispěchali na scénu dramatu, vypadalo to zde jako v šarlatovém chrámu nějakého pochmurného pohanského božstva.

0: Volaste mi capitane.
1: Ah no, profesore Aronnax. Jsem rád, že jste si pro mne našel čas.
0: Jak se daří raněnému?
1: Bohužel. Nezdá se, že je pro něho pomoci. Bylo to osudné setkání. Korýš, na kterého jste narazili, patří k mimořádně nebezpečným mořským živočichům.
0: Ani já, ani Konce jsme ho nedokázali určit. Skvělý exemplář. Měl jste pravdu. Les u ostrova Crespo chová nečekaná tajemství. A já jsem nadšený. Zvláštní. Jsem nadšený, protože vidím, jak kuse byly moje vědomosti.
1: Na palubě Nautila budete podobné pocity prožívat častěji.

0: pasti.
1: Nevyčítám vám nic, profesore. Nicméně, žádal jsem vás, abyste se mi drželi na blízku.
0: Uznávám svoji chybu.
1: Ten muž, nebudu vás zatěžovat jeho jménem, stejně by vám nic neříkal. Se vypravil vás hledat?
0: Ano, kapitáne.
1: Zabloudili jste?
0: Pod vodou je orientace obtížnější, než jsem se domníval. Snažil jsem se vás držet. Pořád jsem vás viděl a pak najednou...
1: Najednou?
0: Jsem vás neviděl. Tak je to prosté.
1: Ano. Ano. Prosté. Něco vám povím, profesore.
0: Prosím.
1: Neřekl jsem vám plnou pravdu. Ten muž už je mrtev. Dopravili jsme ho do Nautila. Přes všechnu snahu zemřel.
0: To je mi upřímně líto.
1: Nepochybuji o vaší upřímnosti. Včera jsem vám nechal předat pozvánku na lov. Z lovců se někdy stává kořist. Moře je nejen krásné, ale i kruté. Nesu to těžce, přiznávám. Musím si opakovat, že smrt je přirozená součást života.
0: I smrt nepřirozená.
1: Ano, i takové ironie osud lidem připravuje. Nože, žádám vás, abyste se zúčastnil pohřbu.
0: Pohřbu? Obávám se, nejsem vybaven. Smutečný oděv nepatří k mé výbavě.
1: Ujišťuji vás, že se pohřeb odehraje důstojně i bez žaketů a černých cylindrů.

0: Bylo 8 hodin ráno. V 8:30 byli všichni vystrojeni dýchacími a osvětlovacími přístroji. Dvojí dveře se otevřely a 20 mužů pod vedením kapitána Nema se spustilo na dno. Ponorka Nautilus se vynořila u pobřeží ostrova Crespo a čekala na jejich návrat. 4 muži nesli podlouhlý předmět. Profesor Aronnax a jeho sluha Conseil uzavírali průvod. Dno bylo v těchto místech pokryto pahrbky. Vypadaly, že je navršila lidská ruka. Uprostřed prostranství stál na hrubě nakupené hromadě balvanů korálový kříž. Jeho ramena byla červená, podobná skamenělé krvi. Na znamení kapitána Nema jeden muž vykročil, odepnul ze zad krumpáč a počal jim vykopávat jámu. Toto prostranství byl hřbitov.
1: Profesore Aronnaxi, to jste vy, kapitáne Nemo? Promiňte, nechal jsem se unést city. Nevšiml jsem si, že ke mně přicházíte. Pozval jsem vás z osobního důvodu. Zcela mimořádného. Podmořský pohřeb věru nepatří k mým běžným zážitkům. Okolnosti mi nedovolují, abych se nechal unést žalem.
2: Chápu. Jako kapitán ponorky Nautilus?
1: Ano, jako kapitán ponorky zamořené s houbnou chorobou.
2: Chorobou? O čem to mluvíte? Ten muž zahynul při souboji s mořským korýšem.
1: Ta choroba se jmenuje zrada.
2: Jakže? Snad mě nepodezíráte.
1: Vy a vaši druzi jste jediní mimo podezření. Známky zrady jsem pozoroval dříve, než jste se dostali na moji palubu.
2: Nechápu.
1: Jak dlouho jste byl na palubě americké fregaty Abraham Lincoln?
2: Fregata pronásledovala Nautilus dobrých 6 měsíců, kapitáne Nemo. Bezvýsledně. Za celou tu dobu jsme vás nezahlédli. Až 5. listopadu.
1: Nezahlédli. Byli jste mi však na blízku. Následovali jste mě moři a oceány jako stín. Měnil jsem kurz. Snažil se vás setřást. Vše bylo marné. Kdykoliv jsem plánoval vynoření a přistání, fregata se objevila na obzoru jako přízrak smrti.
2: Náhoda?
1: Vyloučena. Zrada. Někdo, možná že těch mužů je víc, byl nějak ve spojení s velitelem fregaty. Nebo s někým, kdo veliteli byl na blízku. Proto jsem se 5. listopadu rozhodl zaútočit.
2: To je vážné podezření. Dovolíte dotaz, kapitáne Nemo?
1: Prosím, profesore Aronnaxi.
2: Čím jsem si zasloužil vaši důvěru?
1: Důvěru? Správná otázka, profesore. Já se totiž domnívám. A moje domněnka hraničí s jistotou, že...
2: Kapitáne Nemo, podívejte. V dálce bliká nějaké světlo.
1: To je signál. Vybízí nás k návratu.
2: Co se mohlo stát?
1: Je to bez pochyby znamení nejvyšší nouze. Musíme přerušit tento hovor, profesore, ale pamatujte. Vděčíte mi za život svůj a vašich přátel. Může se stát, že vás požádám, abyste mi dluh splatil. A může to být brzy.

Hortenzie, jachta hraběte D'Artigase zakotvila v jediném bezpečném zálivu ostrova Crespo. Hrabě, inženýr Serke a několik mužů posádky vystoupili na břeh. Všichni byli vyzbrojeni ručnicemi. Jejich cílem byl lov. Jak radostné však bylo překvapení hraběte D'Artigase, když mu hlídka hlásila, Nautilus se vynořil.

0: Zdá se, že nám tentokrát štěstí přeje. Čekání se vyplatilo, inženýre Serky.
1: Ještě nikdy jsem neviděl Nautilus vynořený. Takřka nehlídaný. Na palubě je jediný muž.
0: Musíme být rozhodní. Takovou šanci už nemusíme dostat. Nemo a jeho muži opustili loď. Kdy jindy máme zaútočit než teď? Vpřed, inženýre.
1: Rozviňte se do rodnice. Tři muži vlevo, tři vpravo. Krýte se.
0: Stráž si vezmu na mušku sám.
1: Skvělá rána, hrabě. Smetla muže z paluby.
0: Věřím, že uvnitř ponorky výstřel nikdo neslyšel. Rychle vpřed. Lano, Serky.
1: Už ho házím, hrabě. Tak a pevně se držte.
0: Kryjte mne svou ručnicí. Kdyby se na palubě něco hnulo, okamžitě střílejte.
1: Nezaváhám ani na vteřinu. Jen směle. Kryje vás dalších šest hlavní.
0: Teď vy, Serky. Opatrně. Skála je tu chluská. Ten propadený příboj.
1: Není to právě procházka, po jaké toužím.
0: Zbývá poslední. Vrhnout se do vln a přeplavat tu vzdálenost, která nás dělí od Nautilu.
1: Jak si přejete, hrabě, ale... Hrabě. Hrabě, vidíte to taky?
0: Mrtví se vrací na palubu ponorky. To je nějaký přelud.
1: Ne, není to přelud. Mrtví, jako by nám kynul.
0: Třeba to nevidíte? Svírá ho svými chapadly obrovská chobotnice. A tam na zádi sesune další.
1: Na přídi se objevila třetí. Musíme pryč. Tady se to chobotnicemi jenom hemží.
0: K čertu. Nemo si objednal pěknou smečku na hlídání. Ať nás ti muži vytáhnou nahoru.
1: Hej, táhněte za lana. Vracíme se.
0: Oh, konečně. V bezpečí.
1: Ale co Nautilus? Hrabě, hrabě, co je vám milejší? Nautilus v rukou kapitána Nema? Nebo zachvácený krvelačními hlavonožci?
0: Nemluvte nesmysly, Serke. Nautilus bude můj. A nezapomeňte. Příští schůzka je v zátoce Vigo.
1: A co chobotnice?
0: Chobotnice? Nebuďte na omylu. S nimi si naši přátelé poradí sami.
1: Zatím to tak nevypadá.
2: Palubu Nautilu ovládli strašní netvoři, jakoby vystřižení z legend. Byly to chobotnice obrovských rozměrů. Ramena se jim kroutila jako vlasy fúrií. Na spodní straně chapadel měly přísavné bradavky. Tlama netvora připomínala rohovitý zobák papouška. Kuželovité tělo ve střední části viduté tvořilo masitý vak, který musel vážit 20 až 25 tisíc kilogramů. Strašná síla bestií začala kymácet lodicí, takže otevřeným poklopem začala dovnitř vnikat voda. V otvoru se objevila rozložitá postava muže, ozbrojeného sekirou. Byl to Ned Land, který se zbavil stráže a vrhl se neohroženě do nerovného boje.
3: Tady jsem! Ach, vy hnusné bestie! A tu máš! A tu máš! A tady další! No dobrá, já mám sil dost. A sekira je ostrá, jako by jí brousil kanadský dřevorubec. Tu máš! Tu máš! Ještě nemáš dost. Tu máš! A ještě jednou! A tady! Pusíš mě! Obluda!
4: Vydržte! Vystřelete!
5: Před! Končej! Pozor! Za tebou!
6: Děkuji, pane profesore! Pane profesore! Ráčit mít za sebou tež. A než to dořeknu, useknu ji raději sám.
3: Měl jsem na mále.
7: Všichni netvoři jsou mrtví. Muži z posádky, naházejte usekaná chapadla do moře. Máme jednoho mrtvého. Odneste ho dovnitř. Pozbíme ho později. Připravte loď k ponoření, odplouváme. Kormidelníku, strojníci, všichni na svá místa.
0: Kdo ví, kolik příšer tady v okolí ještě je. Útok může začít každou chvíli znovu.
8: Zachránil vás kapitán Nemo, mistře Lende.
3: Děkuji vám, kapitáne.
0: Já děkuji vám, že jste chránil Nautilus zcela sám.
3: Chránil jsem svoji kůži, kapitáne. A kdybych byl zvítězil, v tuhle chvíli byste mě mohl honit někde na pobřeží ostrova Crespo.
0: Nevzdal jste se myšlenek na útěk?
3: Co o nich víte?
0: Máte je napsané na tváři. Tak dobrá. Paluba je čistá.
6: Všichni do podpalubí. Odplouváme.
0: Vy, pane profesorem, se prosím zdržte. Vzpomínáte si na náš rozhovor? Tam dole?
8: Rozhovor o zradě? Jak bych mohl zapomenout? Budu k vám upřímný.
0: Prosím.
8: Ten muž, kterého jsme dole pohřbívali, vysílal nějakou zprávu na hladinu moře.
0: Ano.
8: Zahledli jsme ho, jak vypouští skleněnou baňku. Uvnitř byl list papíru.
0: Jednoduché. A účinné.
8: Když si všiml, že ho pozorujeme, pokusil se nás zabít.
0: Říká se, že o mrtvých jen dobře. Nyní mám s tou zásadou těžkosti.
8: Kdo ví, jak by to s námi skončilo, kdyby nezasáhla prozřetelnost v podobě obřího korýše.
0: Tak to tedy bylo. Bohužel, profesore Aronnaxi, mám důvod k domněnce, že ten muž nezáleží na jeho jménu. Nebyl jediný spojenec zla na palubě Nautilu. A zlo není jen zde.
8: Nerozumím vám.
0: Stačil jsem si všimnout mrtvého.
8: Toho, kterého zabili chobotnice?
0: Byl zastřelen ranou pušky. Bezesporu z pobřeží ostrova Crespo.
8: Pak tedy musíte být mimořádně obezřetný.
0: To jsem, můžete se spolehnout, je k tomu důvod. Znám jméno mého nepřítele. Tady nahoře.
8: Skutečně?
0: I vy jste se s tím mužem už setkal, profesore Aronnaxi. Jste překvapen? Pohoršen? Rozloben? Ne. To nemusíte, profesore Aronnaxi. Vím, že stojíte na mé straně a věřím, že společně přemůžeme toho. Jehož oči nás bez pochyby pozorují i v téhle chvíli.
8: Mám rád hádanky přírody. Toto jsou však hádanky poněkud nepříjemné, kapitáne Nemo. Máte-li podezření? Vyslovte je.
0: Podezření, které hraničí s jistotou. Jméno toho muže je vám známé z paluby fregaty Abraham Lincoln. Je to hrabě D'Artigas.
2: Kdo byl kapitán Nemo? Lovec nebo kořist? Uchvatitel podmořské říše nebo štvanec? A kdo byl jeho tajemný protivník? Po prvních dnech strávených na palubě Nautilu si musel profesor Aronnax přiznat, že záhad spíš přibylo. Ponorka tiše směřovala ke svému cíli v zátoce Vigo a její pán, pyšný i zoufalý, spoléhal na spojence, který mu byl předurčen jako protivník. Muž, který odešel z povrchu země, aby unikl špatnostem světa, byl jimi najednou obklopen tak, že se dusil. A hlubiny předpřídí Nautilu, třebaže prozařované elektrickou září, byly temné.

0: holky, ahoj kluci, vítejte v mé, tedy ušou nově pohádkové školce. Ahoj Jani.
1: Ahoj holky, ahoj kluci, ahoj ušounku.
0: Holky a kluci, já už se tak těším. Dneska přijde návštěva, která slyší snad ještě lépe než já.
2: Ale ne, vážně.
0: Jo.
2: A koho že jsi to dneska pozval, ušounku?
0: Někoho, kdo dobře slyší, kdo skvěle vidí v noci. A? A koho teď společně s kamarády pěkně uhádnete?
2: Jo, takhle, no dobře, tak jdeme na to.
0: Ušounova hádanka. Tak si všichni pěkně připravte ušiska a řekněte mi, koho to slyšíte?
2: To víme, že ano, kamarádi. Je to 3, 2, 1, sova.
0: Jo, paráda. Krásně jste to uhádli. Chválím, chválím. Dobrý den, paní sovo. Kamarádi, dovolte, abych vám představil sovu pálenou, která se jmenuje Alice.
2: Já to řeknu klidně znova. Na návštěvu přišla sova a těší nás velice, že je to zrovna Alice.
0: Je. Ty jsi úplná básnířka, Jani.
2: Děkuju, ušounku. A když už tu paní sovu Alici máme, zopakujeme si s kamarády, co o sovách víme.
0: Víme, že loví třeba malé myšky, na kterých si nejvíce sovičky pochutnají.
2: A kdy loví?
0: No v noci, protože v noci, na rozdíl od nás lidí, sovy skvěle vidí. No taky jsem rýmovač, viď? Taky už jsem říkal, že výborně slyší a navíc umí létat vážně, úplně potichu.
2: Jo, už on získává jedničku s hvězdičkou za znalosti o sovách a všichni společně si teď užijeme naši dnešní první písničku.

0: Vánoci stále posloucháte Úšovnovu pohádkovou školku, to je moje pohádková školka a Janina pohádková školka, ve které právě dozněla písnička. V ní se zpívá, že sova je, teď jsem chtěl říct modrý pták, ale ona je moudrý pták.
1: Sova je moudrý pták a je symbolem moudrosti, i když sovy nejsou ty úplně nejchytřejší zvířátka.
0: Aha, a jaká jsou ta nejchytřejší?
1: No, budeš se divit, ale nejmoudřejší a nejchytřejší jsou třeba prasátka a nebo delfíni. O nich se mluví dokonce jako o nejchytřejších zvířatech.
0: No jo, no tak to si všechno budeme pěkně s holkama a s klukama pamatovat, co?
1: Bezva, ale teď už se připrav na dnešní hádací úkol.
0: Já jsem úplně celý připravený. Úšovnův úkol.
1: Bezva. Takže já ti vždycky zaspívám sobí řečí nějakou melodii a ty poznáš, co je to za písničku.
0: To je nápad. Dobře, dobře, dobře.
1: A vy, kamarádi, když písničku poznáte, klidně si ji sobí řečí broukejte se mnou. Tak pozor, zahoukám písničku číslo 1.

0: Co to je?
1: Jo, jo, jo, pozor, pozor, to je kočka leze dírou.
0: Jo, ty jsi to uhodl, výborně. A teď zahukám další.

0: jestli za ní běží zajíc nebo ježek, nebo co to za ní běží, ale rozhodně liška běží k táboru.
1: Výborně, výborně. A tahle bude těžká, počkej. Já se musím pořádně nadechnout, abych mohla pěkně houkat. Tak co pak to bylo, Ušoune?
0: No to přeci bylo pohádkové houkání. To je přeci písnička z pohádky o Pyšné princezně Rozvíjej se, poupátko.
1: No je to pravda, tak si to pojď zaspívat.
0: No tak dobře.

0: písničky.
1: To bylo krásné.
0: No tak to jsme to ale taky pěkně poznali, že jo, holky a kluci.
2: Ano, máte pravdu, úkol splněn a pozor, odměna se chystá.
0: A bude to pohádka?
2: Přesně tak.
0: No to je dobře. Ušounova

0: na statku s maminkou Krávou a tatínkem Bejkem žije telátko. Protože všechno poplete, říká se mu telátko popleta. Telátko dělá domácí úkol. Jednoho dne přišlo telátko za tatínkem Bejkem, který zrovna ležel v obýváku na pohovce a přemýšlel s kravskými listy položenými na hlavě.
1: Tatínku, pomohl bys mi s domácím úkolem?
0: Tatínek ležel dál a ani se nepohnul. Telátko tedy pořádně zakřičelo.
1: Tatínku!
2: Co se děje?
0: Tatínek prudce vyskočil a uhodil se do hlavy o lustr. Když mu telátko vysvětlilo, že by potřebovalo pomoci s domácím úkolem z matematiky, uklidnil se a posadil se zpět na pohovku.
2: To víš, že ti rád pomůžu. Tak povídej.
1: Je to slovní úloha,
0: řeklo telátko a přečetlo ze sešitu.
1: Honzík dostal od maminky 5 jablíček a od tatínka 3 jablíčka. Kolik jablíček měl dohromady?
2: To je jednoduché.
0: Usmál se tatínek.
2: Kolik je 3 plus 5?
0: Telátko chvilku přemýšlelo.
1: 100?
0: Tatínek se zamračil.
2: Prosím tě, telátko, přemýšlej. Představ si, že tady na stole leží hromádka 5 jablíček a vedle jsou 3 jablíčka. No, kolik je jich na stole?
1: 0,
0: odpovědělo telátko.
1: No, stole přece žádná jablíčka nejsou.
0: Tatínek si povzdychl.
2: S tebou je to těžké.
0: Vzal telátku z penálu pastelky a udělal na stole 2 hromádky.
2: Tohle je jako 5 jablíček a tohle jsou jako 3. Kolik je to dohromady jablíček?
1: 0,
0: odpovědělo telátko.
1: To přece nejsou žádná jablíčka, ale pastelky.
0: Tatínek se na telátko chvíli díval a pak unaveně řekl.
2: Zajdi do kuchyně za maminkou a poprosí, ať ti půjčí jablíčka.
1: A kolik mi jich má půjčit?
2: 8.
0: Telátko přineslo jablka a tatínek udělal na stole 2 hromádky.
2: Tady je 5 jablíček od maminky a tady 3 od tatínka. Jaká je správná odpověď?
0: Telátko se zamyslelo.
1: Správná odpověď je...
2: No?
1: Že tatínek je lakomnější než maminka, protože dal Honzíkovi o 2 jablíčka míň.

0: noci stále posloucháte mou tady Ušounovu pohádkovou školku, kde právě skončila pohádka o telátku Popletovi.
1: Napadlo mě, že takové telátko Popleta je vlastně skoro opak naší dnešní návštěvy Moudrésovi.
0: No jasně, on, ale ne úplně, protože až telátko povyroste, už určitě taky nebude Popleta. Ale víte co, holky a kluci, řekneme si nějaké opaky. Jo, to je naprosto jasné. Jo, jo, jo.
1: Proč ne? Já ti vždycky řeknu slovo a ty k němu řekneš opak. Tak, malý.
0: Velký.
1: To bylo jednoduché. Tak něco těžšího. Hrubý.
0: Jemný. No jako plyšák.
1: Jasně. Smutný.
0: No veselý, jako já.
1: A tyhle dva opaky budeš znát ty Ušoune nejlíp. Hodný?
0: No to teda vůbec neznám. To je asi zlobivý nebo co?
1: Přesně tak.
0: No a teď pozor. Děkujeme, děkujeme. A vyzkoušíme tebe, Jani. Mm-hmm. Tak teď pozor, jo. Hezká.
1: Ošklivá.
0: Tichá.
1: Hlasitá.
0: No to přeci taky neznáš, viď?
1: Ne.
0: No a teď pozor, třeba rovný.
1: Křivý.
0: Rychlý.
1: Pomalý.
0: Ano, ano. No a pozor, víš, co je náhodička?
1: Co pak?
0: No zrovna se chystáme na jedno pomalé sový cvičeníčko.
2: Pomalé sový cvičeníčko, tak sem s ním.
0: Ušounovo cvičení. Tak holky a kluci, sovy létají pomalu a tiše nocí temnou.
1: A vy si teď zalétejte na krásnou pomalou písničku od Hradišťanu. Než písnička skončí, proleďte se pěkně po školce nebo po obýváku. Ale pozor, nelítejte jako blázni.

0: kluci, stále posloucháte mou, tedy Ušounovu pohádkovou školku, ve které jsme právě pěkně tichonce přistáli.
1: Ano, docvičili jsme nasový písničku. Co tomu říkáš, Alice, jak nám to šlo?
0: Jo, Alice říká, že celkem ano, jenže nemusím těmi křídly mávat tak rychle. No to víš, Alice, my strašidýlka nejsme na křídla zvyklá.
1: Ani my zpěvačky ne.
0: No, vy tralalalky jste zase zvyklé dělat lidem a strašidýlkům a sovám radost krásnými písničkami. Tak jakou nám uděláš radost dneska, Janinko naše?
1: Protože vím, že všichni máme hodně rádi pohádky, zaspívám vám písničku, která je právě o nich.
0: Jo, tak to jo. Ušounova písnička.

0: noci. Stále posloucháte mu, tedy ušel novou pohádkovou školku. Jana právě dospívala pohádkovou písničku. A já vám ještě chci prozradit něco o sově pálené.
1: Která se jmenuje Alice a je u nás dneska na návštěvě.
0: Já ale myslel o všech sovách pálených.
1: Oh.
0: Chtěl jsem říct, že je poznáte podle srdíčka, které mají na obličeji.
1: Mají peříčka na obličejíku tak, že vyniknou jejich oči a vážně to vypadá, jako když mají obličej do srdíčka.
0: No přesně tak. Alice souhlasí a říká, že by bylo super, kdybyste zkusili sovu pálenou nakreslit. No co říkáte, co?
1: Já myslím, že to půjde. Víte, kamarádi, dneska vás prosíme o obrázky sovy.
0: A nebo namalujte i víc sov, třeba nějakou jaklový myšku. A pokud to zvládnete, a to by bylo teda super, kdyby měla srdíčkový obličej jako naše kamarádka sova pálená Alice, a nebo můžete nakreslit víra velkého, ten má ušiska a jmenuje se latinsky Buba Buba.
1: No, a když to namalujete, pak stačí, když váš obrázek rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ushoun@rozhlas.cz a nebo přes aplikaci iRádio.
0: No a my potom někomu z vás pošleme jako odměnu obrázek, teda obráceně. Za ten obrázek vám pošleme odměnu.
1: Ty jsi to celé spletl, Ushoune, ale nebojte se, kamarádi, až vám to budeme posílat, tak to nespleteme.
0: Jo.
1: A teď už se s vámi loučíme. Tak ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně a mrkněte do knížky na obrázky sov, to totiž stojí za to.
0: No to jo, tak ahoj a zítra se na vás zase moc, moc těšíme. Loučí se s vámi váš Ushoun Rushoun
1: a o něco méně ušatá Jana Richterová. A na závěr si dneska dáme další krásnou písničku. Tak do tance.
0: Jupí.

si zásadně mi vykaj a holky přede mnou se výhradně oblíkaj, i když jim není zima, co se to stalo s nima? Začíná na doba těžká, těžko věřit, že jsme se dožili dne

0: Vy hodně štěstí.
1: Počkej. A kolik už mu vlastně je?
0: 65. Ale vůbec na to nevypadá, co?
1: No to teda ne. Jsem rád, že nám už tak dlouho nosí pohádky na dobrou noc.
0: Já taky. Někdy je poslouchám živě v 19.50. Jindy si je zase pouštím z aplikace Můj rozhlas. A dám klidně několik pohádek za sebou.
1: To já Hajaju poslouchám z webu radiojunior.cz. A taky se těším, až se s ním potkám na akcích Rádia Junior.
0: Já ho chci taky vidět. Můžu jít s tebou?
1: No jasně. Tak domluveno.
0: Jupi! Aha.

0: Čau všichni, posloucháte Trenduj, kde rozebíráme nejen to, co trenduje, ale bavíme se i o tom, co řeší generace Z a Alfa, takže vy. Já jsem Eva, provázím vás tímhle pořadem, ale kromě mě je tu pokaždý taky host. No a než vám představím toho dnešního, pojďme si říct, co nás dneska čeká. Je léto a tak nás čekají letní speciály Trenduj. Nebudu tu sama, ale mého hosta už znáte a bude tu se mnou celé léto. Tak jsem si říkala, že se můžeme tak nějak představit navzájem a rychlopoznání si taky dáme na půl. No a doufám, že se obě vyhneme rozhlasové výzvě. Pak už se vrhneme na rozebírání dnešních témat a trendů. Na Rádiu Junior začalo severské léto, takže dnes si dáme severská témata. Probereme skandinávskou módu, pojem hygge a cestovatelské typy ze severu. Ke konci se samozřejmě celkem klasicky vrhneme na kvíz trendů, kde otestujeme, jak moc se obě v tom, co trenduje, vlastně orientujeme. Celé léto tu se mnou bude probírat letní témata Anna Zítová, náš nejmladší a nejvíc cool člen na Rádiu Junior. Čau Ani, vítej v Trenduj.
1: Ahoj Evi, děkuju za pozvání.
0: Tak Anička tu se mnou bude celé léto a právě jsem si říkala, že už to nebudeme pojímat klasicky jako moderátor a host, protože už tady Anička právě jednou jako takovej ten klasický host byla, takže už jste ji mohli trošku poznat. Pokud už to nepamatujete, tak díl o Aničce si můžete určitě pustit zpětně, abyste ji trochu víc poznali a pak třeba chápali víc naše třeba tady joky, co budeme mít v letních speciálech, uvidíme. No a teď teda následuje naše představení, tak Ani, vezmeš si to jako první na starost?
1: Ráda. Tak, jako první věc tady mám napsanou, že jsi psí máma. Každý to asi ví. Byla jsi teďka na rozhovoru u Verči Hajkový v Mezi námi zvířaty, ale nelze to nezmínit. Pak sportuješ, hraješ divadlo, ráda spíš, hodně, všude, třeba i na skútru. Je to tak?
0: Ne? Je to pravda, bohužel, nebo za ten skútr se trošku stydím, ale je to pravda.
1: Jseš holka do pohody i nepohody a tím myslím, že si s tebou člověk už je úplně vyňuněný branč někde v kavárně, ale zároveň si myslím, že bychom se dokázali i ztratit někde v lese s batohama na zádech za deště. A poslední bych chtěla zmínit tvůj hlas, který teda je slyšet taky hodně a všude. Je drsňácký, hluboký a váže se k němu i legenda.
0: To je pravda. Teď se možná budou posluchači ptát, jaká legenda, tak když to bude někoho zajímat, tak to třeba někdy prozradí, ale teď to ještě nechám za zahalené tajemstvím. No a já bych o Aničce řekla ráda, že je to taková strašně usměvavá, veselá holka, sportovní, hraje basket, je to trenérka ve fitku, trénuje fitbox, trénovala i jumping, teď si udělala ještě nějaký další kurzy na supernový cvičení, takže to vás možná čeká už brzo. A i vy můžete klidně na nějaký kurz k Aničce cvičící dorazit, protože pokud teda jste z Prahy, tak její lekce jsou pořád otevřený. No a Anička taky ráda fotí, fotí podle mě dost dobře, takže možná vás někde i může vyfotit, třeba na akcích Rádia Junior. Je to prostě taková skvělá holka, která je právě taky mi přijde takovej renesanční člověk, skoro bych až řekla, protože je milovnice kultury, ráda čte, rozumí prostě divadlu, ale zároveň je to velká sportačka, takže není právě zaměřená jenom na ten jeden balíček, ale je rozkročená mezi všechno, může jít s váma na túru nebo i za kulturou. Tak myslím, že jsme toho o sobě obě řekli celkem dost, ale ještě je tu stejně rychlopoznání, aby se posluchači o nás ani dozvěděli ještě trošku něco víc. Tak co myslíš, že jsme na to ready?
1: Jo, určitě.
0: Tak jdeme na to.
1: Tak jo.
2: Trenduj, lifestyleová talk show nejen o trendech.
0: Čeká nás rubrika Rychlopoznání, takže si navzájem dáme pár otázek na tělo. No ale pokud to nedáme, dočkáme se rozhlasový výzvy. Pravidla jsou pořád stejný, i když tu dneska není žádnej host z generace Alfa jako běžně. Tak první otázku dám tobě, Ani, a pak se budeme střídat. Kdybys na sobě mohla změnit jednu věc, tak co by to bylo a proč? A může to být ať už vizuál nebo povaha, prostě cokoliv.
1: První mi asi naskočilo to, když jsem měla před týdnem lekci kytary a začala jsem se vztekat, protože mi to nešlo. Takže je to taková moje vlastnost nějakého trucování, když mi něco nejde asi.
0: No. Jo, to je dobrý. A ono většinou člověka, co napadne jako první, tak to je takový nejvíc jako upřímný. Tak jo, tak jsem na řadě.
1: Tak jo, Evi, hele. Ty vždycky o sobě říkáš, že když jsi byla jako menší, tak jsi byla taková vzorná, že jsi prostě stresovala z toho mít nějakou špatnou známku nebo tak. Mě by ale zajímalo, jestli když ti bylo náct, jestli si přece jenom udělala nějaký průšvih, nebo jestli si dokázala v něčem zalhat.
0: Jo, tak jako byla jsem vzorná, ale zároveň taky jsem trošku zarebelovala v pubertě. Určitě jsem udělala nějaký průšvih a i jsem občas jako trošku lhala.
1: V čem?
0: Třeba když jsem si... Já se teďka trochu bojím, abych tady nedala špatný příklad našim posluchačům. Lhát se samozřejmě nemá. Možná jsem udělala určitě někdy, že jsem něco zatajovala ze školy mámě, a nebo když máma třeba jsem věděla, že někam by mě spíš nepustila, tak jsem třeba řekla, že spím u kamarádky, kde jsem jakoby reálně fakt spala, ale předtím jsme třeba ještě někam šli, kam by mě mamka nepustila, a to už jsem prostě neřekla. Takže takhle jsem jako trošku zatajovala, ale to už jako mi nebylo, holky a kluci, jako třeba vám, to už mi bylo třeba 16, 17, ale pořád jako by jsem bydla doma, mamka za mě měla zodpovědnost a moje mamka byla docela taková, že se o mě jako hodně bála a jako byla trošku taková přísnější, takže jsem občas musela tak jako manévrovat, abych se dostala na ty stejné akce jako moje kamarádky. A já mám takovou deep otázku. Co je tvým největším životním snem?
1: Tyjo, a já mám takovou jednoduchou odpověď a to je prostě být šťastná.
0: To bych asi řekla taky, takže jednoduchá, ale vlastně je to složitý prostě být celý život šťastný, takže to chápu, že to je tvůj life goal.
1: Tak, já mám další otázku. Jestli bys raději v zimě neližovala, anebo se v létě nekoupala?
0: Asi určitě by... Míň by mi vadilo si jednu zimu nezaližovat, ale prostě celý léto se nekoupat, to bych nesla hodně špatně, takže bych si nechala tu koupací variantu. Jakoby mám ráda i lyže, ale zároveň mám třeba hodně ráda běžky, ale to jsem na nich byla jenom jednou a že bych to nesla tak jako těžce, to ne, ale kdyby mi někdo řekl, hele Evo, tak skipneme to do října, ale to si se vůbec nekoupala, tak to bych byla hodně zklamaná.
1: Tak to teda chápu, mám to úplně stejně.
0: No a já už ani nemám, já jsem si dneska připravila jenom dvě, takže ty máš ještě jednu, viď?
1: Já mám ještě jednu.
0: Tak pojď.
1: A to je, jakou povahovou vlastnost máš na sobě ráda a která tě zas štve?
0: Dobrá otázka. Tak začnu tím, co mě štve. Určitě mě právě štve tady ta moje až moc velká jako vzornost, nebo spíš takový to, že nedokážu moc být jako go with the flow, jak se říká, že prostě si hodně ty věci připravuju, protože když je připravený nemám, tak jsem z toho ve stresu, aby se něco jakoby nepokazilo. Takže jako kdybych dokázala být víc nad věcí a tolik se z věcí nestresovat, tak to by bylo fajn, takže to mě na mě štve tady ta moje vlastnost celoživotní, takže to nevím, jestli se změní, ale bylo by to fajn. A co mám na sobě ráda, tak asi mám na sobě ráda, že mám vlastně většinou dobrou náladu. Že prostě, když se neděje něco fakt strašného, tak jsem jako overall prostě pozitivní člověk a prostě raduju se z maličkostí a i když je to třeba úplně obyčejný den, tak se prostě raduju z toho, že jsem si dala dobrý kafe anebo že jsem si chvilku povídala s nějakou svojí kamarádkou za ten den a už to mi udělá radost, když to byl úplně obyčejný den. Takže jakoby, když se fakt nestane něco strašného, tak mám většinou prostě dobrou náladu a nemám takový to, že bych prostě měla třeba 10 dní, kdybych byla úplně jakoby v depresi nebo prostě ponořená do špatných myšlenek a všechno jsem viděla černě.
1: To je super.
0: Tak já myslím, ani jsme se s tím poradili dobře, ne? Jo. Nás rozhlasová výzva nečeká. No a tím pádem se můžeme rovnou vrhnout na naše dnešní rubriky a s nimi spojené trendy. Dnes nás čeká skandinávská móda, hygge a cestovatelské tipy ze severu.

0: Dnes začneme náš díl Trenduj skandinávskou módou. Máme na junoru severské léto a skandinávské země jsou pro módu typické. Skandinávská móda je synonymem pro minimalismus, funkčnost nebo i nadčasovost. Spojuje v sobě elegantní jednoduchost s vysokým důrazem na pohodlí, nebojí se chytrého vrstvení kvalitních materiálů, které obstojí v severském počasí. Ani co si představíš, když se řekne skandinávská móda?
1: No asi svetry se vzorem nějakého soba nebo něco. Vlněné věci, je tam zima, takže vrstvy. Nějaký jednoduchý hnědý barvy. Jak to máš ty?
0: No, jako ty svetry mě taky napadnou jako první. Vlastně to je úplně jako přímo téma, norský vzor, že jo? To je nějaký takovej ten pletenej z modro-bílej něco. No, vrstvení určitě, ale zároveň si představím i to, jak jsem třeba viděla holky v Kodani ve městě a ty měly vlastně hodně takovej styl, že vlastně mně přijde, že severani, když zrovna neprší a je třeba více jak 15 stupňů, tak se oblíkají vlastně dost letně, protože oni mně přijde, že mají jako trochu jiný ten práh toho, kdy je teplo a kdy je zima, že prostě si vezmou ty mini kraťásky a tílka v těch 15 stupních, prostě když konečně svítí sluníčko. No a že třeba ty ženy z Kodaně v Dánsku, tak mi přišlo, že hodně jedou takovou tu jako minimalistickou módu, právě že nenosejí moc žádný jako nápisy, mají takový právě nadčasový kousky, dobrý střihy, kvalitní věci a že fakt jako jsou docela dost jako stylový. Takže za mě jako fakt severani mají styl a není to jenom nějaká jako Instagram vibe, jakože Scandinavian fashion, prostě za mě jako, mně se vždycky v těch zemích přišlo, jestli ty lidi oblíkají jako fakt hezky, že mají vkus. Co si o tom myslíš ty?
1: Hele, já se nad tím teďka právě snažím přemýšlet. Mám pocit, že třeba v Česku není moc lidí ze severských zemí, abych je viděla tady kolem sebe. Když jsem já byla na severu, tak jsme zase byli na přírodních místech, kde byli turisti. Takže jako prvoplánová představa skandinávské módy mi nenabíhá. Ale když tak jako se koukám na ty seriály nebo tak, tak je to většinou jako čistý, hezký, líbí se mi to.
0: No, to máš pravdu, že vlastně my teď asi pak v sekci až cestování, ale budeme probírat, kde ve Skandinávii jsme každá byli. A je pravda, že já, když jsem byla v Norsku i na Islandu, tak jsme vlastně skoro jenom hajkovali a byli jsme hodně v přírodě, takže tam skoro nešlo tolik vidět ty jako pravý místňáky v nějakém jejich fashion módu, protože když už tak právě vytáhli to své funkční oblečení a byli tam na nějaký túře. No ale potom třeba právě v té Kodani, tak to jsme byli právě jenom v Kodani a 3 dny jsme tam procházeli to město, takže tam jsme jako měli čas nakouknout, jak se tam oblíkají a přišlo mi to jako fakt super. Že oni mají takový jako nenucený styl, že mi přijde, že to vypadá, že si s tím nedali jakoby žádnou práci, ačkoliv podle mě třeba dali. A to je teďka taky podle mě jeden z těch trendů, že má člověk vypadat dobře, ale má vypadat, že si s tím nedal moc velkou práci. Že vlastně, když je člověk moc jako dobrý, dokonale oblečený, ale je vidět, že prostě na tom makal 4 hodiny, tak to prostě už vlastně teď to netrenduje. Jako, že vypadat, že to bylo moc náročný. Takže to je zajímavý. No a tak tím pádem ty moc jakoby pojem skandinávská móda, když se tě zeptám, co tě na ní baví nejvíc, tak ty si to moc pod tím neumíš nic představit, ne?
1: Jako nějakou čistotu si představuju, to, že to je právě takový čistý, nepřekombinovaný a tak.
0: Anička dnes zrovna, vy to neuvidíte, ale má na sobě super sukni se zebrama, takže zrovna dneska mi to tady nezapadá do toho, co o ní chci říct, ale mně přijde, že zrovna ty by si tam možná docela zapadla, protože ty se podle mě oblíkáš docela minimalisticky, máš třeba tak 4 barvy, co nosíš a moc nenosíš žádný nápisy nebo jako spíš výjimečně, takže máš takový právě jako jednoduchý kousky, který vždycky nějak hezky nakombinuješ, takže ty by si podle mě dobře do skandinávských zemí zapadla, i když teda já vlastně nevím, jestli se do těch jejich neutrálních barev, který se tam pořád opakujou, jako počítá černá. Ale no, za mě je černá neutrální barva.
1: No, je to hodně neutrální barva, podle mě.
0: Když jsem se ještě dělala research, co všechno znamená teďka aktuálně skandinávská moda, tak to bylo neutrální barvy, oversized věci, pohodlí, jednoduchost. Tak tohle to všechno podle mě ty ani splňuješ. V podstatě ty jsi skandinávská žena.
1: Já tak děkuji, to mi
0: žijící v Česku.
1: No. A tak ty taky ne, nemyslíš?
0: Jo, no tak jako snažím se o to. Doufám, že nevypadám, že se moc snažím a vypadám, že jako by jsem v podstatě ráno vstala, nahodila pár kousků a šla, ale jo, taky nenosím zas tak často nějaký jako nápisy a hodně barev a tak. Myslíš si, že v dnešní době je větší trend vypadat právě jakoby clean než výrazně?
1: No, těžko říct, jako já mám pocit, že kolem třeba sebe mám lidi, kteří se spíš snaží mě něčím zaujmout a spíš se vyšvihnout něčím extravagantním, nějakýma barvama, nějakým účesem nebo tetováním, piercingama a tak. A myslím si, že třeba tady ten trend té čistoty jsem zaznamenala třeba před 5 lety, že už to trošku vymizelo. Co myslíš ty?
0: Jo, jako je možný, nebo tak ono asi záleží. Jako já tím, že prostě mně se to asi pořád líbí, tak vždycky, když někoho vidím, kdo to má, tak si ho prostě všimnu víc než někoho, kdo prostě má 5 různých vzorů batiky, protože to není můj vkus. Ale jo, jakože clean girl, ten termín, tak to už je tak jako 3 roky zpátky, co se o tom jakoby mluvilo. Mně přišlo, že se o tom mluvilo víc jakoby co se týče make-upu, než jako co se týče celého looku. Ale jo, asi máš pravdu.
1: A ono se to furt točí dokola, že?
0: Právě, takže jestli to teď zrovna netrenduje, tak se to minimálně za pár let určitě vrátí. Ty se oblíkáš někdy třeba podle toho, že si něco najdeš na Pinterestu, nebo kde hledáš tu svoji fashion inspiraci?
1: To jsem dělala na střední s Pinterestem. Já vlastně nevím, jestli Pinterest je furt platforma, která frčí.
0: To taky nevím. Jakože to nemůžete klidně napsat. Jako rozhodně je to platforma, co pořád ještě existuje, ne jako třeba ICQ, ale jestli frčí, to nevím, no. To vlastně si myslím, že si spíš lidi asi hledají inspiraci na Instagramu. Že Instagram je takovej novej Pinterest v tom, že jakoby se tam taky hodně objevují různý ty estetik účty a tam si můžou jakoby oni hledat tu svoji inspiraci.
1: No a jinak inspiraci spíš hledám kolem sebe. A tak pocitově, no.
0: A když jsme u toho léta, tak my jsme vlastně zatím jako neřekli nic konkrétního, co by mohla být ta skandinávská třeba letní vlna, tak za mě by to mohly být různý jako lněný věci, jako třeba lněný košile, nějaký basic bílý trička, prostě z dobrýho materiálu, v kterých vám není vedro. Co bys tam ty ještě třeba přidala?
1: Mě zaujalo, jak říkáš ten len, že to je i trend nejenom z hlediska té skandinávské mody, ale i z toho, že to je vlastně přírodní materiál, což teďka taky frčí, že
0: jo?
1: Frčí, je to
0: jo,
1: fajn.
0: Jako přijde mi, že obecně se už hodně na to klade důraz, že vlastně když už by se teda odhlídlo od toho, že by se asi mělo nakupovat udržitelně, tak ale i když někdo třeba nezvládá úplně nakupovat udržitelně a pořád chodí do těch fast fashion obchodů, tak se aspoň dává důraz na to, aby se koukal, z jakých materiálů prostě ty věci jsou, protože když si fakt jako koupíte věci z přírodních materiálů, jako je bavlna, len nebo další, tak je to vždycky prostě lepší než jako něco umělýho. Já už se snažím prostě buď, aby to tam bylo úplně v minimálních procentech, jenom třeba, aby to dodalo nějakou elasticitu té věci, ale jako jakmile je to prostě nevím, prostě není tam aspoň 70% bavlny nebo nějakého přírodního materiálu, tak já už si ty věci jako ani nekupuju, protože mě to prostě nepříjemný. A je v tom hrozný vedro.
1: Jo, a taky,
0: to
1: jo.
0: Pak smrdí.
1: Ano, co jsem chtěla říct.
0: No, ani má být podle tebe outfit hlavně hezký nebo hlavně pohodlný?
1: Obojí. Tak jako, musí to jít ruku v ruce trošku.
0: Ty jsi vlastně taková jako generace Z, úplně ten nejokrajovější přelom Z-ka a mileniálu, ale spíš seš ještě Z-ko. K nám sem chodí jako by Z-ka naopak ty úplně nejmladší, anebo alfa generace. Myslíš si, že tady ty dnešní generace alfa a Z řeší modu třeba víc, než jsme ji řešili my, když nám bylo 15-16?
1: No já myslím, že určitě víc řeším make-up, nebo já mám o 9 let mladší sestru, co přesně spadá do tady té kategorie. V oblečení si myslím, že mají výhodu to, že teďka to anti-fashion, že v modě, že kombinují nekombinovatelný a tak dále, ale hodně se starají o svoji pleť, o svoje vlasy a když přijdu domů v Kutný Hoře, kde bydlí segra a vidím tam ten její stůl, který je úplně plnej produktama, prostě nějakýma na pokožku, na vlasy, tak vždycky se mi protáčí panenky, protože já mám 3 věci a stačí mi to.
0: A má teda opravdu podstatně hezčí pleť a vlasy, než jako třeba my?
1: Tak asi není to tak, že vstoupíš do místnosti a úplně tě to oslní, jak má je hezky, to zase jako jo.
0: Ale možná teda opravdu tady ta péče o pleť a vlasy je teď třeba něco, co trenduje a máš pravdu, že co se týče módy, tak teď je prostě móda hodně všechno oversize a hodně právě anti-fashion, že se kombinuje všechno se vším, takže u nás mi přijde, že vždycky bylo třeba jako nějaký jeden konkrétní styl a nosili ho všichni, že jako vždycky něco bylo moderní a měl to každej, že teď je to asi víc takový pestrý, že každý může mít, co chce.
1: Ale docela se mi to líbí, jak teďka se nosí ty široký kalhoty a nějaký třeba tílko nebo tak. Tak to je taky nějaký hit, nějaký 2000 se to nosilo, ne?
0: Jo, jo,
1: v 90.
0: No a ty jsi už narazila na něco, co Gen Z a Alpha nosej a ty jsi řekla, no tak tohle už nedám, no to už jsem fakt stará. Nebo že prostě to už není fakt můj vkus, to už prostě je úplně mimo mě.
1: No, ty jo, jako nenarazilo to, jo?
0: No, jako já třeba nemám ráda zvířecí vzory, jako gepardy a tyhle sty, ale nevím, jestli to jako dnešní mladá generace nosí, ale to se mi prostě nelíbí a to bych prostě nenosila nikdy. A jinak jako... Jako mně se všechny ty prvky, co oni nosí, líbí, ale někdy mi přijde, že je to úplně zavedený jako do extrému, že třeba ty, mně se líbí prostě baggy jeans, ale někdy vidím někoho, kdo má prostě ty ultra baggy a to už je prostě na mě moc.
1: Jo, jo.
0: To bych si asi nevzala, ale jakože není to nic, co bych si jako úplně řekla, tak to je příšerný, tak to úplně no go, tak to zatím ne.
1: Jako já třeba nejsem úplně fanoušek takových těch ultraulízlých vlasů, co je teďka trendy.
0: Takže já si to stejně ani neumím udělat, takže ani nemůžu být fanoušek.
1: A na to už existují různý produkty v DM-ku.
0: Já vím takový ty vosky, že jo, ale mně přijde, že mi to moc nefunguje.
1: Jo, jo.
0: No a přijde ti, že jsou nějaký faktory, jak se pozná, že se prostě člověk už oblíká až moc dospěle, že už vlastně je jakoby starý prostě oficiálně.

0: No a nebo třeba když muži nemusí a nosí pořád košile, já prostě nejsem moc fanoušek jakoby košil takových těch jako košil volnočasových klidně, ale takových těch prostě moc jako do obleku, ale vlastně nemají třeba oblek a mají to zastrčený v džínech nebo tak, tak to už mi přijde, že jsou prostě už moc dospělí.
1: Asi jo, ale asi to ve výsledku není úplně otázka věku, ale otázka vkusu, protože
0: no,
1: i 80letá paní se může oblíknout hrozně fresh.
0: To je pravda a tím bych možná tady to téma uzavřela, jestli teda ani ty nemáš ještě něco zásadního, co bys chtěla, aby tady ve skandinávské modě zaznělo.
1: Asi nemám.
0: Na závěr se vždycky dávají nějaký tipy, ale já si myslím, že ten, co řekla Anička, že prostě může i 80letý člověk vypadat fresh a že je to asi o nějakém vašem estetickém cítění, je prostě hezký závěr téhle kategorie a my se posuneme dál.

0: Víte, co to znamená hygge? Je to dánský způsob, jak si dělat pohodu. Takové ty chvíle, kdy vám je prostě dobře, žádný stres, žádný tlak, žádný FOMO. Protože je léto, tak to by mělo být jedno ultra velký hygge, protože v létě by mělo právě přijít tady ta ultimátní pohoda, nemyslíš ani?
1: Určitě.
0: Já se vždycky na léto těším a je to i zčásti kvůli tomu, že si myslím, že prostě je víc čas na to si udělat takovej chill. Měla bys jako nějaký termíny třeba pro to, jak říct prostě, co všechno znamená hygge? Protože Dánové to jakoby vymysleli, oni s tím řídí, oni podle toho žijou, ale aby jsme to tak nějak přiblížili jako holkám a klukům, tak jako jsou třeba podle tebe nějaký věci, co zahrnuje to, aby zžil hygge?
1: Tak je to nějaká pohoda, nějaký útul, no, nějaký klid na duši, asi tak.
0: Přesně. Myslíš si, že dnešní mladá generace, a ty do toho možná vidíš víc, když máš ségru, co do ní skvěle spadá, umí víc si dělat to hygge? Tu pohodičku a odpočívat a že třeba ta naše generace a ještě i mileniálové a další a boomers a tak, že se víc za všim honěj?
1: Asi jo, protože já mám pocit, že i ta mladší generace se víc stará o nějaký svý duševní zdraví a že to jde právě ruku v ruce, že být v tom klidu, já nevím, číst si, být doma.
0: Prostě nepřehánět to. Mně přijde, že i třeba naše generace méně umí říkat ne a všude radši jako jdeme, než aby jsme to museli nějak jako řešit a že tady ty lidi prostě, když jenom trochu cítí, že se jim třeba nechce nebo se necítí, tak prostě nejdou a neřeší prostě.
1: Jo, no, co si ostatní myslí. Jo. Což je asi mě tím osvobozující.
0: Jo, to bych chtěla umět. Tak doufám, že holky a kluci, vy jste ta generace, takže to právě takhle umíte a děláte si pohodu.

0: Jaká je ta tvoje ultimátní letní pohoda, Ani? Co to znamená a co to všechno musí obsahovat?
1: No, nevím, jestli to úplně spadá pod to hygge, ale už jsme si o tom psali včera. Je to někde u vody s kofolou v ruce nebo s nějakým prostě studeným nápojem a s nanukem a prostě se slunit, být s kámošema a tak.
0: Jo, to bych řekla, že krásně splňuje hygge. Já to mám jako dost podobně, mám taky ráda být u vody, na sluníčku, číst si, klidně si prostě zdřímnout v čase, kdy se normálně nespí a pak prostě zase otevřít oči, trochu se projít, přesně dát si něco dobrýho, tak to je taky pro mě.
1: Já jsem, když jsem si dělala průzkum o hygge, tak jsem viděla, že tam někdo zařazuje i jogu. My jsme teďka byli na jogovém pobytu spolu a mám pocit, že ten náš víkend, spoustu dobrýho jídla, sluníčko, pohyb, že to byla právě ta definice toho hygge.
0: Jo, to máš pravdu. Jo, já si myslím, že asi existuje hodně druhů jogy, jsou hodně i dynamický jogy, hot jogy a tak dále. A to si myslím, že už se trošku od toho hygge oddaluje, ale taková ta yoga, kde se spíš člověk jenom protáhne, prodejchá, sklidní tělo a duši prostě a poslouchá víc to svoje tělo, tak to se tam přesně krásně hodí. No a máš nějaký třeba svůj perfektní hygge letní večer?
1: Hygge letní večer? No tak já mám letní večery hodně spojený s naší chatou, kdy si prostě uděláme něco dobrýho, nějaký natrhaný ovoce z chaty, zamícháme to s jogurtem a pak jenom chillujeme na zahradě.
0: Jo, co jako když se tady řekne takový to typicky český léto, tak to mám taky hodně spojený právě s venkovem, s chalupou, kdy prostě se jenom je na zahradě hodně člověk venku, i tam vždycky jako třeba na obědvá, na večeří, posedává tam přesně, nebo já mám třeba ještě ráda hygge letní večer ohýnek. Já miluju si zapálit ohýnek, vím, že z hygge jsou hodně spojený svíčky, takže si myslím, že prostě ten plápolající oheň je takový uklidňující prvek a já třeba hodně ráda jsem měla vždycky zpívání u táboráku nebo si opíct prostě něco dobrýho na ohýnku, ať už bušta nebo nějaký brambory si udělat v popelu a tak, takže to je podle mě taky jako k tomu patří.
1: Jo, tak to s tebou úplně souhlasím. Bušta nebo vegebušta a možná i kytara k tomu.
0: No právě Anička hraje na kytaru, takže s ní jako jít na táborák je super, protože to tam prostě zahraje a prostě se zaspívá. My jsme teďkon s holkama tady z Rádia Junior udělali nedávno takovej hygge večer, až na to, že teda tam zatím ten ohýnek chyběl, ještě nebylo tak teplo.
1: No, byl na obrazovce.
0: Byl na obrazovce, my jsme si ho pustili živý krb v televizi a k tomu právě holky vzali kytary, kdo na nic nehraje, tak hrál prostě na dřívka, nebo prostě Anička dala do plechovky nějaký prostě fazole a tím se prostě šejkovalo, takže všichni prostě hráli na nástroje a zpívali jsme takový táborový písničky.
1: Jo, to bylo super.
0: No a myslíš si, že je pohoda něco, co se jako dá naplánovat, nebo je to něco, co prostě musí vždycky přijít samo, když je ten správný okamžik?
1: Tak to si právě myslím, že jakmile se pohoda plánuje, tak
0: už to není taková pohoda.
1: Tak a pohoda nebude.
0: Jako je pravda, že někdy třeba je dobrý si trochu říct, jako že si chci v následujících dnech udělat pohodičku a nakoupit si na to nějaký ty jako věci, které si třeba chceš v tu chvíli jíst, nebo to, protože potom, když třeba si chci dělat pohodu a zjistím, že doma nemám nic, na co mám chuť, tak mi to tou pohodu trošku zkazí. Ale zase jako je pravda, že si nemůže člověk říct, tak teď bude pohoda, protože prostě ono to tak většinou vyplyne. Prostě když má asi, proto to tady máme možná hodně i spojený s tím létem, že když má člověk víc času, což reálně máme všichni stejně pořád času, ale když je léto a později se stmívá, tak má nějak člověk automaticky pocit, že ten den je delší a může toho díl víc dělat, i když prostě už je třeba pozdě, ale nechce se vám tolik spát, když to v zimě, když se prostě v půl pátý je úplně černočerná tma, tak já už prostě třeba sedím doma, mám pocit, že už bych si skoro měla dát večeři a že už je prostě večer a teďka prostě mám pocit, že ještě 3/4 dne je přede mnou. Jakože i třeba, jak tady Anička říkala, že jsem psí máma, tak prostě, když byla zima, tak jsem musela se honit, aby mezi třetí a čtvrtkou jsme šli ven, aby bylo ještě vidět, aby prostě jsem si mohla se psem prostě zaházet, protože pak už ho neuvidím ani, protože bude tma. A teď prostě chodím až okolo 8, protože třeba okolo 5 je ještě takový vedro, že se nedá právě vůbec bejt, jako prostě ty psi jsou akorát trpějí, jako protože jim je vedro. No a právě až v 8, kdy už v zimě jsem skoro pomalu v pyžamu, tak prostě v 8 se až všichni sejdou na louce, příjemně pofukuje větřík, psi tam lítají a je pohoda. Takže prostě obecně máme víc času a víc času se rovná hygge, podle mě.
1: Mm-hmm, souhlas.
0: No a myslím si, že i slovo útulno, útulný je hodně spojený s tím hygge. Vy třeba doma máte hodně malejch lampiček, světýlek, takových tlumených, což si myslím, že taky je třeba extrémně jako hygge věc. V Dánsku je třeba hrozně moc obchodů se světlama a oni opravdu na to vyloženě dbají, aby nebylo v místnosti jenom jedno velký světlo, co to celý osvítí, ale aby tam bylo víc koutů s malýma světýlkama a dělalo to takový spíš teplý světlo, prostě příjemný pocit, aby to prostě nebylo až jako moc a mají rádi svíčky a tak. A to právě dělá to útulno. Ale zároveň je určitě pro každého člověka útulno něco jiného, protože to je třeba i spojený s nějakýma malýma rituálama, který každému zlepší den, tak máš třeba i jako během celého svého roku nějaký svoje malý rituály, který ti prostě zlepší den, který třeba trvá jenom pár minut, ale každý den prostě si je třeba na ně uděláš čas, protože máš pak lepší náladu.
1: Mm-hmm. No, určitě je to během rána si udělat moji oblíbenou filtrovanou kávu a vždycky si pustím záznam Události v kultuře z České televize. Aha. Takhle ráno, protože mám ráda kulturu a jinak, no, to je asi takový jediný můj rituál, aha, který docela pravidelně dodržuju.
0: Ranní kafíčko je důležitý. To je taky můj rituál, ranní kafe. Já ho mám zase takový, že já nemám ráda pít kafe hned jako první věc ráno, to mám radši pít čaj, takže já si ho vždycky prostě kupuju na tom stejném místě po cestě ráno do práce a když právě na to někdy jakoby nemám čas a už to nestíhám a nemůžu tam jít, tak úplně jako to v sobě cítím, jako že jsem to prostě nemám ten svůj rituál a že jsem z toho taková jako a když si teda dám to kafe a už prostě nebude tak dobrý jako tady, takže to je taky můj rituál, káva.
1: No, a když jsme u té kávy, tak já mám jednu otázku.
0: No, povídej.
1: Já když jsem si dělala rešerši k hygge, tak na mě vypadlo spoustu káv, ale ne takový ty, co mám ráda já, ale takový ty se šlehačkou, posypaný nějakýma penízkama, uh-huh, spoustu karamelů, spoustu dalších přísad. Tak je tohle kafe, nebo co se o tom myslíš? Máš to ráda?
0: Nemám to ráda. Jakoby úplně nechci být taková ta, jako co je a co není kafe. Prostě beru to, že když v tom je aspoň ten jeden shot espressa, tak to prostě asi je kafe.
1: Jako do tohohle nemusíme zabředávat, spíš jako...
0: Pro mě to asi není kafe, já jsem se vlastně... Možná, kdyby ses mě zeptala třeba před 15 lety, tak bych ti řekla, že tohle je přesně to kafe, co mám ráda. Když jsem prostě začínala pít kafe, tak jsem pila vždycky hlavně co nejsladší. A prostě i když jsem si ho dělala jenom doma, kde jsem si tohle udělat neuměla, tak jsem si prostě do něj dávala cukr a prostě bylo to taková moje jako sladká ňaminka. Ale vlastně postupem času jsem se na to úplně odvykla a prostě nesladím vůbec nikdy kafe a vůbec takovouhle jako sladkou věc už jsem si nedala roky.
1: Takže tě na podzim neuvidíme s pumpkin spice latte.
0: Ne. Jako možná třeba naposledy tak 8 let zpátky jsem si ho třeba ještě dala a bych si akorát připomněla, že je to na mě prostě až moc, jako to je tak strašně sladký. A podle mě, kdybyste třeba viděli vedle toho vašeho pumpkin spice latte jenom kelímek, kde by vám dali kostky cukru podle toho, jak moc sladký to je, tak by se vám to úplně zhnusilo. Že podle mě by ty kostky cukru byly třeba aspoň do půlky toho hrnečku, protože je prostě cukr v té šlehačce, v tom posypku, v tom syrupu, prostě jakoby je to masakr. Takže není to úplně, já teda nejsem zase jako, myslím si, že Anička je větší jako odborník na kávu a na to, aby fakt poznala tu chutí dobrý kávy. Já si vždycky tam potřebuji dát aspoň trochu mléka, takže tím si to tak jako zjemňuju, ale jinak mě dalšího už tam mít nepotřebuju. Mm-hmm. Takže nevím, no tak možná jako možná to těm lidem, když tam dají co nejvíc jako na to věcí a posypku, přijde jako právě, že je to jako útulná ňaminka, ale jako mě klidně stačí si dát jenom čaj do velkého hrnku, anebo prostě si udělat prostě kafíčko doma prostě a to už je pro mě to útulno a ne jako abych si tam dala 20 kostek cukru. A byla jsem za to docela ráda, když jsem si oddělila v hlavě, že jako kafe nerovná se cukr, že jsem ho tam přestala dávat a začalo mi to chutnat i bez toho. Přes skořici jsem se to naučila, že jsem si tam začala dávat skořici, která jakoby ošálí tak ty chuťový buňky, že má člověk jako pocit, že to je nějaký, jako to prostě a pak už vlastně to ani nepotřebuje. A...
1: No, jsme zpátky u toho hygge, protože skořice je taky, že jo, hygge.
0: To je pravda, protože se dává hodně i v Dánsku na všechny možný jejich speciální jako buchty a sladkosti, které oni používají, oni hodně dělají takový ty variace na ty skořicový šneky, hodně se to tam tady to jí, protože rozhodně není hygge si nedat nic dobrýho. Rozhodně je hygge si prostě něco doma upíct, anebo pokud neradi pečete, tak si to prostě koupit ve vaší oblíbený pekárně a prostě si na tom pochutnat. Takže já si myslím, že Dánové obecně jsou takový, že si radši právě vůbec jako nedělají přísný kritéria, co můžou a nemůžou jíst a radši si dají dát, co mají chuť a pak jdou třeba na dlouhou procházku podél moře a ono se to všechno tak hezky jako vyrovná, než prostě, aby člověk jako si ani nemohl dát prostě dobrýho skořicovýho šneka. A to já podepisuju, že to já mám fakt ráda.
1: Super, tak už vám čím ti udělat radost.
0: No a myslíš si, že je těžký žít hygge, když dneska jsou všichni pořád online?
1: No, to je docela vážná a dobrá otázka. Člověk si asi musí nastavit sám ty bariéry a musí jako trochu tomu jít naproti, tomu hygge stylu, no. Ono možná jako to hygge možná je spojený s tím Instagramem prostě a focení těch pěkných fotek prostě. Tak.
0: Jako v něčem asi jo, ve výsledku, ale by to správně mělo být hlavně ten pocit, který cítíte uvnitř sebe a asi každý musí sám poznat, jestli má prostě lepší pocit, když se třeba jenom kouká z okna nebo prostě mazlí se svým mazlíčkem a čte si knížku, anebo jestli má lepší pocit, když prostě sedí a scrolluje.
1: Jo, tak pod to se podepisuje. Pravda, že by to mělo být o tom vnitřním klidu a to je trochu v rozporu se scrollováním rýsek.
0: No, ale zároveň někdo by ti tady podle mě určitě řekl, protože 100 lidí z toho a řekl by ti, že on je nejvíc v klidu, když scrolluje, tak prostě jako pak asi se tomu nedá nic vytknout, ale já nejsem v klidu. Jako já úplně cítím, že ten můj mozek je pak přestimulovaný a že potřebuji občas jako jenom tak jako vypnout a prostě třeba se koukat prostě ven, co se děje na ulici. A v tomhle je fakt jako dobrý mít domácí zvíře, protože zvířata žijou pořád hygge. Jakoby ty přesně umějí žít tou přítomností a koukat se prostě z okna nebo prostě čuchat vůně a prostě to jsou takový dobrý učitelé v tomhle.
1: No já teda nedokážu představit člověka, co půl hodiny scrolluje na mobil a pak je úplně vyzenovaný.
0: No, já taky ne. No a na závěr hygge kategorie, protože už se povídáme strašně dlouho a ještě stihneme pár cestovatelských tipů. Tak ani nedala bys tip na knížku, kterou si nám tady přinesla, že si četla a že ti právě přijde, že to je takový hygge?
1: Já myslím, že celá tahle kniha je definice hygge. Je to kniha od Julie Kaplan, doufám, že to čtu správně. Jmenuje se Kavárna v Kodani, ona má spoustu dalších knížek, třeba vím, že má Pivo v Praze a tak dále. No a je to o holce, co chce pít, takže pečení, hygge, kavárna, je to tam všechno.
0: Je to spíš román pro holky, ale pořád si myslím, že i někdo rád by si to třeba přečetl, je to by spíš pro starší teenagery než mladší, ale myslím si, že je to takový dobrý, příjemný tip, takže pokud scháníte furt nějaký knížky, co byste teď v létě přečetli.
1: Rádi pečete.
0: Pokud vás inspirovalo, že byste měli žít víc hygge, pusťte si knížku Kavárna v Kodani.
1: Ano, je to čtivé.

0: Třetím trendem jsou cestovatelské typy ze severu. Léto je tady, znamená to samozřejmě taky cestování. Máme severský leto s juniorem, tak si dneska dáme typy ze severu. Místa, kde v létě skoro nezapadá slunce, kde můžete zažít přírodu skoro jako z fantasy filmu a taky tam vidět města, která vypadají krásně nejenom na fotkách, ale i ve sti. Když se řekne sever, co se ti vybaví ani jako první? Je nějaká konkrétní severská země, co je jako první, nebo se ti třeba vybaví jenom, že je tam zima, že je to tam drahý, vybaví se ti IKEA, co se ti vybaví?
1: Mně se vybaví v Island, Švédsko, Norsko, Finsko a Dánsko.
0: Takže v podstatě to tam takhle jako hnedka obsáhneš krásně. Já musím říct, že mě se asi vybaví Norsko, ale je to proto, že to byla úplně první severská země, kde jsem kdy byla. A určitě se mi vybaví, že tam je zima a že to tam je drahý. A to jsem vždycky byla na severu v létě, ale stejně mi to tam nepřišlo zas tak jako letní. A já jsem tam teda už vlastně na severu hodně dlouho nebyla. A když jsem tam byla naposled, tak jsem byla ještě studentka na vysoké škole a jako na můj studentský příjem mi to tam hodně přišlo drahý. Mm-hmm. Jakože hodně, hodně. Takže možná tady pak budu mít pro vás i pár tipů, jak cestovat low budget, protože hodně to využívám, nebo hodně jsem to využívala i v minulosti. Kde ty třeba hledáš sama inspiraci, než se vydáš někam na cesty? Je to prostě, že brouzdáš, kde jsou levné letenky a podle toho jedeš, nebo je to, že dostaneš třeba od kámošů doporučení, kam jet, a nebo třeba na sociálních sítích?
1: Tak teďka vybírám podle toho, kde jsem ještě nebyla a na co mám budget.
0: Jo.
1: Ale tak je to vždycky i na základě nějaký domluvy, s kým jedu, kde nás to láká oba a tak, no.
0: No a na severu jsi byla kde?
1: No, já jsem na severu byla už před 10 lety, takže je to docela doba. Půjčili jsme si s kámošem obytňák. Takže jsme to tam projeli přes Dánsko, Norsko a Švédsko.
0: Ty jo, a kde jsi tady těch tří zemí líbilo nejvíc?
1: No, asi nejvíc mi z nějakého důvodu uvízlo v paměti Dánsko.
0: Aha. No já jsem byla ze severu v Norsku, na Islandu a v Dánsku, ale v Dánsku jsem byla jenom v Kodani, takže to je takový specifický, že jsem viděla jenom to hlavní město. A možná se mi nejvíc líbil Island, protože Island je něco... Podle mě na Islandu to vypadá tak, jako to nevypadá nikde jinde na světě. Jakože to je tak strašně specifický ještě... Prostě oproti těm jiným severským zemím, ty jsou tomu samozřejmě asi nejpodobnější jako než třeba Česko, ale i tak mi přijde, že ten Island je fakt jako něco jak z Pána prstenů, nebo prostě jako ta příroda je tam taková fakt jako unikátní a hlavně jak je ta země strašně vlastně prázdná, jakože tam vlastně strašně neobydlených částí a občas se třeba stane, že tam člověk jede autem několik hodin a není tam nic, jenom prostě ta krajina, občas nějaký ovce a to je všechno, prostě není tam ani jeden dům a to už se v dnešní době moc jako nestane, jako rozhodně ne v Česku, ale ani moc tady v okolních zemích, aby aspoň to nebyly nějaký malý vesničky nebo tak, prostě tam není nic. Tam prostě třeba 200 kilometrů není nic.
1: To zní krásně a zároveň i trochu strašidelně.
0: Jo, tak jako nechtěla bych tam třeba někde, aby mi tam skolabovalo auto. Zároveň ten Island je zas takovej... Jako na Islandu fakt jako mi přijde, že je pohoda. Že tam jako se vůbec... Jako asi to není úplně pohoda tím podnebím. To asi jako občas těm lidem stěžuje život, ale oni si s tím asi umějí poradit, když jsou na to zvyklí. Ale jako tím, jak prostě tam vlastně jako mi fakt přijde, že ten čas plyne jako jinak, že je pomalejš a že tam nikdo za ničím moc nehoní, že tam není takový tlak na ty lidi, takže jako Island se mi fakt hodně líbil. Ten bych vám fakt všem ráda doporučila. A měla jsi třeba na tom severu nějaký fakt nejvíc wow moment, kdy tě něco fakt tam jako úplně oslnilo?
1: No, já jsem... Teď jsem přemýšlela, proč jsem zrovna řekla to Dánsko. Je to, protože mám spojený jeden celný zážitek, i vlastně fyzický, kdy jsme byli na místě, kterému se říká Mořský lázně, města Kastrup. A je to takový přírodní koupaliště na moři, hrozně hezky architektonicky udělaný. A tam je Baltský moře, který je extrémně studený. A já si pamatuju, jak jsem tam vlezla. Bolelo mě celé tělo, jak
0: z té studené vody.
1: A jenom jsem tam vlezla na fotku. Na té fotce se hrozně usmívám, jakože se to užívám. Ale potom, co jsme to vyfotili, tak jsem hnedka vylezla. A ještě jsem chvíli to tělo cítila. No. Takže bolelo to, ale díky tomu mám ten silný zážitek.
0: No tak to mi možná připomíná, že já mám s Islandem a s vodou taky spojený zážitky, protože vlastně v Islandu je strašně moc, na Islandu je strašně moc termálních pramenů a třeba když jsme tam jednou došli takovej velký trek v horách, nebo prostě tam v takových pahorkatinách, tak jsme došli prostě do strašně velkého jako termálu přírodního, kde byly prostě takový jezírka, v nich byla horká voda a tam i v létě se opravdu prostě večer sníží ta teplota i klidně na 5-10 stupňů a když pak vleze člověk do té horké vody a zároveň je pod tím širým nebem a ještě navíc my jsme tam fakt jako nebyli na žádných jako, který by byly nějak jako upravovaný člověkem a byl to jako opravdu nějaký jako termál, ale udělaný, ale že jsme fakt byli v těch přírodních, tak to byl strašně velký zážitek pro mě, tam prostě rochnit a koukat se prostě na to nebe a venku byla zima, ale tam bylo teplo a nebylo to jediný zážitek, pak jsme tam třeba, byla taková internetová mapa těch termálů, kde všude jako můžeš na ty termály narazit a my, protože jsme cestovali tak, aby jsme tam utratili co nejméně peněz, tak jsme byli pod stanem a vždycky jsme si našli, jestli někde u toho našeho kempu není nějaký ten termál a jednou jsme tam prostě došli a byl tam takový malý jezírko a už tam byly naložený takový dva chlapy. A my jsme tam prostě k tomu šli asi 3 kilometry, jak jsme si řekli, nepůjdeme zase zpátky, jak jsme prostě řekli, jestli tam můžeme k ním jít. A oni jako se tam s náma dali do řeči, říkali, že jsou Američani nějaký prostě, že píšou nějaký seriály a pak nám dali víno a řekli, ať si máme hezký Island a šli. Takže takový zážitky jsme tam taky měli tak s vodou spojený.
1: To zní krásně.
0: No a je něco, co tě třeba překvapilo na severu, nebo něco, co byl podle tebe stereotyp, který se právě nevyplnil, když jsi tam byla?
1: No, to už jsi zmiňovala ty ceny, tak to bylo docela velký šok. A pamatuju si, že jsme tam chodili jíst do kebabu, protože to bylo nejlevnější. A když jsem tam dala párek v rohlíku, tak to stálo tyjo, v přepočtu asi 300 korun.
0: Uh-huh.
1: A ta druhá otázka byla?
0: A něco, co byl pro tebe úplně jako největší překvapení?
1: Asi nevím. Co ty? Máš něco?
0: Mě taky, nebo takhle, my jsme asi věděli, že tam bude drahý a tak proto jsme jeli pod stanem, my jsme stopovali, takže aby jsme neutratili za dopravu a ještě jsme si přivezli jako svoje jídlo a vařili jsme si v Ešusu, ale stejně jsme si tam asi dvakrát museli koupit prostě chleba a ten přesně stál, obyčejný chleba v supermarketu stál třeba přepočtu právě 300 nebo 400, mi to přišlo úplně jako bizar prostě, já jsem si říkala, jak může být takhle drahý chleba, tak jsme tam hodně, hodně šetřili, ale tak zas pak, když už tam fakt jako člověk něco dal, tak to bylo většinou fakt dobrý, ale tak tam prostě lidi vydělávají jiný peníze, je to tam prostě jinak nastavený, ale vlastně se mi tam třeba líbilo, že tam bylo docela fakt všude čisto, že ty města byly hrozně takový upravený, že to tam jako nikde nebyly prostě poházený žádný odpadky a prostě to tam bylo takový vlastně až jako sterilní někdy mi přišlo.
1: Jo, souhlasím, no.
0: No tak to vlastně možná byly moje takový i tipy na to, jak cestovat levně, že právě jsme hodně jezdili vždycky s baťůškama, se stanem, v severských zemích se fakt dobře stanuje. V Norsku se dá dokonce stanovat kdekoliv, tam nejsou žádný limity, tam si můžete postavit stan úplně kde chcete, mám pocit. Teď se trochu bojím, jestli vás nemystifikuju, ale vím, že v jedné severské zemi, kde jsme byli, se dalo stanovat kdekoliv, ale já jsem se právě stanování kdekoliv bála, takže jsme si stejně jakoby našli vždycky kempy, kterých je tam fakt hodně a jsou fakt hezký. Vůbec se to nedá srovnat s kempama v České republice. Jsou to takový prostě hezký, velký, čistý kempy s krásnou trávou, takže jako tam má člověk fakt pocit, jako, že to je super. Takže kempování mi tam přišlo bezvadný. Na Islandu jsme, možná to bylo v Norsku, teď nevím, ale možná v Norsku jsme tam jednou taky šli takovej nějaký přechod, který byl jako dvoudenní a chtěli jsme tam prostě přespat v takovým kamenném domečku, protože jsme si na internetu přečetli, že jsou tam různý takový opuštěný kamenný domečky a že tam si jako člověk taky může třeba uvnitř postavit ten stan, ale je tam prostě v závětří a takhle a právě nás tam vyhmátnul nějaký chlápek, jako, který tam byl správce prostě nějaký tý náhorní plošiny, jak něco jako prostě nějaký ranger z národního parku a řekl prostě, že tam bejt nesmíme, úplně nás tam vyhmátnul, že musíme jít prostě do nějaký tý placený chaty, co tam je asi kilometr, my jsme tam šli, když jsme tam došli, on už tam byl. Já jsem super říkala, co to je za člověka, když prostě, jak se tam tak rychle mohl přesunout. No a ten nám řekl cenu přespání v té chatě a my jsme řekli, že jako prostě tam nemůžeme přespat a on nám pak řekl, že se musíme tam postavit někde za stájema s ovcema prostě ten stan a to byla nejhorší zima, co jsem kdy zažila. Takovou zimu v noci jsem nikdy nezažila, protože tam byl strašný vítr, jak to byla ta náhorní plošina. Ovce tam smrděly. Do toho prostě my jsme tam, nám byla v tom stanu strašná zima. Když jsme se ráno zbudili, nebo moc jsme ani nespali, tak jsme si chtěli jít aspoň udělat snídani do té chaty. Aspoň do chodby prostě, jakože na vařiči, že by to Honza udělal prostě venku, ale pak by to přinesl do té chaty a on nás ten chlad tam nechtěl ani v té chodbě nechat si najíst tu naší kaši. Že prostě, když jsme to nezaplatili, tak tam prostě nebudem. Bylo to hrozný.
1: To
0: byla jediná moje negativní zkušenost se Severem.
1: Tady dědek.
0: Dědek, který nás tam pronásledoval, donutil nás tam spát prostě za ovcema a pak nás ani nechtěl pustit, aby jsme tam snědli kaši v chodbě.
1: No ale vidíš, jak ty nepříjemný zážitky dělají ty silný zážitky.
0: Je to pravda. Takže já vám určitě cestu na sever doporučuji. Přečetla jsem si, že teď je trendy cestovat do Švédska. Tam jsem ještě nebyla, tak ale věřím, že tam bude taky krásný. Já za sebe doporučuji Island a Anička říkala, že doporučuje Dánsko.
1: Jo.
0: No tak já myslím, Ani, že tím se musíme posunout k závěru, protože už si povídáme strašně dlouho, je to hlavně teda kvůli mě, já jsem strašně ukecená, to už znáte. Na konci každého dílu Trenduj dávám s hostem ještě nějaký závěrečný tip nebo závěrečnou message, která se nemusí týkat žádný z těch kategorií, může to být jako obecný, že můžeš třeba teďka našim posluchačům říct jako jim nějakou radu do života, nebo jim dát prostě úplně tip jako třeba na jídlo, o kterém jsme se dneska nebavili, nebo prostě na procházku, na cokoliv.
1: No, mě něco už napadlo během toho rozhovoru a je to představení divadelní skupiny Fras, která byla u tebe na rozhovoru v klubu Rádia Junior a oni právě byli na stáži nebo rezidenci na Islandu, myslím docela dlouho, asi měsíc nebo možná i díl a oni pak z toho udělali takový mini loutkový představení, jmenuje se to Tak Tak a určitě budou mít na jejich webovkách, kdy to hrajou, tak představení je inspirovaný islandskou poetikou.
0: Tak to určitě bude krásný, takže to je hezký tip. A my se posuneme na závěrečný obávaný kvíz trendů, Ani. Bojíš se, Ani, nebo se těšíš?
1: Těším se.
0: Tak jdeme na to.
1: Tak, Evi, moje první otázka. My jsme tu vůbec nezmínili IKEA. První otázka se právě váže k IKEA a je to, co je podle severské firmy IKEA trend v bydlení v roce 2026? Za A. Retro a návrat 70. let. Kulaté tvary, tmavé dřevo, hravé dekorace a barvy. Za B. Futuristický nábytek. Špičaté tvary, stříbrné motivy, skleněné doplňky. Za C. Chatařský styl. Kytičkované ubrusy, dřevěné vázy, kostičkované deky.
0: Já bych dala za A.
1: A to je správná odpověď.
0: Jo. Druhá otázka. Který americký fast food řetězec dorazí letos nebo na začátku příštího roku do Česka? Za A. Řetězec z Donaty Krispy Kreme. Za B. Fast food Wendy's nebo za C. Cheesecake Factory.
1: Za A.
0: Správná odpověď.
1: Třetí otázka. Jak se jmenuje jedna z nejznámějších islandských zpěvaček, která získala řadu ocenění? Je známá svým neobvyklým hlasem, extravagantní módou a uměleckými videoklipy. Za A. Korn. Za B. Lord. Za C. Björk.
0: C.
1: A to je taky správná odpověď.
0: Čtvrtá otázka. Který známý animovaný seriál bude mít svůj celovečerní film? Za A. Family Guy. Za B. Rick and Morty. Nebo za C. Peppa Pig.
1: Znám jenom Ricka a Mortyho, takže za B?
0: Správná odpověď.
1: Tak poslední moje otázka. Oblíbený skořicový šnek pochází ze Švédska. Jak se řekne švédsky? Za A. Kanelbule. Za B. Pus. Za C. Prut.
0: A.
1: Je to tak.
0: Tak my jsme to dneska s Aničkou dali na plný počet. Anička pak říkala, že má pocit, že to dala moc lehký, ale já jsem dala těžký a stejně to věděla. Takže prostě my se asi v trendech vyznáme, no sami to můžete posoudit i vy po poslechu dnešního dílu. No a to je za nás z dnešního trendu všechno. Já doufám, že vás to bavilo a budete poslouchat další letní speciál příště. Trenduje to, o čem jsme si dneska povídali, protože to stanovuje nějaký tým odborníků, nebo je to trendy, protože je to aktuální právě teď. To už nechám na vás, každopádně největším trendem dnešní doby je být sám sebou, cítit se tak dobře, takže to, co milujete, za co se nestydíte. Stojíte si za tím a umíte to prodat, trenduje. Trendy tak může být úplně každý. Tak čau všichni, loučí se s vámi Eva a Anna.
1: Ahoj.
0: Čau.

0: Vlna Rádia Junior.
1: Ahoj, já vím, že už to určitě víš, ale pro jistotu připomínám, že hitparáda Rádia Junior odjela na dovolenou a místo ní si teď o letních prázdninách můžeš vychutnávat ledově vychlazenou star parádu, plnou těch největších hitů ze severských zemí. Minule jsme byli v Norsku, příště nás čeká Dánsko a dneska... Dnes se společně zaposloucháme do hitů země tisíců jezer, saun, polární záře, mumínku, Angry Birds, sobů a také jedněch z nejšťastnějších lidí na světě, z nich velká část miluje metal. Už víš, o které zemi bude řeč? No jasně, že o Finsku.
0: Star paráda s Klárou Novákovou.
1: Možná ti překvapí, kolik světových hitů právě ve Finsku vzniklo. Některé znáš z TikToku, jiné z Eurovize nebo z počítačových her. Nevěříš mi? Tak schválně. Když řeknu názvy skupin, jako je The Rasmus, Apokalyptika a Nightwish, nebo hitovky Freestyler, Finská polka nebo Cha-cha-cha, uvidíš, že spousta songů ti přijde povědomých a kdo ví, třeba se zamiluješ i do finské elektronické muziky, popu, rocku nebo metalu, na kterém Finové naprosto ujíždí. Tak si připrav batoh, nasaď zimní čepici a vyrážíme na další hudební expedici Sever.
0: Soutěž.
1: Zaposlouchej se do 13 finských písní a na mail radiojunior@rozhlas.cz mi napiš, která se ti líbí nejvíc a proč. Do předmětu připiš Star paráda. Vyhrát můžeš balíček plný merče od známých zpěváků, zpěvaček a skupin. Podrobné info k soutěži a seznam následujících 13 písniček najdeš na webu radiojunior.cz v článku ke Star parádě.
0: Star paráda Rádia Junior.
1: A teď už jdeme na to a začneme skladbou, kterou si už určitě někdy slyšel anebo slyšela. Možná ani nevíš kde a právě v tom je její kouzlo. Stojí za ní DJ Darut a jeho single Sandstorm patří mezi nejslavnější elektronické skladby všech dob. Vznikl už v roce 1999 a dodnes zní na sportovních stadionech, v televizních přenosech, počítačových hrách i na internetu. Zajímavé je, že v něm neuslyšíš jediný zpívaný text. Přesto ho poznají miliony lidí po celém světě během několika vteřin. Darut, vlastním jménem Tony Ville Henrik Virtanen, se narodil ve finském městečku Eura. A i když pochází ze severu, kde velkou část roku vládne led a sníh, tak my se právě teď díky němu společně proběhneme písečnou bouří. Darut, Sandstorm.

0: Jak se ti líbila legendární hitovka Sandstorm od finského DJe, který se říká Darude? Taky se ti při jejím poslechu zdálo, že běžíš jako o život písečnou bouří? Tak to se ti vůbec nedivím, protože právě tomuto specifickému stylu se v hudební hantýrce říká trance a má tě dostat do tranzu.
1: Star paráda s Klárou Novákovou.
0: A my od elektronické hudby míříme k další finské specialitě, tentokrát do světa breakdance a rapu z přelomu tisíciletí. Právě tehdy vznikl jeden z největších finských hitů všech dob, Freestyler. A teď kvízová otázka. Tušíš, co slovo freestyler v tomhle songu znamená? Za A. lyžař, který si jezdí, jak chce. Nebo za B. modní specialista. Nebo za C. člověk, který si vše vymýšlí za pochodu. A správná odpověď je za C. Ve světě rapu a hip-hopu freestyler označuje člověka, který improvizuje a všechno tvoří přímo na místě. A přesně v tomto duchu k této písni vznikl i jeden z nejslavnějších videoklipů své doby. Tehdy v roce 1999 ještě nebyly chytré telefony, takže když chtěl někdo poslouchat muziku ve sluchátkách, tak si sebou vozil takový malý kapesní přehrávač, kterému se říkalo MP3. A proto ve videoklipu uvidíš kluka s dredama, který je v metru a pomocí své MP3 opakovaně pouští, zastavuje a vrací zpět nejenom svoje písničky, ale i čas. A tak ovládá dění kolem sebe. No a teď si představ, že se taky dostaneš k takové kouzelné MP3. Co uděláš jako první? Ještě nevíš? Tak přemýšlej. Máš na to skoro celou písničku. Bombfunk MCs Freestyler.

0: Tak to byl legendární freestyler od Bombfunk MCs, jedné z nejvýraznějších finských skupin přelomu tisíciletí. Jejich hudba kombinovala rap, breakbeat a elektroniku. A jejich freestyler tehdy naprosto okouzlil celý svět.
1: Star paráda Rádia Junior.
0: Posloucháš Star parádu Rádia Junior s těmi největšími finskými hity. A teď přichází zpěvák, kterému se často přezdívá finský Justin Bieber. U nás bychom mu zas mohli říkat třeba finský Matěj Plšek. Zkrátka a dobře, prostě finský zpěvák, který se proslavil už jako kluk. Jmenuje se Robin Packalén. Narodil se 24. srpna 1998 a svůj první velký hit vydal už ve 13 letech. Jmenoval se Frontside Ollie. Tušíš, co to je? Za A trik na skateboardu, nebo za B název slavné finské limonády, nebo za C volské oko po finsku. A správná odpověď je samozřejmě za A. Frontside Ollie je skutečný skateboardový trik. Umíš ho? Robin Packalén si ho ve svém videoklipu z roku 2012 střihl. Dělá se tak, že při triku skateboard jezdec vyskočí do vzduchu a otočí se o půl kruh, tedy o 180 stupňů.

0: Star Paráda s Klárou Novákovou.
1: Robin ze svých teenagerských let už dávno vyrostl. Stále ale patří mezi nejposlouchanější finské popové zpěváky a po svém mezinárodním úspěchu se singlem Frontside Oli ve světě skvěle zabudovala i jeho nedávná spolupráce s norským DJem a producentem Alanem Walkerem. Dust. Dostane i tebe.

To byl finský zpěvák Robin Packalén společně s norským DJem a producentem Alanem Walkerem a jejich mezinárodně úspěšný hit Dust neboli Prach. A na tomto songu je krásně vidět, jak spolu obyvatelé skandinávských zemí často a rádi spolupracují. Když se řekne Finsko, Norsko, Švédsko, Dánsko nebo Island, nejde jenom o sousedy na mapě. I když má každá země svůj vlastní jazyk a styl, spojuje je hodně podobný přístup k hudbě i k životu. A často si mezi sebou rozumí víc, než by se na první pohled zdálo. Ale bacha, finština je úplně jiná. Nepatří mezi germánské jazyky, ale do ugrofinské větve uralských jazyků. Proto zní jinak než jazyky ostatních severských zemí. Třeba ahoj se norsky, švédsky i dánsky řekne hej, zatímco finské ahoj zní úplně jinak. Moj, děkuji je zas kiitos, ano je kile, ne je ej a nashledanou je nekemin. A právě teď si tuhle nezvyklou řeč můžeme vychutnat v další finské písničce. Ale tentokrát trochu přitvrdíme. Čeká nás song, který v roce 2023 v mezinárodní pěvecké soutěži Eurovize pro Finsko vybudoval naprosto fantastické druhé místo a stal se virálním hitem po celé Evropě. Zpěvák Kerje v něm kombinuje finský jazyk, rap, šílenou energii a refrén, který odteď už asi nikdy nedostaneš z hlavy. Přichází Kerje a jeho ča-ča-ča.

0: Taky ti celou dobu vrtalo hlavou, co slovo ča-ča-ča ve finštině znamená? Tak si představ, že ve finštině neznamená vůbec nic. Ale jako refrén funguje skvěle, že jo? Taky si ho už zpíváš. Ča-ča-ča skončila v celkovém pořadí Eurovize roku 2023 na druhém místě a v hlasování diváků byla dokonce úplně nejúspěšnější. I když někomu tahle hitovka od zpěváka, který si říká Kerrie, může připadat fakt hodně crazy. A co je zajímavé, že tahle píseň přesně ukazuje i typický finský přístup k hudbě. Míchá totiž rap, elektroniku a dokonce i metalové prvky. Metal je totiž ve Finsku nesmírně populární. Ale než na tebe vytáhnu těžký metalový kalibr, tak si ještě dáme rock, který proslavil Finsko po celé Evropě i mimo ní.
1: Star paráda s Klárou Novákovou.
0: Kapela The Rasmus se dala dohromady už v 90. letech v Helsinkách, když její členové byli ještě školáci. Postupně se z malé studentské kapely stala jednou z nejznámějších finských rockových skupin vůbec. Jejich největší světový průlom přišel právě s tímto hitem, který zná snad naprosto každý dospělák. A jestli ho ještě neznáš, tak odteď ho budeš znát taky. The Rasmus in the Shadows.

Jak se ti líbila legendární skupina The Rasmus a jejich nejslavnější hit In the Shadows? Právě tahle písnička z roku 2003 udělala z kapely světové hvězdy. Dostala se do hitparád ve více než 15 zemích a dodnes patří mezi nejúspěšnější finské rockové skladby všech dob. A jen tak mimochodem, nebyl to jen nezaměnitelný hlas Lauriho Ilenena, který vzbuzoval pozornost. Tento zpěvák byl okamžitě identifikovatelný díky havraním pírkům, která nosil ve vlasech. Spousta fanoušků po celém světě ho začala napodobovat a peříčka se načas stala doslova módním hitem. The Rasmus dodnes vydávají nové písničky, koncertují po celém světě a dokazují, že finský rock má pořád co nabídnout, ať už s černými peříčky, anebo bez nich. A to samé platí i pro moderní finský pop. Ten zas proslavila Alma, která se ve Finsku proslavila už v 17 letech v pěvecké soutěži Idols. A vedle jejího nezaměnitelného hlasu ji poznáš i podle výrazné barvy vlasů. Někdy jsou oranžové, jindy svítivě žluté, zelené nebo růžové. Věděli jste ale, že Alma není jen skvělá zpěvačka, ale i autorka známých hitů? Když zrovna nevystupuje na pódiu, tak skládá písničky pro světové hvězdy, třeba pro Miley Cyrus, Arianu Grande nebo Lanu Del Rey. Ale my si samozřejmě poslechneme její vlastní největší mezinárodní hit Chasing Heights, který ji proslavil nejenom doma, ale i daleko za hranicemi Finska. Dostane i tebe!

0: Chasing Heights, tak se jmenuje mezinárodně úspěšná hitovka od finské zpěvačky a songwriterky Almy, se kterou skvěle zabudovala i v zahraničí. Alma vedle hudby často veřejně mluví i o tom, jak důležité je mít rád sám sebe a nenechat se tlačit do cizích představ o tom, jak by měl člověk vypadat. Sama si na počátku své kariéry prošla nepříjemnými situacemi, kdy na ní lidé z hudebního průmyslu vyvíjeli nátlak, aby zásadně zhubla a byla takzvaně víc sexy. Ona se ale rozhodla zůstat sama sebou a svůj styl ani image kvůli očekáváním jiných neměnit. I díky tomuto přístupu si získala spousty fanoušků po celém světě. A otevřeně podporuje myšlenky body positivity a často připomíná, že důležitější než vzhled je autenticita, energie a to, co člověk dokáže vyjádřit hudbou.
1: Star paráda Rádia Junior.
0: A u současného finského popu ještě na chvilku zůstaneme i díky další hvězdě mladé generace. Její Mirella, která je o 9 let mladší než Alma. Narodila se v roce 2005 ve finském městě Vantaa. Začínala podobně jako mnoho dnešních mladých zpěvaček zpěvem, tancem a prvními nahrávkami, které sdílela online ještě jako teenager. Právě díky sociálním sítím si ji začalo všímat stále více lidí. A pak přišel průlom v podobě virálního hitu Ty Mantej, který katapultoval mezi největší hvězdy finského popu. No a teď kvízová otázka. Co myslíš, že ve finštině znamená slovo Ty Mantej? Za A déšť, nebo za B diamanty, nebo za C skořice? No a správná odpověď je za B diamanty, které v téhle písni nejsou jen ozdobou názvu. Single Ty Mantej je o sebevědomí, vnitřní síle a o tom, že si člověk má vážit sám sebe a nenechat se srážet okolím. Diamanty tu symbolizují vlastní hodnotu a to, že každý člověk může zazářit, i když si tím třeba zrovna není jistý. Mirella, Ty Mantej.

0: Single Timantej od mladé finské zpěvačky Mirelly se stal virálním hitem na sociálních sítích ještě před jeho oficiálním vydáním. Zaujal i tebe.
1: Star paráda s Klárou Novákovou.
0: A když už jsme u virálních finských songů, tak nás to probudeš znát i ten následující. A bude to lidovka. No opravdu, já si fakt nedělám srandu. Jde o finskou lidovou písničku Ievan Polka, kterou lidé nejvíc znají z legendárního memu, kterému se říká Leakspin, kde anime postava donekonečna točí porkem v rytmu hudby. Postupně se ale objevovala i v dalších vtipných videích, třeba s kočkami, které kývou hlavou do rytmu, nebo v sestřizích z her jako Minecraft, případně v různých anime a TikTok editech. A právě díky tomu se z ní stala jedna z nejznámějších internetových melodií vůbec. My si poslechneme její virální verzi od finské vokální skupiny Loituma, která ji naspívala v netradičním a kapela podání, tedy jen pomocí hlasů bez hudebního doprovodu. A jen tak mimochodem, Ievan Polka ve finštině znamená Evina Polka a vypráví příběh mladé dívky, co se tajně vydá na taneční zábavu, kde se celá noc nese právě v rytmu polka.

0: Tak co, že tuhle slavnou finskou lidovku znáš? Jmenuje se Jevan Polka a naspívala ji finská vokální folková skupina Loituma, která vznikla už na konci 80. let minulého století. Celosvětově se ale proslavila právě až touto písní. A to i díky legendárnímu internetovému memu z roku 2006, nazvaného Leekspin, píše se to Leekspin, kde anime postava točí v ruce porkem. Sranda, co? Jestli to neznáš, tak si to klidně najdi. Píše se to Leekspin.
1: Star paráda s Klárou Novákovou.
0: A teď už je nejvyšší čas posunout se dál k mnohem tvrdšímu kalibru, protože Finsko je jednou z nejvýraznějších rockových a metalových zemí na světě. A přesně tam teď míříme a bude to pořádný šok. Jsi ready? Na tvé ušní bubínky zaútočí skupina Blind Channel s hitem Dark Side, který reprezentoval Finsko na Eurovizi v roce 2021. A jejich moderní rockový zvuk skvěle zabudoval i u mezinárodního publika. V obrovské mezinárodní konkurenci si vybojovali skvělé 6. místo. Kapelu Blind Channel tvoří šestice hudebníků z finského Oulu. Sami svůj styl označují jako violent pop, neboli násilný pop. Tedy kombinaci tvrdšího rocku, nu metalu a moderní popové energie. A o čem je jejich hitovka Dark Side? O tom, že každý člověk má svou temnější stránku, chvíle pochybností a vnitřních bojů. Zároveň nám ale jejich pecka dává naději, že to tak má skoro každý a že je v pořádku si tyhle emoce přiznat a nezůstávat na ně sám. I pro tuhle upřímnost si singlovka Dark Side získala spoustu fanoušků po celé Evropě a taky pro fascinující propojení hned několika stylů najednou. Najdeš v ní prvky rocku, rapu i elektroniky. Stačí se jen zaposlouchat. Jsou tu Blind Channel a jejich Dark Side.

Tak tohle byla pořádná dávka moderního finského roku. Kluci z kapely Blind Channel nám názorně ukázali, jak skvěle dokážou míchat agresivní zvuk s chytlavými refrény. No a co nás čeká teď? Teď si pustíme kapelu, která dokázala dobýt evropské hitparády a přinesla finskému roku úplně jinou tvář, mnohem přístupnější, optimistickou a melodickou. A zabydlela se v playlistech rádií po celé Evropě. Přivítejte skupinu Sunrise Avenue s jedním z jejich nejslavnějších hitů Hollywood Hills, který je přesně ten typ songu, při kterém se ti vybaví pocit nekonečného léta, cestování, svobody a slavných hollywoodských filmů. Now this is

Jak se ti líbila skupina Sunrise Avenue a jejich hit Hollywood Hills, který vyšel v roce 2011 a patří mezi jejich největší evropské úspěchy? Líbil? Tak prima. A nebude ti vadit, když v naší hudební expedici Sever zase přitvrdíme. Klidně můžu. No tak skvěle. V tom případě si pustíme megaslavnou finskou skupinu Apokalyptika. A teď kvízová otázka. Tušíš, na jaké hudební nástroje kluci z Apokalyptiky hrají? Za A na kytary, nebo za B na housle, nebo za C na violončela? A správná odpověď je za C na violončela. A právě v tom je Apokalyptika naprosto unikátní. Tahle finská kapela totiž vzala klasické violončelo, které je spojené s vážnou hudbou, a proměnila ho v plnohodnotný rockový a metalový nástroj. Postupem času do své hudby přidali i bicí a další prvky, ale čelo zůstalo jejich hlavním poznávacím znakem a tím, co je odlišuje od jakékoliv jiné kapely na světě. A teď už se nech unést jejich napínavým singlem bez jediného zpívaného slova. Apokalyptika?

0: Tak co, taky tě překvapilo, že i na čtyři violončela se dá zahrát pořádně tvrdá muzika? Takhle zní finská skupina Apokalyptika a jejich legendární skladba Path. A jen tak mimochodem, tušíš, proč si zvolili název Apokalyptika? Vznikly jako slovní hříčka, a to tak, že spojili slovo apokalypsa, které zjednodušeně znamená něco jako konec světa, a Metallica, což je název slavné americké skupiny, s jejich písničkami kluci z budoucí apokalyptiky začínali. Ještě jako studenti hudební akademie v Helsinkách totiž hráli metalové hity právě na violončela. A tehdy nikoho nenapadlo, že z toho vznikne světový fenomén. Díky apokalyptice proto víme, že metal se nemusí hrát jenom na elektrické kytary a bicí. Úplně v pohodě je můžou nahradit i violončela. A taky to zní naprosto skvěle, tvrdě a metalově.
1: Star paráda s Klárou Novákovou.
0: A ještě jedna zajímavost. Víš o tom, že 5,5milionové Finsko patří mezi země s nejvyšší koncentrací metalových kapel na světě? V přepočtu na obyvatele. Z Finska pochází i jedni z nejslavnějších metalových muzikantů vůbec. A proč je metal zrovna ve Finsku tak oblíbený? Jedna přesná odpověď neexistuje. Hudební odborníci ale říkají, že Finové mají rádi silné melodie. Rádi zpívají ve sborech a hudba je důležitou součástí jejich života už od dětství. Metal navíc často vypráví příběhy, pracuje s přírodou, legendami nebo fantazií. A právě to je finské kultuře velmi blízké. A kterou metalovou skupinu si pustíme právě teď? Naprostou legendu. Nightwish. Právě oni po celém světě proslavili takzvaný symfonický metal. To je styl, který spojuje tvrdé rockové kytary s orchestrem, sbory a nádherným zpěvem. Výsledkem je hudba, která zní skoro jako soundtrack k velkému dobrodružnému filmu, nebo fantasy příběhu, nebo trochu jako metalová opera. A teď už je čas na jejich nejslavnější hit. Nightwish? Nemo.

0: Dozněl nám majestátní zvuk finské metalové skupiny Nightwish a jejich legendárního singlu Nemo. Čím se už nezadržitelně blížíme do cíle našeho finského speciálu Hudební expedice Sever. A proto tu mám pro tebe
1: soutěž.
0: Co říkáš na můj výběr 13 finských megahitů? Už víš, který z nich se ti líbil nejvíc a proč? Tak mi to napiš na mail radiojunior@rozhlas.cz a do předmětu připiš Star Paráda. Soutěžit můžeš až do 31. srpna 2026 v každém dílu Star Parády věnovaném hudbě Severu. A o co se hraje? O 7 balíčků plných merče od známých zpěvaček, zpěváků a skupin. Více informací, včetně seznamu hitů, najdeš v článcích ke Star Parádě na webu radiojunior.cz. V rámci expedice Sever je tam už teď zveřejněná šťastná 13 hitů z Norska, dnešní 13 hitů z Finska a příště ti dám 13 hitů z Dánského království, kterou zahájíme legendární Barbie Girl.
1: Star Paráda Rádia Junior.
0: A jsme ve finále. Od mikrofonu se s vámi stylově ve finštině loučí Klára Nováková a od mixážního pultu David Janečka. Moj, moj! A na úplný závěr nás čekají opravdová hudební monstra. V roce 2006 vyhrálo Finsko poprvé Eurovizi a postarala se o to skupina Lordi. Její členové vystupují převlečení za příšery, démony a filmové nestvůry. Když tehdy vyhráli, celé Finsko slavilo. A ty teď můžeš slavit taky, protože po poslechu dnešní Star Parády tě pasuju na experta na finskou muziku, která někdy dokáže být i pořádně strašidelná. A teď už z temnot přicházejí členové skupiny Lordi, což se do češtiny dá přeložit něco jako páni nebo vládci. A tady je jejich Hard Rock Hallelujah. Tak ahoj, moj.

0: Jakou pohádku mám nejradši?
1: Velkou pohádku na rádiu Junior.
0: Každý den se s ní vydávám na úžasnou cestu pohádkovým světem.
1: Už jsem potkala princezny i draky, čarodějnice i skřítky, prostě spoustu zajímavých osobností.
0: Máte chuť vydat se na cestu se mnou?
1: Tak poslouchejte každý den ve 13 a ve 20 hodin.
0: A pak můžete poslouchat znovu a znovu na webu radiojunior.cz nebo na Můj rozhlas.
1: S námi je čas na pohádku každý den.

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: 13letý Martin tráví bezstarostné léto na hradě u svého prastrýce. Nečekaně se však ocitá v dávné minulosti, kde musí následovat praotce Čecha do zaslíbené země. Čeká na něj cesta plná nástrah, protivenství a nebezpečí. Zvládne jí? To se dozvíme ve 20-dílné četbě na pokračování Strážce mýtů. Scénář Zuzana Kopečková, režie v roce 2021 Dimitrij Dudík, mistr zvuku Radek Veselý, účinkuje Apolena Veldová.

0: Morana už prošla téměř celý tábor. U každého ohně se vmísila mezi lidi a vždy se jí podařilo hodit do ohně svůj jedovatý prach. Nikdo si nevšiml, že kouř na chvíli zezelenal a všichni vdechovali tu podivnou vůni, která je měla na příští dny poznamenat Moraniným cejchem vzájemné zloby a nenávisti. Martin jen bezmocně přihlížel. Několikrát se pokusil hodit k ohništi pár kamínků, aby lidé zpozorněli, ale málem jen prozradil sám sebe. Největší oheň plál uprostřed tábora. Hlasitý smích a překřikování zvučných mužských hlasů se rozléhalo po celém táboře. Lechovi a jeho družině se ještě zdaleka nechtělo spát. I je zlákala řeka a teď sušili své haleny, polonazí v odlesku ohně vypadali divoce a neskrotně. Notně si přihýbali ze džbánků, které posílali neustále dokola. Všimla si vůbec Morana síly, která z nich příštila? Nezarazili ji svalnaté paže, jizvy a neklidné meče položené zdánlivě ledabile po boku v trávě? Martin nemohl od mužů z Lechovy družiny odtrhnout oči. V mihotání zlatých plamenů vypadaly jako nepřemožitelní bozy, jeho jediná naděje. Vzpomněl si na kamenné rytíře. Síla ukrytá v nehybnosti, za to z těchto bojovníků život a síla jen tryskali. Řechtají se jako koně, pokřikují a hlasitě vzájemně provokují, jako by celý tábor měl se spánkem čekat, až půjdou spát oni. Dobírají si jednoho z nich, v řece se ukázalo, že Kazmín neumí plavat. Podivovali se, že na to nepřišli dříve. Kazmín není žádný jelimánek, zkušený válečník, který to se sekerou umí jako nikdo. Ale tohle? Jsi jen poloviční bojovník. Můžeš bojovat jen se suchou nohou. Překřikovali se navzájem. Našli svou oběť pro tento večer. Objevit něčí slabinu bylo vždy vítaným pověražením. Co kdyby tě nepřítel zahnal do řeky? Ušetříš mu práci. Lech ve smíchu ukázal na ty, co si Kazmína nejvíce dobírali a přikázal jim, aby ho do 3 dnů naučili plavat. Začít mohou hned ráno před rozbřeskem, dokud jsou u vody. Ostatní odměnili jeho rozhodnutí huronským smíchem. Nad ohněm Lechovy družiny prolétl zelený blesk, tenký jako vlas. Martin, skryt mezi 2 stromy srostlými u kořene, měl vše jak na dlani. Morana stála od něj jen pár kroků, ale neviděla ho. Nespouštěla oči z Lecha. Dlouho čekala, než se mohla nepozorovaně přiblížit k ohni Lechovy družiny. Tohle je skutečný nepřítel. Ostražitý. Kdykoliv připravený k boji, i když teď ho zajímá jen zábava a čbánek. Při sebe menším podezření by stáli všichni jako jeden muž, ale teď se cítili v bezpečí. Seděli těsně kolem ohně, sotva by se jí mohlo podařit mezi ně proklouznout a vhodit svou čarodějnou směs do plamenů. Morana přišla za ním, ale nejdřív chce zabít Lecha. Martinovi se neulevilo, jak by očekával. Lechova zkáza přinese zkázu všem, i jemu. Tak tohle byl její plán. První ho napadlo běžet za Lechem a všemu popravdě vypovědět, ale nevěřil by mu ani slovo, že přichází z jiného času, že musí splnit své poslání, natož, že on, nedorostlý chlapec, má zachránit lid, který Lech a jeho bratr vedou. Ve skrytu noci obcházela Morana obloukem družinu. Směřovala k Lechovi. Ten byl zabrán do debaty s mladíkem bujných vlasů spletených do bezpočtu dlouhých copánků, který neustále zvyšoval hlas, aniž si to uvědomoval. Ostatní ustávali v hovorech, věděli, že Rokoslav je horká hlava a že večer tudíž neproběhne úplně klidně. Jak říkám, Rokoslave, můžeš si nechat ukout meč u nejlepšího kováře, jaký kdy žil, ale to z tebe ještě bojovníka nedělá. Mladík popudlivě vyskočil, Lech mu však klidně položil ruku na rameno. Nenápadné gesto, které se Rokoslav neodvážil neuposlechnout. Semkl pevně rty a sedl si zpět, ale krev se v něm vařila. Na spánku vyběhla žíla potlačovaného vzteku. Jsem velký bojovník a tenhle meč po otci mě činí neporazitelným. Ostatní zadržovali smích. Byli zvědaví, jak lech skrotí tohle mládě. Rokoslav už sahal po meči, avšak lech ho okřikl. Ještě bude dostatek příležitostí, kdy tasíš meč a dokážeš svá slova. Teď ho nech odpočívat. Je poskrovnu chvil v našem životě, kdy můžeme nechat své zbraně spočinout.
1: Nechť ta příležitost brzy nastane a pak to dokážu nejen tobě,
0: opáčil až příliš hlasitě Rokoslav. Několik mužů povytáhlo obočí, měl by se krotit. Doufej, že tě bozy ještě dlouho nebudou zkoušet, zašeptal lech. A nahlas pokračoval tónem, který by každému schladil krev. Tím si buď jist, ale do té doby pilně cvič, mohu-li ti radit. Máš paže silné jako bík, ale měj na paměti, že ti život zachrání rychlý a pevný švih. Rokoslav se díval spupně do ohně, svaly ve tváři prozrazovaly napětí. Každou chvíli využij k tomu, abys své umění zdokonalil, jen tak bude meč ve správných rukou. Lech sáhl po svém džbánku. Ozvalo se souhlasné zamručení, muži pokývli hlavou. Pochybuješ snad o mně? Řekl Rokoslav pomalu, aniž se na lecha podíval. Všechno stichlo. To bys nebyl v mé družině. Vojvodův klid dováděl mladíka k zuřivosti a tak zakřičel, nepamatuji si, kdy jsem tě naposled viděl ostřit meč. Lech po něm vrhl krátký, nic neříkající pohled. Vstal a rázem držel v ruce meč. Všichni skoprněli. Lech utrhl několik koňských žíní, které zdobily jeho toulec se šípy, vyhodil je do vzduchu nad oheň a jediným máchnutím meče je rozetnul vejpůl. Jen v ohni zasyčeli. Rokoslav pomalu vstal. V jedné ruce meč, druhou si strhl z krku šátek, vyhodil ho vysoko do vzduchu, doširoka se rozmáchl a ťal. Šátek se svezl po meči, letěl kousek vzduchem, aby se pak zcela neporušený snesl přímo doprostřed ohně, kde se ho ochotně ujaly plameny. Zlomek vteřiny bylo hrobové ticho a pak muži vybuchli v huronský řev. Ve smíchu se prohýbali, plácali do stehen a padali do trávy. V tu chvíli hodila Mora na plnou hrst bylin Lechovi do čbánu. Smích nebral konce a Rokoslav vypadal jako poražený bůh pomsty. S šátkem schořela v ohni i jeho nabubřelost. Už se otáčel, když ho lech chytil za zápěstí a posadil vedle sebe. Pozdvihl svůj džbánek a vyzval Rokoslava, aby si s ním připil na usmířenou. Martin si zakryl oči. Teď se lech napije. Pomalu roztáhl prsty, aby se škvírou podíval na dílo zkázy. Chtěl vykřiknout, zadržet lechovu ruku, ale hrdlo měl tak stažené, že jen sýpal. Rokoslav s úsměvem obrátil svůj džbánek dnem vzhůru. Příliš toho večera pil. Lech mu podal svůj džbánek a povzbudivě jej plácl přes záda. Pij, Rokoslave, nabrus svůj meč, vycvič své paže a dej jim švih rychlejší biče. Pak se budeme pasovat. Pij z mého džbánku na znak přátelství. Všichni pozdvihli své džbánky a věděli, že připíjejí na Lechovu moudrost. Rokoslav vzal džbánek do obou rukou a podíval se Lechovi zpříma do očí. Do dna, bojovníku, povzbudil ho Lech. Můj meč tě nikdy nesklame a nikoho z vás. Na jeden ráz Rokoslav džbánek vypil. Medovina a moranina kouzla svlažili hrdlo nesprávnému muži. Když se nad ohněm rozsvítily zelenomodré blesky, Martin věděl, že Morana zuří. Bude muset přijít ještě jednou. Zavadil o svůj luk. Kolik jen propásl příležitostí, šíp by odhalil její pravou podobu. Rozběhl se do míst, kde se Morana ztratila v lese. Té noci svítil měsíc jen slabě. kde si divoce zaržály koně a pak rázem stichly. V jejich nervózním odfrkávání byl cítit strach. V černých dlaních svírala Morana hlavu koně. Když se pomalu otočila, napínal Martin chvějící se rukou svůj luk. Tebe jsem aspoň nemusela hledat. Vystřelit nedokázal. Morana na sebe vzala podobu krásné ženy. Prsty se mu dlouho chvěly v křeči, až povolili sami. Šíp Moranu daleko minul. Dívala se Martinovi do očí, jen vzít i jeho hlavu do dlaní. Neuhnul. Po paměti nahmatal druhý šíp, natáhl tětivu a zamířil. Morana zdvihla ruce a roztáhla prsty, aby jeho ránu smetla, ale Martin už měl za sebou stovky vystřelených šípů a svou rychlostí předčil i Dobroslava. Šíp proklál Moraně hrdlo. V tu chvíli se jí začala vracet podoba. Šaty i kůže zčernaly, vlasy dostaly kovově modrou barvu a konec každého vlasu se rozštěpil jako hrot šípu. Hadí pás ožil. Šíp v Moranině krku vzplál a rozpadl se. Proti Martinovi stála Lítice, zuřivá šelma, která právě prohrála s Martinem svůj souboj. Nemusím ničit, stačí rozezít svár. Pohrdavě zasyčela a zmizela. Když se Martin vracel nočním táborem, viděl, jak se kouř vycházející z ohništa barvil do zelena. Neuvědomoval si, že právě tváří v tvář Moraně s odvahou obstál. Ve vzduchu krásné letní noci se vznášela hořkosladká vůně zášti a strachu.

0: námi zvířaty.
1: Ahoj všem, vítejte v úplně novém pořadu Rádia Junior. Je tak nový, že vy jste jeho úplně první posluchači. Takže o to víc vás vítám. Však se známe v klubu, z klubu Rádia Junior. Já jsem zvířecí agentka Veronika Hajková. Miluju zvířata, rostliny, lesy, vás, moje přírodní juniory a taky svoje přírodní hosty. A můj dnešní host je pro mě obzvlášť velká radost. Mezi námi zvířaty jsme se sešli s Davidem Krausem. Ahoj.
2: Ahoj, Verčo.
1: Davide, všichni vědí, že jsi muzikant, zpěvák, tvoje pecky z pořadu, tvoje tvář má známý hlas pořád kolujou světem, ale už se tolik neví, že jsi opravdu přírodní člověk a milovník zvířat.
2: No hele, já si myslím, že dneska vlastně je taková doba, kdy lidi poslouchají povídání hodně, že vlastně ta muzika, filmy, tyhle ty věci, že teď člověče ty podcasty a to povídání to, takže já to využívám, že lidi poslouchají povídání a povídám, jo, a vlastně často to má větší poslouchanost to moje povídání než ta muzika, jo. A právě povídám právě o té přírodě, protože si myslím, že by to lidi měli slyšet a děti by to měli slyšet a mluvím o tom často opakovaně, protože mám doma malou holčičku, taky vlastně se snažím, aby jsem vůči tomu mobilu měl pro ní jiný alternativy a je to boj. Je to boj, takže já se snažím opravdu tu svoji holčičku vlastně tou přírodou od toho telefonu a od těch digitálních technologií, který jsem vždycky měl rád, tak myslím si, že už jich je dneska malinko moc a že to dětem může blbnout hlavičky.
1: Prostě jste se obklopili tou přírodou. Ano. Ty jsi teď v Rádiu Junior. Myslíš, že v tobě je pořádku s dítěte? Umíš se koukat na svět?
2: Nemyslím. Ne? A to vím, dneska jsem to tady říkal právě, že já jsem zestárlý děcko. Vlastně myslím si, že hodně chlapíků od vás v showbiznisu a můžou být opravdu těsně klidně před smrtí a jsou to vlastně malí děcka. Ta hravost je u chlapíků jako, jestli myslím, důležitá. A já to teda v sobě mám, já to v sobě mám určitě a já to na sobě mám rád a mám rád takový lidi, kteří v sobě mají kus takového toho dítěte a toho nadšení a té euforie a já to mám. A jestli mám někde nějaký euforie, tak je to v přírodě. Vidím, že se mě vylíhly kuřátka, tak já mám euforie, pak se na ně koukám na malý kuřátka. Já jsem schopný se koukat třeba 5 hodin v úplný tichosti na malý káčátka, jak choděj. O mě si rodiče mysleli, že jsem normálně postižený, jak jsem na to koukal dlouho, nebo na želvu. Já jsem sledoval jako dítě celý den želvu a vysledoval jsem, kam ta želva chodí a se západem slunce, že jde touhle trasou, že dělá, že má nějaký zvyky. Takže já jsem netrpělivý člověk, často jako vlastně nesoustředěný, ale jak jde o přírodu, o zvířata, tak tam vlastně ten čas umím vydržet neuvěřitelnou dobu se soustředit na to.
1: Já myslím, že to máme jako hodně společný, proto já jsem taky hrozně šťastná, že jsi dneska tady, že jsi můj první host v tomhle novém pořadu Mezi námi zvířaty. No a vy, milí junioři, samozřejmě to taky využijte. Pište Davidovi na radiojunior@rozhlas.cz. Můžete se s ním samozřejmě dopisovat nebo nám napsat cokoliv o vás, o vašich zvířatech, jak se všichni máte. Jsme prostě zvědaví na všechno. Takže radiojunior@rozhlas.cz. No a tím, že dnes je tak výjimečný den, mám tu výjimečného hosta, tak tady mám i dáreček pro jednoho z vás. Je to knížka mých pohádek Krámek pana Smítka. Je to vzpomínka na krámek, do kterého bych moc ráda jako dítě chodila. No a jako velká, tak to asi by byl můj krámek. Davide, kdo jsi měl krámek, co bys v něm nabízal?
2: Hele, já kdyby jsem měl krámek, tak já kromě zvířat mám ještě rád řemeslné věci, které má člověk na celý život. Můj krámek by se jmenoval věci, nebo by se jmenoval jenom na celý život. A byly by tam třeba boty. Protože dneska opravdu je plno věcí spotřebních a lidi je kupují každý rok, pak je musí vyhazovat. Děti to znají, koupí si botičky, vyroste množička, musí kupovat nový. Tak to s dětma to nejde. Děti musí tu botičku měnit. Ale když už člověk vyroste, tak dřív si nechali ty boty udělat uševce přímo na tu nohu, takže jsem v tom dobře chodil a měli je celý život. Moje babička chodila v jedněch botech vlastně a v zimě a v létě se šetřila a chodila do školy bosa. Takže já bych měl krámek s takovýma, se říká, fortelníma věcma, který vydrží celý život a můžeš si je předávat z generace na generaci. Dřív takových věcí bylo daleko víc a dneska se všechno dělá tak, aby se to brzo rozbilo a musel si to koupit znova.
1: To říká můj host, zpěvák, muzikant, herec, malíř a hlavně pro nás milovník zvířat a přírody David Kraus. Takže, milí junioři, užijte si tu hodinku mezi námi zvířaty. Ještě jednou vás pěkně vítá hostitelka Veronika Hájková.

0: Posloucháte úplně nový pořad Rádia Junior Mezi námi zvířaty. Písničky i dnes vybral David Janečka. Tahle byla první a taky první, která provázela projekt Gump, pes, který naučil lidi žít. A slyšeli jste v ní zpívat i mého hosta Davida Krause.
1: No a já mám s tou písničkou neuvěřitelný zážitek díky tobě. To já mám kamaráda, no kamarádovi asi, já nevím, skoro 70, ale miluje psy. Tonda, jo, a je to takový pán, který celý život jako se ke mně hezky chová, takový můj druhý tatínek, a on říká, já miluju toho Gumpa, já bych ho chtěl vidět, vzal bys mě na premiéru, já se s ním chci potkat, a já jsem říkal, on to snad přehání, on takhle miluje starý chlápek psa, je to možný? Říká, já bych chtěl jít na premiéru, abych spohladil Gumpa. No a ty jsi pro mě zařídila tu věc, že jste toho Gumpa jste mě tam přivezli, on se z toho úplně zhroutil a on do dneška ukazuje ty fotky, ale že takhle pejsek a příběh pejska zaujme děti, pozor, tohle bylo opravdu fenomén, kolik to zaujalo dětí, ale že to zaujme takovýhleho skoro dědulu, který miluje zvířata a takhle se chce vidět s psí celebritou, to teda byl pro mě zážitek jako obrovský a pro ně ještě větší. Tak za to ti moc děkuju.
0: No já jsem na tu návštěvu taky moc ráda vzpomínám, protože to bylo tak úžasný psí prostředí, kde my jsme přijali ze spoustou psů, nejenom s Gumpem, a všichni jsme je tam mohli vypustit na té zahradě. A pán měl taky dvě feny, myslím, že, a všichni tam spokojeně prostě si to užili. Takže to byla pro mě to byla teda taky krásná návštěva a jsem ráda, že takhle na toho Gumpa vzpomínáš v hezkým, protože vlastně my jsme se potkali daleko před Gumpem. Já bych se vrátila do historie. Myslím si, že to bylo tak, že my jsme připravovali organizace, která posléze jako vymyslela Gumpa, Se psem mě baví svět, my jsme připravovali knížku Se psem mě baví svět. A tu knížku jsme chtěli udělat jako podle pejsku různých jako známých osobností a já jsem oslovila i tebe a ty jsi byl jeden z mála lidí, který když slíbil nějaký termín, tak to dodržel. Když slíbil, já se ozvu tohle. Já jsem úplně si říkala, kdyby byli všichni jako ten David Kraus, to by bylo krásně.
1: Neříkej, to rád slyším, ale to se divím, že jsem to byl já, jestli jsi mě s někým nespletla,
0: ne,
1: ale mně se líbilo, že já jsem hlavně napsal pojítku o Hugovi a ještě jsem dělal i obrázek Huga.
0: Ano.
1: A dneska už toho Huga nemám. Takže já jsem šťastný, že Hugo má svoji kapitolu.
0: Má kapitolu, nádherný obrázky, já jsem byla úplně šokovaná, když jsem viděla, jak ty krásně maluješ, ale ty jsi udělal ten příběh, který já si myslím, že bychom juniorům teďko teda měli připomenout. Jak ten tvůj Hugo snět tu špejli?
1: No hele, snět tu špejli právě tady na tom baráku, kde jsi byla s Gumpem, tak tam bylo hodně pejsků a grilovačky klasický, že jo? A představte si, děti, já jsem ráno vstal a vidím, já jsem nějakýho buldočka, bostonskýho teriéra, to je takovej vlastně flekatej buldoček francouzský, malinko hubenější, ale taky takovej zarputilejší, má i trošku jinou povahu. A představte si, že na tom pejskovi byla normálně týpí. Představte si na té kůži, na tom hřbetě, si představte, jako kdybyste tam dali tyčku a ta tyčka držela tu jeho kůžičku a on měl normálně týpí na zádech, ten pejsek, jo. A já jsem si říkal, co to je, tak mám halucinace, ten pes má prostě na sobě skoro jehlan, jako na zádech, jo. A to, kdyby to byl nějaký bolák, tak by nebyl takhle pravidelný, co to je. Teď jsem si ho lek, ale Hugo nic nebolo, normálně vrtěl ocasem, jenom měl na tuhle tu pyramidku na sobě. A já říkám, tak jedeme okamžitě, že jo, na záchranku psí. Tam jsem přišel, když ho uviděli, tak tam mi málem vypadly oči z džůlku, říkali, co to je, co to má ten pes na zádech? Já říkám, no právě, že nevím, to mě musíte říct. Tak si představte, že ho vlastně zkoumali, že ho nějak skenovali, co v sobě ten pejsek má. A představte si, co se nestalo. On měl v sobě špejly z ražniči. Ražniče, to je takový to papání, jak se to masíčko se zeleninkou napíchá vlastně na špejle a pak se dává na grill. A někdo vyhodil ty špejle do popelnice a Hugo, který miloval veškerý zbytky, on by snět i otrávenou věc, to byl jeho hlavní koníček celoživotní, tak spolknul vlastně tady tuhle tu věc. A jak měl to střívko vlastně, který je zatočený, je takový sešmodrchaný v tom bříšku, tak ta špejle propíchla to střevo, vyjela ven, jezdila tím psem, vůbec nechápu jak, až mu vyjela až pod hřbet a tam teda vůbec nechápu jak, tak si stoupla vlastně ta špejle a vytáhla mu tu kůži. Takže ty doktor říkali, my jsme nic takovýhleho nikdy neviděli, váš pes je fakír, říkali. Váš pes je fakír, jak se to dostalo do této polohy a pak teda měl operaci a vyndali to z něj, ale jako vlastně byl to pejsek, který měl nějaký velmi malej sklon, teda jako asi necítil bolest. No.
0: No, já musím říct, že Hugo dopad dobře, prostě já jsem ho hlídala během fotografování fotky, kterou vidíte za mnou, to jsme dělali zase kalendář z pejsky, kteří měli velkou smůlu a byli dlouho v útulku bez takového nějakého zájmu, takže jsme z nich udělali kalendář a s jedním se vyfotil tady taky David.
1: Takže... A je to, já bych chtěl říct, že to je jedna z nejhezčích fotek, kterou mám a pořád ji používám a s paní fotografkou se kamarádím, jsem zase ti děkuju, že jí mám. Samý krásný věci mám od tebe.
0: My máme společného opravdu moc krásných věcí. Mým hostem dneska v pořadu Mezi námi zvířaty je David Kraus. Můžete mu psát na radiojunior@rozhlas.cz.

0: Posloucháte pořad Mezi námi zvířaty. Mým dnes hostem je David Kraus. Já jsem moc ráda. Máme tady několik dotazů pro tebe, Davide. Kolik máš psů a jestli pak tě poslouchají ti psy?
1: Tak můj osobní pes, jako vycvičený mnou, je tady Evelína, který je ctí, teda, že tady může být. Teď leží a zrovna kouká na tebe dole, ona tak jako leží.
0: Evelinko.
1: Ona leží jako žába.
0: No.
1: Má ty nožky vzadu. A pak má ještě teda, my máme, moje žena vlastně, my máme každý svýho psa. Já mám Evelínu, já se taky považuji za spláclýho psa. Lidi si vybírají pejsky, který mají pocit, že jsou podobný. A já jsem se vždycky považoval za spláclýho člověka, takže mám spláclýho psa. A moje žena je zase taková vyhublá a já jsem mi vždycky říkal, ty jsi takový italský chrtík. Tak ona to slyšela párkrát a pak se ho pořídila. Takže my máme, si představ, tohodle psa a vedle něj italského chrtíka, svek, štaflíka, špagetka. A jako máme, a ten je teda takový jako jiný, ale já musím říct, že mi poslouchají všechny zvířata, všechny děti. Já jsem nikdy neměl problém s tím, že by mě někdo neposlouchal.
0: No tak vidíš, já mám teda taky ráda placatý psy, já mám buldoka, ty víš, že vždycky jsem měla buldoky a nikdy mě žádný ten buldok neposlouchal a jsou to teda hrozný grázlové.
1: Jseš moc hodná, víš, asi.
0: No trochu jo, já myslím, že tenhle ten můj mě poslouchá, že mě to jako miluje, ale odsaď pocať.
1: No právě, ale hele, to jako s holčičkou, kterou máme, malou, a její maminka vlastně jí všechno odpustí a já, ne že bych jí nějak trestal, nebo byl jsem, ale já jsem důsledný, a když něco zakážu a nebudeš se koukat na pohádku, protože jsi zlobila maminku, tak se na ní nekouká. Když to její maminka
0: vyměkne.
1: Půl hodiny vyměkne.
0: Maminka
1: a pak
0: vyměkne.
1: Se diví, že ona prostě je vsteklá, že jo, ale takhle ono s těma pejskama je to úplně to samý. Já jsem nikdy pejskovi nedal od stolu nic, jo, a nežebral, jo.
0: Ano.
1: Ale pak jsme přijeli za prarodičema s holčičkou, ty jí začali krmit a od té doby mám žebráka, ale u mě nežebrá, protože ví, že nic nevyžebrá, ale jinak u tebe už žebrá právě teď. Za tebou přišla, že by něco mohlo být. Takže ta důslednost je důležitá. Myslím si, že to není o přísnosti, ale o důslednosti.
0: Evelinko, ty jsi objevila mezeru, viď? Mezeru v zákoně. No jo. Ty jsi můj miláček. No a tak myselky s Evelinkou už jako známe. Ale teď já ti něco řeknu. Já mám problém s mým buldokem, protože nám se stalo jednou v Dobřichovicích, že my jsme šli tam na Silvestra, měli jsme teda buldoka na vodítku a najednou přiletěla slepice přímo mu pod ksicht. Úplně musím říct, můj muž nezareagoval včas a tam slepice to nepřežila. Tady jako že pes na vodítku.
1: Jo.
0: On ještě v tom skoku vlastně, nebo v tom vzduchu jí chytil.
1: Jo. A polknul.
0: No, a jak jsi ty naučil, prosím tě, vycházet ty pejsky ze slepicema?
1: Hele, tak Evelino, prosím tě, teď leze zrovna do kabelky. Prosím tě, protože tam dostala nějaký dobrutky. Já mám kachny, pak mám slepice. No. A pak jsou tam kočky, to jsem nenaučil. A ještě teda musím říct, že moje dcera, my sbíráme jednu věc. A jestli něco, my sbíráme buldočky. Jak je někde buldoček na tričku, na hrníčku, my kupujeme buldočka, my prostě sbíráme buldočky. Máme doma plno různých buldočků v různým provedení. Ale vlastně ty ptáci a tyhle ty věci, ten pes člověče umí nějak rozlišit, že to je naše slepice. Naše vajíčka. Pozor, ona by si asi vzala vajíčko, ona si ho i umí jemně odnést, tak aby si ho tím zoubkem nerozbila, pak si ho někde tajně nebo si zahrabe vajíčko, to umí taky. Ale nějak respektuje, že jsou to naše zvířata. Problém je jiný v tom, že já, když jim nesu třeba zbytky těm slepicím a kachnám, tak hele, ona přeleze tři ploty. Prostě ona opravdu je, jak ty koně, co skáčou parkour. Ona přelejzá ploty, drátěný, vylejzá těma růžkama, železe normálně šplhá po těch rozí. A ona miluje žrát suchý rohlíky, bábovku starou suchou. A teď se tím úplně naplní a pak jako tam leží tlustá za těma všema vlastně ohrádkama, které tam jsou kvůli ní. Já ji neumím vlastně oddělit od žrádla. Ale neútočí mi teda na moje zvířata. Kromě koček. Nesnáší kočky. Nevím proč, ale je tak pomalá, že nikdy žádnou nechytne. Jo, musela by ta kočka být nějaká nemocná a myslím si, že by stejně nedohnal. Měli jsme i králíka, si představ, na zahradě. Volně.
0: No to mi taky.
1: Protože králíci neutíkají. Králík je teritoriální, takže ten králík byl volně na zahradě. A já jsem si říkal, třeba ho chytne. Vůbec, normálně ta vedle něj žrala trávu, ještě vedle králíka, ona má ráda trávu hodně. Takže vlastně to jí na trávení. Takže je to vlastně hrozně hodnej pejsek a nikdy něčemu jako neublížila.
0: No tak bohužel já teda bych k vám asi jako s mým buldokem nemohla. Jo, protože králíček by nevadil, to jsme měli návštěvu s králíčkem, slepice. Ale ta slepice je prostě, on miluje malý pejsky do českování, je chrání, ví, jako on je taky hrozně jako fajn, ale prostě ty slepice, no.
1: Ale zase ti můžu říct, že třeba ty kočky, já jsem tam říct, mě tam chodili kočky, jo.
0: No.
1: A zase tím, že tam nemám ty kočky, tak tam mám ptáčky. Když máš někde kočky, tak nejsou síkorky, nejsou ty ptáčky, nejsou ještěrky. Ty kočky vymlátěj, vlastně pozabíjej všechno, co se hejbe, protože si s tím chtějí hrát. Takže já teď mám buldoka a mám tam síkorky a všechny ptáky. A vlastně je to taková, takže zně víc ochranář vlastně zvířat, než nějaký zabiják. Přesně to je opačně.
0: No musím říct, že jak jsi mluvil o tom, že pozoruješ ta kachňátka, nebo když jsi byl malej, tak já takhle vydržím hodinu a to ještě mám takhle po ruce dalekohled. Pozorovat ptáky na krmítku, protože já ten dalekohled tam mám proto, že když tam přiletí někdo a já si nejsem jistá, tak vedle druhou ruku mám, tam mám atlas ptactva. A jsem takový uchylák, ale já si to pak stejně nepamatuju, musím se na to podívat znova. Ale prostě vydržela bych taky místo televizního filmu klidně.
1: Mě tam lítají pořád ty samý ptáci, takže to jsem si našel samozřejmě, ale právě když jako čekám, že přiletí něco speciálního, ale ono je to taky často tím, co jim dáváš do toho krmítka. Jo, takže jako na slunečnicový semínka ti jako tahle ta sojka nepřiletí, jo, sojka prostě žere hmyz. Ale kdyby si dala červíky nějaký jako do mističky, to by zkoukala, co ti tam přiletí za ptáčky. Takový ty normálně, co se prodávají ve Zverimexu, doporučuji dětem, tak zkuste v zimě dát do mističky a něco uvidíte, co přiletí. Pak vítají úplně jiný ptáčci.
0: V zimě se musí dát pro všechny.
1: Ano,
0: musí se dát pro všechny. Posloucháte pořad Mezi námi zvířaty a mým hostem dnes je David Kraus. Děkujeme za dotazy, které jste mu poslali a můžete posílat další na Radio Junior @rozhlas.cz.

0: Víš, že skřítek Hayaya má narozeniny 2. ledna a v rozhlase existuje už 65 let?
1: Tolik? To jsem nevěděl.
0: K jeho narozeninám vznikl úplně nový Hayaya s názvem 7 pohádek noci.
1: To je pěkný dárek. O čem to je?
0: Hayaya zavzpomíná na to, jak byl ještě malilinký skřítek a moc toho nevěděl. Naštěstí se ho tehdy ujala mocná a moudrá paní noc.
1: No tak to se nemůžu dočkat, až si to poslechnu. Hayaya, mám moc rád.
0: 7 pohádek noci budeme vysílat od 5. ledna vždy v 19.50. Najdete je taky na webu radiojunior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: A vyprávět vám je bude Jan Cina.
2: Posloucháte Klub Rádia Junior? Ne, není to Klub Rádia Junior, je to pořád Mezi námi zvířaty. Tak, to jsem si říkala, že se mi dneska stane, že se takhle spletu, protože tady 12 let vysílám Klub Rádia Junior a dneska mám svůj krásný první pořad o zvířatech, který se jmenuje Mezi námi zvířaty. No a můj host, který to tady vlastně dneska nastartoval, je David Kraus a David je milovník zvířat, přírody a všeho. Já jsem se teď dozvěděla, že protože jsme si povídali během písničky, že ty jsi choval pavouky.
3: Já choval co pavouky? Já choval pavouky, hady, žáby. Já byl terárista, jo. Červy, kobylky, kudlanky, jako hmyz, jo. A vlastně ty pavouci jsou skvělí, protože on dlouho vydrží bez žrádla. Pavouk je skvělý, že začneš, to jsem miloval, že jsem šel na tu burzu jako malej chlapeček. Měl jsem 50 korun třeba, takže jsem neměl na nic, moc jsem neměl. Ale měli malý pavoučky, ty chovatelé těch pavoučků, většinou jsou to sklípkánci takový, chlupatý pavoučci, tak když koupíš

0: velkýho skrýpkana, ten už je za 500, za 600. Ale když koupíš malinkýho skrýpkánka, který je takhle veliký a vejde se do takový tý krabičky od filmu, se to prodávalo, jak byly ty krabičky od kinofilmu, tak ten stál 50 korun. A teď si představ, že já jsem si koupil tohle malinkýho skrýpkánka a klmil jsem ho od 100 milkama. To je taková malá muška, co lítají třeba na pomeranče doma. Nebo na jabka. A krmíš toho malýho pavoučka, jednou za týden mu musíš hodit nějakou mouchu, nebo mu chytneš komára z okna. A on ti vlastně postup to chrápe Evelina. Jo?
1: No, jestli a, to slyšíte, no, milí milioři, tak...
0: Ona zabere, já myslím, že se tam dostane do éteru. To bych si trošku přál. Jo, to není moje babička tady se mnou, co uslá, to je moje Evelinka. No a teď si představ, že máš to malinkýho pavoučka a teď ho krmíš. A on za měsíc už je dvakrát takovej a najednou tam přijdeš tý krabice a tam jsou dva pavoučci v tý krabice a jeden je větší a druhý menší. A ten menší pavouček, to je to, že ten pavouček má takzvaný svlek. To znamená, že on se svleče kůži, ale z té kůže vyleze už dvojnásobný pavouk. A mě bavilo je takhle piplat, takže ty pipláš z toho malýho pavoučka, pavouka, kterýho pak máš plnou ruku, vlastně velikýho. On ti takhle vyroste třeba za rok a půl. A ten už má teda cenu, protože se ho musela vypiplat. A on je na tebe taky zvyklý, ten pavouček. Takže mě hrozně baví, doporučuji všem dětem, protože ten pavouček, abyste mě vydrží v té krabičce třeba měsíc. A víte, co on má za výhodu, ten pavouk? Jemu nevadí, že je v té krabičce. On je spokojený. On si tam udělá vlastně takový svoje doupátko a je v ní spokojený a to, že tam má málo prostoru, mu vlastně vyhovuje. Takže všem dětem, co chtějí začít s něčím, nemají moc času, doporučuju pavoučky. To je skvělá zábava. Úžasná. Můžete jich mít doma třeba, znám lidi, co mají doma stovky pavouků a mají v poličkách. Samozřejmě útěk může proběhnout, jo, ale vlastně sbírají a vyměňují je s jinýma pavoukářema. To je hrozně zábavný koníček.
1: Já miluju pavouky, naopak já se myslím, že pavouci jsou hrozně užiteční, když už se teda dělí zvířata na užiteční, což teda nemám moc ráda, ale fakt je, že by nás tady ten hmyz možná sežral, kdyby nebylo pavouku a netopíru, ale na druhou stranu jsi říkal žáby a útěky, já si pamatuju, když jsme tady měli žábu v rádiu, tak jsme tady skákali úplně stejně jako ty žáby.
0: Se štítíte, žáby.
1: No, ne, protože oni nám utíkali právě, jo, vždycky hup, hup a my hup.
0: Já měl takovou žábu, která už byla, já jsem měl skokana hrabavýho,
1: no.
0: To je africká žába, taky se chovají na ty žabí stehínka, protože to nejsou stehínka, to jsou stehna. To je žába, která vypadá jako miminko, je veliká. No. Moje máma, když jsem měl doma, tak říká, Davidku, tohle už je moc. Já jsem měl prostě terárko, v kterým byl molitán, jo. Ta žába potřebuje vlhký prostředí. A ona je tak velká, že kdybych jí tam dal kytičky, ona to všechno rozšlape a sedí tam jak prasátko pak nahromadě hovíne. Takže tyhle žáby se chovají tak, že pod ní dáte molitánek. Ten je plný vody, žába na něm spokojeně sedí a kouká, co jí dáte za dobrotu. Jo. A ta žába je tak blbá a tak velká, že vlastně stačí vzít cokoliv, zahejbat s tím a ona to polkne. Akorát, že ta žába, oni sežerou i myši, tyhle ty žáby, jo, jak jsou veliký. No, ale pak jsem jí dal pryč, protože myšma jsem, já jsem vlastně nikdy neměl zvířata, který by se krmili.
1: Druhýma jako, zvířatama,
0: no, že? Nevadili mě rybožraví třeba hadi, jo, ale tyhle ty myšožraví, to už je nějak pro mě těžký. To už je, ale můžu vám říct, že se bojím jedinýho zvířete se štítím.
1: No.
0: Myška, když mě přeběhne. Já, který máme opravdu jako i jedovatý hada jsem měl v ruce, tak jako proběhne myš, hele, po pokoji a já jsem na posteli, já se strašně štítím myší doma. Prostě to se můžu zbláznit, jako. Je mě jich líto je zabíjet, snažím se je chytat jako živý, ale já se strašně štítím myší. Nemám to rád. Madá myška.
1: Mě to odnaučil kocour, který mě nosil domů, že jo, tak to je jedna věc, že jsem jí pak vždycky chytla, vynesla, prostě měla jsem rukavice. Je tam připravenou, ale můj syn takhle neměl rád právě ty žáby a to u nás na chalupě nám ty žáby jednu dobu chodily do, když jsme tam měli na dvoře užovku, tak nám žáby chodily všude, že jo. No a teď ona mě volá ze svého pokoje, mami, zase tu mám žábu, dělej něco, že jo. No a teď po pár letech říká, mami, mám tu zase žábu, ale nechoď sem, ona si odhopká.
0: No, a když tam pak máte úžovku, tak babi úžovka políká žábu a to je terapie. To je velmi nepříjemná show, protože ta úžovka žere tu žábu, prosím vás, zaživa.
1: No,
0: takže to trvá dlouho.
1: Ano. je to, samozřejmě tohle to člověk nechce nějak moc vidět, ale co může dělat, je to prostě je to příroda. No. Jo, je to příroda. No a o přírodě si dneska povídáme s Davidem Krausem, takže máte ještě možnost se přidat radiojunior@rozhlas.cz. Pište, máme před sebou ještě poslední část našeho povídání.

0: Mezi námi zvířaty se jmenuje nový pořad Rádia Junior, který právě posloucháte. Mým hostem je David Kraus. Dneska tu není ani jako herec, ani jako muzikant, ani jako malíř. Dneska je tady jako milovník zvířat a taky dotazy tomu odpovídají. Takže my bychom měli někomu z vás poslat knížku, kterou jsme dneska přinesli jako dáreček. Já si myslím, že první nám napsala Veronika, takže Veroniko, pošleme ti knížku, děkujeme za dotaz a ten tvůj dotaz zní, jak to probíhalo, když jsi skoupil slepice, máš i kurník?
1: No, tak každý, kdo si pořizuje slepice, by měl mít kurník, jo. To je jako potřebuje někdo mističku pro pejska a pelíšek, tak i ty slepice potřebují svůj pelíšek a to je kurník. A v dnešní době ho potřebují obzvlášť, protože když ten kurník nemáte a ještě není zabezpečený ten kurník, tak ty slepice mít nebudete, protože ty lišky, ta příroda, si k ním najde cestu, jo. No. A slepice, to je ta největší dobrota pro lišky, pro kuny. A opravdu dneska ty zvířátka, tím, že je tý přírody neustále míň a míň, tak ty zvířata vlastně jdou i do těch měst. Teď my tam máme v Mníšku, nám tam chodí po náměstí prostě divoký prasata, protože už nemají kde bejt. A stejně tak ta liška, nemyslete si, když budete bydlet někde v Praze, že vám tam liška nepřijde, abyste se nedivili. Takže já mám, prosím vás, kurník, ale to je trezor v podstatě. Já mám trezor. Za prvé, slepice mám ve voliéře, aby mě to nepřelezla. Ale v té voliéře je nebezpečně, když vám tam pak ta kuna vlítne, což se mi stalo. Pozor, Evelíne v kabelce zase. Tamhle, dobrý. Tak nejhorší je, že když vám vlítne do té ohrady za těma slepicema, tak vám žádná neuteče v té ohradě. Jo? Takže ona je tam vymlátí všechny, ta liška nebo kuna. Takže já jsem si říkal, tak já ještě potřebuji něco v té ohradě. A ty slepičky mají jednu výhodu, že oni se soumrakem vlastně zalejzají do toho domečku, kam je naučíte, tam spej na bydílku a to jsou nejzranitelnější. To na ně vlastně ty lišky a kuny útočí. No a já mám kurník, můžete si to najít na internetu, David Kraus a jeho kurník, já mám nejlepší kurník na světě v tom, že se zavírá podle sluníčka sám, takže podle toho, jak ubejvá světlo, tak se vlastně zavře sám, slepice jsou v trezoru, nemusím tam bejt a jsou v bezpečí. A ta liška se na ně nedostane. Ani já se na ně nedostanu, když jsou zavřený v tom kurníku. Ale já ho můžu ze zadu otevřít a vzít si vajíčka. Takže musím opravdu doporučit kurník, který se zabezpečí a zavírá se. Když nebudete slepičky zavírat, je velká možnost, že o ně přijdete. Přišel jsem o ně moc krát už, dokud jsem tohle neměl.
0: No, to je pravda. A on se to ráno zase samo otevře.
1: Ráno, tam je vlastně fotobuňka na světlo, takže jak se začne stmívat, ubytek světlo do toho pomalinku začne sjíždět. Musíte to nastavit tak, aby všechny slepice tam stihly zaběhnout. Protože když zůstane jedna slepička venku, to jsou ty nejoblíbenější dobrůdky. Tahle opuštěná slepice, co se nemůže dostat do kurníku, to jsou ty nejoblíbenější pro ty lišky právě. A nejtěžší období se slepicema uhlídat je, prosím vás, na jaře, kdy mají ty lišky a kuny vlastně mladý.
0: Ano.
1: Tak to jsou úplně
0: dravci
1: a jsou úplně šílený. No. Ale já mám rád teda stejně, možná mám ty lišky a ty kuny ještě radši než ty slepice, takže já bych kvůli svým slepicím kuně ani lišce nikdy neublížil, dokonce soused můj chytil lišku, dali jsme jí ty slepice, co zakousla na cestu a vezli jsme jí daleko, jí vez soused vlastně autem a tam jí vypustil a ještě jí dal ty zakouslý slepice jako na přilepšenou.
0: No, já jako tohle to všechno chápu, prostě my jsme takhle měli taky kuny, můj muž říkal, já jsem je měl asi zabít, že jo, já jsem říkala, ne, udělal si dobře, protože našel mláďata, ale ještě mě zaujalo tvoje, jednou jsem někde slyšela vyprávění o mravencích, já mám totiž taky mraveniště.
1: Lesní
0: velký. Mravenci jsou vzácný, pan mi to potvrdil můj kamarád, který je zoolog, ale já ti řeknu rychle příhodu, mě nikdo ty mravence netrápí, ale oni prostě začali zvětšovat svoje mraveniště do cesty, kterou my potřebujeme jezdit. A já jsem se rozhodla, že seženu odborníka, který mi poradí, jak přestěhovat mraveniště.
1: A co ti poradil, by mě zajímalo?
0: No, já jsem ho sehnal a on strašně nechtěl sem přijít, protože říkal, že on přednáší v Americe a tohle, že jako není to žádnej to sekora a to, a než jsem ho přemluvila.
1: Není to žádnej sekora, to je dobrý.
0: Tak si představ, že my jsme přijeli na chalupu a úplně to mraveniště zdevastovaný a myslivec tam, co chodí, to říkal, to udělal jezevec. Jo. A ty mravenci se přestěhovali to mraveniště k plotu do takový soustavy klacků, který tam byly nějaký hozený. Takže oni si to, tohle je prázdný, to, co oni nám nacpali na cestu, jo, to jsme, a oni sami si to takhle vyřešili. Přestěho,
1: takže se to vyřešilo samo.
0: No, úžasná věc. A teď je tam samozřejmě chodím je tam to, ale nikdy se mi nestalo, když bych jim tam třeba dala kousek nějaký broskvičky, nebo něco jsem myslela vždycky, když oni na to jdou jako na lince, třeba v kuchyni.
1: Ne. Ty přírodní mravenci. Ale to jsou malí. No. To jsou malí mravenci, který milují cukr a milují jako vlastně sladký a tohleto. Ale tyhle ty velký vlastně mravenci lesní, který jsou chráněný teda mimochodem. Takže já jsem hned sousedovi, který mi tam nanělil jar, tak jsem řekl, ještě mě šáhneš jednou na mravence a já tě jako fakt mě rozčílil hrozně. A on říkal, a tebe nekoušou. A já říkám, nejsem idiot, promiňte, nejsem blbej, jako jo. Tebe koušou, úplně zabíjíš.
0: Proč by měli kousat mrav? Jsem v životě nevěděl, že by mě pokoušel.
1: Koušou, ale oni opravdu mě nepokoušou.
0: Jako jak to se tam mezi něčověk jako stál, sečí ruce a pak
1: ne,
0: ho kousnou?
1: Ne, on stál nebo? Prostě, ty mraveniště vlastně byly na hranici našich plotů a u něj asi měli nějakou zónu, kam on prostě šlapal, jo. Tak jako prostě příroda se musí respektovat nějakým způsobem.
0: Oni jsou tam doma,
1: a oni mají
0: jo?
1: nějaký teritorium. No. A on si neuvědomuje, že kdyby neměl mravence, tak má třeba klíšťata na sobě. Mravenci vyzbírají klíšťata, sbírají vlastně hmyz škodlivý, udržujou mšice, že jo, pěstujou. Mravenci si pěstujou svoje mšice a sbírají z nich takovou šťávu, opravdu je pěstujou, jo, aby vlastně se rozmnožovali a sbírají z nich takovou šťávičku. No a mě ten soused je chtěl povraždit tím, že polil nějakým tam saponátem, tak jsem se zlobil. No a já jsem je chtěl taky přenášet jako ty. A soused mě polil, já jsem se tam s ním pohádal, ale jak je polil tím jarem, tak já tam přišel prostě opravdu za 14 dní. Furt jsem mě chodil kontrolovat, lek jsem se, že mě polil, takže se odstěhu a najednou hele, vidím, že mravenci jsou pryč. Úplně smutnej jsem chodil po zahradě. Já jsem na to byl pyšnej. Každý, kdo k nám přišel, říká, mám tady svoje mraveniště. Nebo ne moje, ale jsou tady se mnou lesní mravenci. Koupil jsem si i sekačku. Představte si, abych nesekal mravence v sekačce, která nasává vlastně broučky a rozseká je a pak je vyplivne zpátky na záru. Tak já jsem si koupil vřetenovou sekačku a ručně jsem sekal, abych žádnýho mravence nerozsekal. No a teď si představ, že jsem říkal, tak on mě je opravdu jako tak zhnusil ty mravence, že oni se odstěhovali. A to už se jednou před ním stěhovali, jo, oni to. A pak takhle jdu, zavírám vrata, říkám, co tady dělají ty lesní mravenci? A představ si, já je mám uvrat, kousek od cesty. Ale kdyby jsem dal pravítko a dal jsem ho na tu samou linku vlastně s tím a dal jsem ho 300 metrů rovně, tak oni jsou úplně na té samé čáře, na centimetr, jenom v takovém dřevě, už si našli příbytek, kde jsou víc vesepečí, pořád jsou u mě, jsou chytří, jak jsou silné, ale jsou opravdu přesně rovně, oni to mají opravdu podle světla, podle nějakého sluníčka, mají svoje zákonitosti, takže ty je nedokážeš přenést, protože oni mají opravdu i mají rádi rostliny v jejich blízkosti, u kterých rádi ty mraveniště zakládají.
0: Ty jsou chytrý, ty mravenci, že jo?
1: No, oni jsou organismus, včely jsou taky chytrý, ten organismus, který funguje jako dohromady, týmově, to je týmová věc.
0: Ježíš Davide, já se musím někdy přijet podívat na tvoje mravence a ty musíš s rodinkou přijet na moje mravence, ale teď máme už jako vlastně skoro konec toho našeho povídání, takže já bych využila ještě tu poslední minutku na to, na co se ptá Rozička. Rozi, já tě zdravím. Kdybys mohl potkat jedno zvíře ve volné přírodě, aby to bylo teda v České republice, tak jaký bys si chtěl potkat, jaký asi zřejmě tak jako obdivuješ zvíře naší přírody?
1: Já bych sem chtěl potkat, to nepotkám kolem mě, ale já bych sem chtěl vidět ve volné přírodě mloka skvrnitýho. To je žlutočerný zvířátko a je to takovej právě symbol chráněných zvířat v Čechách. Něco jako je ten medvídek panda světově, tak my máme mluka skvrnitýho. A nebo mě ještě zajímala želva baheň. Tak tyhle ty zvířátka, to je želva, česká želva vodní, která žije v Čechách, tak bych chtěl vidět někde v Čechách, takhle je, vidím želvu baheň. Protože jsou to zvířátka, které jsou jenom v čistý přírodě. A raka jsem ale viděl. Českýho, krásného raka jsem viděl. To je zážitek. To jsem zažil jako malej. Třeba už v tom potoce dneska nejsou, ale měl jsem to štěstí.
0: Davide, já ti moc děkuju za návštěvu zde, že jsi mi tak krásně otevřel ten můj pořad mezi námi zvířaty, že jsme si to tady užili. A přeju, ať se všechno daří v přírodě i v práci. A děkuji ještě jednou. Mým hostem dnes tady byl David Kraus.
1: A já taky děkuji a přeju tomu na pořadu co nejvíc diváků a posluchačů.
0: Díky.
2: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Doufám, že už se těšíte na další pohádku od rybníka Žabince, o hastrmánku Střapatkovi. Dnes bude možná trochu zaražený, protože ho doma postrašili čertem. Malému vodníkovi se vůbec nelíbí, že by měla jeho dušička skončit v pekle. Bude muset přijít na to, co udělat, aby ho čerti nechtěli. Jak ho znám, určitě něco vymyslí. Dnešní pohádka se jmenuje Jak hastrmánek viděl čerta. Snad se vám bude líbit.

Dobrý večer, děti. Stalo se, že z hráze rybníka jednou vypadl kámen a zůstala tam po něm velká díra. Vodník Šplouchanec ji šel honem spravit, aby voda nevytekla na okolní louky. Ucpával díru kamením, které našel poblíž, a byla to pořádně těžká práce. Střepatka se motal okolo a se zájmem sledoval, jak se dělají rybníkové záplaty. Jeden balvan byl ale moc těžký, vysmekl se vodníkovi z rukou a spadl mu na nohu. Au vajs, ječel Hastrman a poskakoval po jedné noze. Kruci písek, aby tu dřinu čert vzal, klel zlostně. Když to Střepatka uslyšel, zvědavě se zeptal, tati, co je to ten čert, který si má vzít tvoji dřinu? Tátu vodníka ta otázka pobavila a hned ho přešla všechna zlost. Inu, chlapče, to je taková chlupatá příšera. Má žluté oči, kopyto, ocas a velké zahnuté rohy. A co ta příšera dělá, tati? Co dělá? Odnáší hříšné duše lidí, kteří dělali za života zlé věci, do pekla a tam je vaří v kotli. A my jsme měli v hrničcích taky nějaké hříšné duše, než jsem je pustil ven? Samo sebou. Když si dal tenkrát dušičkám svobodu, tak ty hodné odletěly do nebe a ty nehodné odnesl čert do pekla. Tátínku, a kam se dostane moje dušička? Do nebe nebo do pekla? Zakňoural Střepatka. Vodník Šplouchanec chtěl, aby se kluk nad sebou trošku zamyslel a tak se zatvářil, jako že o tom přemýšlí. A pak velice vážně odpověděl, no, já ti, chlapče, nevím. Ale podle toho, jak zlobíš a nechceš poslouchat, si myslím, že si tě nejspíš vezmou čerti do pekla. Malý vodníček stuhnul strachy. Jeho vodnickou dušičku si odnese čert a bude jí vařit v kotli. Střepatka se rozbrečel. Tati, co mám udělat, aby mě čerti nechtěli? Zeptal se uplakaným hlasem. Na to je, chlapečku, jednoduchá rada. Přestaň zlobit, pilně se uč a poslouchej, co ti maminka, já a paní učitelka říkáme. Tak já už od teďka budu hodný, tatínku, slíbil Hastrmánek a hned se pustil do konání dobrých skutků. Nejdříve ze všeho natrhám mamince kytku žlutých stulíků. To uděláš dobře, pochválil ho otec. Maminka bude mít z kytiček velkou radost. Vodník Šplouchanec dodělal práci a vydal se k domovu. Zatímco Střepatka šel ke břehu natrhat stulíky. Brzy z nich měl pěknou kytici. Najednou v rákosí něco zašramotilo a na Střepatku vykoukla příšera. Měla chlupatý obličej, vousatou bradu, žluté oči a velké zahnuté rohy. Mě, řekla Střepatkovi a zakoulala očima. Čert, vykřikl vodníček a celý se roztřásl. Tak ale brzo ho přece jen nečekal. Vždyť ještě neměl čas udělat ani jediný dobrý skutek a pekelník už si ho chtěl odnést sebou do pekla a dokonce i s kytičkou pro maminku. Mé, řekla příšera ještě jednou. Hastrmánek schoval stulíky za záda a vykřikl. Ne, to není tvé. To jsou kytky pro moji maminku a ty ti, čerte, nikdy nedám. A jestli chceš mou dušičku, tak si mě nejdřív musíš chytit. Střepatka se rychle ponořil pod vodu a uháněl domů, co mu nohy stačily. Doběhl tam celý udýchaný, dal mamince žluté květy a přitiskl se k ní jako klíště. Maminečko, moje zlatá, já tě mám tak rád. Přinesl jsem ti kytičku pro radost, ale představ si, že mi ji málem sebral čert a ještě mě chtěl odnést do pekla. Paní Šplouchancová netušila,
O jakém nesmyslu to ten její malý berepta zase mluví? Tatínek vodník ale moc dobře věděl, odkud vítr vane. Vzpomněl si, co říkal Střapatkovi o čertech, a začal se tiše smát. Když ale kluk pořád trval na svém, že v rákosí je čert, řekl, aby ho uklidnil: víš co, synku, půjdeme se na toho čerta spolu podívat a já ho zaženu. To se Střapatkovi líbilo. Tatínek rohatou příšeru zažene a bude zase klid. Velký vodník si vypůjčil od maminky tu největší vařečku, kterou měla, a vyšli se Střapatkou ven z rybníka. Vodníček ukázal chvějícím se prstem na místo, kde se obluda skrývala. Tak pojď, čerte, vylez ven z toho rákosí, ať si tě můžu prohlédnout a vyprášit ti kožich. Podívej, co jsem si na tebe přichystal, zvolal Hastrman silným hlasem a zamával vařečkou. Mé, ozvalo se v zápětí a mezi listím rákosu se znovu objevila rohatá hlava. Vidíš, tati, on chce i tu maminčinu vařečku, zašeptal Hastrmánek a schoval se otci za záda. Vodník Šplouchanec se podíval na příšeru a musel se hodně držet, aby nevyprskl smíchy. Z rákosí na něho zíral kozel Mazel, mlináře Červíčka. Tohle je ten čert, tak s ním si poradím, raz, dva, koukej, jak mu domluvím. Vodník rozhrnul rákosí a vytáhl odtamtud za rohy velkého černého kozla, celého umazaného od bláta. Plácl ho po zadku a křikl: utíkej domů, ty rohatý nemotoro, a příště lépe koukej, kam lezeš. Z bažiny to jde ven zatraceně stěžka. Kozel Mazel, celý šťastný, že mu konečně někdo pomohl z nesnází, se rozběhl ke mlýnu a radostně přitom pomekával. Vodník Šplouchanec si umyl zablácené ruce a pohladil kluka po střapatých vlasech. Vidíš, ty strašpytle, byl to jen obyčejný kozel. Vlezl do bahna pro nějakou mňamku, ale zabořila se mu tam kopítka a on nemohl ven. Střapatkovi se ulevilo. Tentokrát to pro něho dopadlo dobře. Co se ale stane příště, až ho potká opravdický čert? Odnese si jeho dušičku do pekla. To zlobivý Hastrmánek nevěděl. Za to jeho táta to věděl. Poznal, co se ve Střapatkově hlavičce děje, a tak řekl: nic se neboj, synku. Tvoji dušičku si čert do pekla nikdy neodnese, protože my vodníci žádné duše nemáme. Kdybychom je totiž měli, tak by to bylo hodně velký problém. Museli bychom chytat svoje vlastní dušičky a dávat si je do hrníčků. A kdo to jakže viděl, aby si vodníci strkali své vlastní duše pod pokličky? Vodník Šplouchanec si posadil Střapatku na ramena a s veselou zamířili k domovu. A od té doby už se malý Hastrmánek čertů nebál a na svá dobrá přecevzetí s chutí zapomněl. Dobrou noc.

0: Další Hajajovy příběhy ve vysílání Rádia Junior i na webu radiojunior.cz.
1: Rádio Junior, velká pohádka.
2: Následující příběh je volně inspirovaný klasickou pohádkou o dívce, která dokáže upříst zlatou nit. Objeví se tu i záludný skřítek, který jí pomůže, avšak za svou službu žádá ten nejvzácnější dar. Pohádku Královna Majdalenka a skřítek Pištihnátek napsala Melita Denková. Režie Natálie Deáková. Hrají Pavla Beretová, Stanislav Majer, Svatopluk Skopal, Valérie Zavadská a další. Natočeno v roce 2012.

0: Posloucháte rozhlasovou pohádku Melity Denkové Královna Majdalenka a skřítek Pištihnátek. Režie Natália Deáková.
1: Tak co, Milánkové, sedíte už? Chci vám vyprávět příběh o naší královně Majdalence. To je vám tak divná historie, že ani neuvěříte. I divně začala pýchou jejího tatínka. Nebyl nic víc než mlynář, ale velký furiant, až z toho madla mívala kolikrát těžký srdce.
2: Kde zase vězí Mádek? Mleči přijedou každou chvíli. Jsou nachystaný nový bytle. Stárku, ať Prášek skočí pro kafe a Viržinka. A madlo připravila z pohoštění.
3: Seknici už je prostřenou na vyšívaným ubrusu. Koláče jsou ještě teplý.
2: Upekla si je z vejrašky. Trojctihodný.
3: Z povidly, tvarohem a mákem. Jako posvícenský.
2: Oho.
3: Když stačili by obyčejný, tatínku. Je všední den.
2: Mlč, náš mlejn to ani neucítí. Kdybych chtěl, můžu každému mleči přidat darem klidně i krávu.
3: To by vám bylo podobný.
2: Holka hubatá, že já to najust udělám.
3: Jo, a co si vymyslíte příště? Táto, vemte konečně rozum do hrsti. Už teď vám lidi říkají mlynář Páv. Našemu mlejnu Pávovský a...
2: No a co? Proč natahuješ? Jiná by naschvál pohodila hlavou jako pávice a pochlubila se, že má tátu nejen bohatýho, ale i mazanýho, který jí umí sehnat kupu bohatých ženichů.
3: Tak s tímhle už mi nezačínejte vůbec. To bych se teda měla čím chlubit.
2: A proč ne? Jeden z nápadníků má krásný řeznický krám na náměstí.
3: A ruce? Fuj, věčně červený od krve.
2: No tak je tu druhý. Statkář. Na každém prstě nosí zlatý prsten a k tomu má...
3: Hlavu holou jako koleno a šišlo.
2: A co další? Ten žije na zámku.
3: Taky je samá bradavice a na krku má 6 křížků.
2: Pravda, pan baron je krapet postarší, ale zase usedlej.
3: A trojnásobnej vdovec. Ne, ne, děkuju, nechci. To bych si spíše zamilovala ropuchu, anebo čerta z pekla.
2: Nevděčnice nevděčná. Chci pro něj jen to nejlepší a jí to nejde pod nos. Mezek zarytá, palice dubová, umanutá.
4: Dej pánbu dobrý tro, pane otče.
5: Dobrý tro.
4: Co pak to tu u náhonu počítáte na prstech? Vlnky?
5: Ale jen si tak něco sumíruju. A co vy, bábo z lesa? Tancovala jste se skřítkama. Při vašich bílejch vlasech byste už měla mít víc rozumu.
4: Vy žertujete, mlináři. I což, jen si nesu pár bylinek, co se sbírají za rosy. A u vrat jsem zahlídla Majdalenku. Zdála se nějaká rozčílená.
5: Sečílí pořád. Jednou vyletí kvůli koláčům z vejrašky, po druhý kvůli nápadníkovi se zlatýma prstenama. No co proti němu má?
4: Já bych věděla, pane otče. A nedělejte, že vy ne.
5: Dejte pokoj. Holka má věno jako princezna. Krajánkové nahoru dolů po vodě roznášejí, že zdědí mlejn výstavní jako hrad. Tak se přece nevdá za nějakýho nuzáka, jen tak pro nic za nic, teda jako z lásky.
4: Hádám, že podle vás by se k Madlence šiknul nejmíň náš pan král.
5: A víte co, bábo? Když já budu chtít, namluvím jí i krále. No, jenže sákryš, ona se stejně bude ofrňovat, že ho nemiluje.
4: No to jí za zlý nemám. Kolik duší a srdcí už zahubilo, že se na místo lásky hledělo na mamon.
5: Koukám, že vy jste druhá chytrá. Radši holce uvařte nápoj z laskavce, po kterým bude milovat, koho jí vyberu. A všichni budeme spokojeni.
3: Je vás ty řeči nemrzí. Dobrý tro, tetičko.
4: Dobrý tro.
3: Pojďte, sedneme si dovnitř. Táta má za svůj furianský den a to s ním pak není k vydržení.
5: No, jen si zacpávej uši, nevděčnice. Šlapeš si po štěstí.

0: Teta, já se utrápím. Co se mnou bude? Slušný chasník pan tatínkovi nevyhoví. Takovej, aby se bál přijít k nám na námluvy.
1: Madlenko, že už ti někdo padl do oka?
0: I do srdce.
1: A znám ho? Je ze vsi?
0: Ne, ale možná jste ho přece někdy zahlídla. V lese. Je myslivec.
1: Majdalenko, víš, co se říká o myslivcích? Jsou nestálí.
0: Můj Jakub ne. A já vám teda povím, jak jsme se poznali. Vlastně mi zachránil život.
1: Prosím tě.
0: Víte, to táta zrovna přišel s tím, že si mám vzít prasečkáře z Oujezda.
1: Oh.
0: A mně sedl na srdce stesk. Jako bezhlavá jsem vyběhla ze mlýna, že radši uteču do světa.
1: A dej pokoj.
0: Však já daleko nedošla. Jenom do dubiny. A najednou jsem se ocitla na kraji černý rokle.
1: Holka přece si nechtěla. To by byl hřích.
0: V tu chvíli chtěla. V šumění dubu jsem slyšela tenký hlásek. A ten mi našeptával, že na dně rokle najdu konec trápení.
1: Madlenko, tomu místu se každý vyhne na 100 honů. Je to tam nekalý.
0: Nemusíte mě strašit, teta. Mě tam potkala láska. Hned na první kouknutí.
1: To jsou mi věci. Uprostřed lesa, u černý rokle.
0: O čem přemýšlíte, tetičko?
1: O všeličem. O divných láskách i o tom, jestli tvůj Jakub věrně vytrvá.
0: O to se nebojím. Má věrný oči. Jenže co táta? Chce pro mě jen to nejlepší a najde nejhorší. A jen tak k rozumu nepřijde.
2: Měla pravdu. Mlynář dál hledal zámožný ženichy a Madla si ještě mockrát poplakala. A pak takhle na podzim v čase honů zahlaholila v lesích trubka. Z lesa vyjel sám král a namířil si to rovnou do mlýna. Ne, že bych za ním šla, milánkové, ale stejně vím, co se tam dělo.
3: Buď zdrav, mlynáři. Nabídneš svému panovníkovi něco k zakousnutí?
4: Rád, pane králi. V kuchyni v cuku letu zaříznou tučnou kachinku a než se upeče, jistě vám přijde k chuti můj kyprej chlebíček. Vsadím se, že ani vy nemáte křupavější. Tak jenom račte ke stolu.
3: Děkuju. To je velmi dobrý chleb.
4: A zapijte ho mlíčkem, ale co to povídám mlíčkem? Teď moje krávy nedojej mlíko, ale rovnou smetanu.
3: Je jako mandl.
4: A ještě okoštujte můj lesní med. Dobře vím, jak na honu vytráví. Mám taky honitbu. K tomu 1000 měr polí, ve stáji ohnivý koně, ve chlévech stádo krav bílýho plemene.
3: Žiješ si dobře, mlynáři?
4: Však mlynář je ve svým mlejně stejný pán jako král ve svém království. A možná ještě větší, když si sám může dohlídnout, aby všecko klapalo jako mlýnský kolo. Tohle vy asi nemůžete.
3: Máš pravdu. Do všech koutů země nedohlédnu. Tak třeba jsem dlouho nevěděl, kdo kraluje ve mlýně na říčce mezi lesy.
4: Dáme si teda skleničku mý jalovcový na šťastný seznámení. Bez tak mám s vámi nějaký řízení. Tu věc si už nějaký časek sumíruju v hlavě.
3: Tak ven s tím, jsem zvědavý. Čím ještě ohromíš svého krále?
4: A to mám v úmyslu vyjevit až po pečínce. O tyhle věci se nikdy, aspoň ve vsi, ale řekl bych, že i na zámku, nepovídá naskoro lačnej žaludek.
2: Asi tušíte, o co šlo, drahouškové? Mlynář chtěl králi namluvit Madlenku a předtím si furiant jeden neodpustil dělat na krále ramena. Jenomže když po pečené kachničce vyrukoval s pravdou, zůstal jak opařený.
3: Ty mi nabízíš dceru. Mlynáři, uznávám, že nejsi jen tak někdo, ale teď už koukáš příliš vysoko.
4: A proč? Majdalenka má věno jako princezna. Dám jí věrtel zlaťáků, pár koní do kočáru, 20 krav, berana, fasuněk a k němu orní náčiní. 50 štůčků plátna.
3: Tak domácího... už dost. Ani já nejsem chudák. Nemám zapotřebí hledat bohatou nevěstu. Bez tak bude jako zroští, když si sám hledáš ženichy.
4: A to prr. Hezčí holku na světě nenajdete. Je líbezná jako růžička.
3: Saď se, že by u královského dvora neobstála. Tam máme jiné krásky. Ty, když projdou zahradou, i růže vadnou závistí.
4: No, ale ty urozený slečinky jsou nejspíš fifleny. Za to Majdalenka je krev a mlíko a tuze šikovná.
3: Nebuď bláhový, mlináři. Šikovných dívek je na světě. Díky za dobré jídlo i za pobavení. A teď už musím jít. S Bohem!
4: Ne, ne, počkejte, pane králi, pane králi! Tak stůjte! Madlenka je tak šikovná, že tak šikovná, že vám upřede ze slámy zlato.
3: Říkáš zlato? Tak tohle už je opravdu něco. I můj vraník se diví.
4: Aby ne.
3: Víš tedy co, mlináři? Pošli mi dceru zítra na zámek. Dám připravit kolovrat i slámu. A když dokáže upřít zlato, dobrá, bude mou ženou. Ale jestli lžeš, oba přijdete o hlavu. S Bohem!
4: S Bohem. S Bohem.
0: Co je s vámi, tatínku? Stojíte u náhonu, jak socha svatýho na mostě.
4: Madlenko, dceruško, něco jsem ti vyjednal. Zítra půjdeš na návštěvu ke králi a...
0: A dejte pokoj. I on mi chce navlíknout snubní prstýnek.
4: No jo, no. Teda něco na ten způsob, protože... No, má to jaksi... Má to háček.
2: Mlynář vyložil, co spískal svou furianskou hubou. Chudák holka. Jakuba v lese nenašla a tak pro útěchu běžela ke mně. Proto to vím, holenkové, a ne, že bych natahovala uši někde za rohem.
0: Teta, co já si počnu? Táta si stojí na rozumu.
2: Jo, holka, tady je dobrá rada, drahá. Ale co? Oblíkni si nedělní šaty, nakrk si vem granáty po mamince, pomodli se a potom králi všechno vylož. Je to taky jenom člověk?
0: Já nevím. Je to přece jen král.
2: A ty zas kurážná holka.
0: Teď se mi zcvrkla dušička. Třesu se jak osika. Tetičko, prosím vás, kdybyste v lese potkala mýho milýho, řekněte mu, co se stalo.
2: A jak pak ho poznám? Podle upřímných očí?
0: Zrovna tak. Podle očí, který už třeba... nikdy neuvidím.
2: Kurážná madla byla, jenže když ji lokaj vedl přes 7 třpitivých síní, ani si netroufla zvednout hlavu. A tím míň, když v komoře plné slámy před ní stanul sám král.
3: Z téhle slámy mi do rána upředeš zlato.
0: Ach, pane králi...
3: A když ne? Zlatá přadleno.
0: Já vím, čeká mě trest. Ale pane králi, mějte... Rozum, když už ho nemá můj táta. Co pak je možný chtít takovou bláhovost?
2: Jenže to už říkala zavřeným dveřím. Pak tloukla hodina za hodinou a madla plakala. O půlnoci najednou, tentokrát zvedla oči, jenže před ní nestál pán král, ale mrňavý mužíček jako sestrojený z hůlek. Zadupal dřevěnou nožku.
5: Zdravím tě, uplakaná přadleno.
0: Kdo jsi?
5: Potom ti nic není, ale když na mě nebudeš vyzvídat, něco ti povím sám. Něco, co by se ti líbilo. Co by se ti moc šiklo.
0: Takovou řeč nenajdeš na celém světě.
5: I najdu. Pověděl bych ti, že úkol splním za tebe, Tak co? Chceš?
0: Jak bys to dokázal?
5: Už zase otázky. To nech na mě. Když sednu ke kolovrátku, upředu nitku jako sluneční paprsek. Koukej!

0: pro mě udělal?
1: Jo, jo, jo, udělal. Ovšem ne zadar. Za zlaté předení mě musíš odměnit. Nic. Odměnit. Za zlatou nit mě musíš odměnit. Tak co? Co nabídneš?
0: Mám jenom... Tady, na krku. Granátky. Ale jsou po mamince. Moje jediná památka.
1: Nebreč! Však tě o ně nepřipravím. Nestojím o laciné červené kamínky. Mám lepší.
0: Tak potom nevím.
1: Nefňukej! My se přece dohodneme. To, co mi dáš, ani nechci hned. Teprv až za rok a den. A je to jenom taková maličkost. Jo, jo, jo! Takhle to spolu uděláme.
0: Nechápu, co by to mohlo být.
1: Tak poslouchej. Až se staneš královnou, dáš mi dítě, které se ti narodí.
0: A to je míň než nic. Krále bych si nevzala za nic na světě.
1: Teda slibuješ?
0: Slibuju. A teď přeď, hodnej skřítku, přeď. Ať už jsem doma. Ať si to zlatý předení

0: Jak pak ti je, Majdalenko?
1: Moc mi odlehlo. Tak jenom přeď, ať už jsem pryč. Ať už vypovím svýmu Jakubovi, jak si jeden furiant vymyslel bláznivost a druhej se jí chyt a jak mi pomohl hodnej skřítek.
2: Tak já jsem hodnej!

0: Zlatá psadinka leží skoro až ke stropu.
1: Tak si jich užijte, pane králi. A kdybyste měl někdy dlouhou chvíli, přemýšlejte o tom, jak vás to zlato přišlo lacino. S Bohem!
0: Počkej, kam spěcháš? Přece je na řadě druhá část domluvy.
1: Jako vdávání. To jste si upekl s tátou, ale já děkuju nechci. Mám svýho milýho. Tisíckrát lepšího než... než pošetilej král.
0: Ty jsi pořádně nabroušená. Tohle mi pověz pěkně zpříma. Co tak zarytě koukáš do země?
1: Nejdřív z úcty a teď ze zlosti. Mám vztek na hloupý mužský pokolení.
0: Tedy i na milého?
1: Na Jakuba? Ne, to ne. Když se zadívám do modrý hlubiny jeho upřímných očí, hned ze mě spadne každé trápení.
0: Tak to zkus se mnou, zlatá přadleno. Aspoň jeden pohled věnuj i králi.
1: A just ne!
0: No tak, Majdalenko, nech trucování a zvedni hlavu.
1: Jakube, zdáš se mi, anebo si to v tom třpitu opravdu ty? Jestli ano, štípni mě.
2: Au!
0: Už věříš?
1: Jakoubku!
0: Majdalenko!
1: Ale proč tohle všechno? Vždyť si mě strašně potrápil.
0: Odpust mi to. Nejdřív jsem chtěl trochu srazit hřebínek tvýmu pantátovi, jenže on mě trumfl. A pak už se to zvrtlo docela. Pořád jsem čekal, až mě poznáš, ale ty na mě ani nemrkneš. A radši upředeš zlato.
1: Neřekla bych radši.
0: Jak jsi to dokázala?
1: To je moje věc. Když mužský nemají rozum, chudák holka si musí umět poradit.
0: Moc se zlobíš?
1: Chci svýho myslivce. Ten neměl vrtochy.
0: Majdalenko.
1: Ach jo, tak teda chci i krále, když to nejde jinak. Oči má stejně upřímný. Ale Jakube, co táta?
0: Ten bude na koni.
1: To právě, jak ten se bude naparovat? Já mu snad radši nic nepovím.
3: Holka skoro nevěděla, co mluví. Když se jí v jediný minutě obrátil svět vzhůru nohama, vzpomněla akorát na mlynáře a vůbec ne na slib, který dala Skřítkovi. Ani mě se nezmínila, když se přihnala s novinou o svatbě.
1: Teta! Teta! Teta! Už nevyhlížejte mýho milýho! Potkali jsme se na zámku a budeme se brát!
3: Pan otec svolil! To ten tvůj myslivec musí být nejmíň hrabě.
1: Tetičko, je to král!
4: Kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp.
5: No, a když je z holky královna, to abych věno zdvojnásobil. Tak teda, dva věrtele zlaťáků, dva páry koní do kočáru, 40 krav, dva berani, dva fasuňky, k ním dvakrát orní náčiní.
3: Pane otče, co budou v zámku dělat se žebřiňáky?
5: Bábo, jděte do průseku redit se Skřítky. Co bych svý drahý dcerce asi jako upřímnej táta dal, kdyby ne to nejlepší ze svých pokladů?
1: Nejlepší by byl slib, že už si zamknete nevymáchanou pusu a taky necháte ty svý honosnosti.
5: Holka nevděčná, já myslím, že jsem se ti vyplatil. Kdybych ti nenutil prasečkáře, nešla bys krokli a nepotkala myslivce, ze kterého se vyklubal král. A tu umanutou hlavu, tu máš taky po mně, víme?
3: Svatba byla náramná. Týden se hodovalo, házelo se cukrovým a krupičnou kaší, aby královskému páru čáp brzy přinesl dědice. A na to i došlo. Byla jsem u toho, když čáp přiletěl. Královna pak chodila s nemluvňátkem na procházku do lesa.
1: Teta, už si nemám co přát. Jen to mě trápí, že Jakub musel vyjet do boje. Na jižní hranici je nějak neklidno.
3: Inu, královno, máš královské starosti. Jenže králi se stane pramálo. Hůř jsou na tom vojáčkové.
1: Já vím. Však mě to mrzí. Ale Jakub říkal, že snad nebude moc zlé pro nikoho. Jakubku. Jakubku, srdíčko moje. Neplač. Tatínek slíbil, že se v pořádku vrátí a pak už budeme šťastní na pořád.
3: Vidíte, milánkové? Noc zlatého předení byla dávno zapomenutá noční můra. A starost o krále taky rychle přešla, protože poslal psaní, že se vrací. Majdalénka četla tu zprávu nad kolíbkou zrovna v pravý poledne.
1: Jakoubku, chlapečku můj, poslouchej, tatíne, jede domů. Za den či dva se zasmíješ i na něj, naše srdíčko. Miláčku, slyšíš? To je on, už je tady.
2: Zdravím tě, královno Majdalenko. Zdravím tě úctivě.
1: Můj bože, to jsi ty?
2: To mě mrzí, že na mě nemyslíš. Na mě a na svůj slib?
1: Přece si ho nemyslel, bá.

0: srdce mi zahřeje. A to moc potřebuju.
1: Srdce? Vždyť žádné nemáš.
0: Právě že mám. Jenže už taky dřevění, když pro mě nikdo nemá úsměv ani mazlivé slovíčko. Když mě nikdo nezavolá jménem.
1: Skřítku, budu tě hýčkat a kolíbat. Říkat ti srdíčko. I jménem ti budu říkat. Jen když...
0: A vždyť ho neznáš. Ani ses neptala, jak se jmenuje ten, kdo ti pomohl.
1: Odpusť. Jak ti tedy mám říkat?
0: A zrovna ti to nepovím.
1: Skřítku. Skřítku.
0: No dobře. Ušňukaná královničko, i moje napůl dřevěný srdce se může ustrnout za to, že jsi kdysi řekla, že jsem hodnej.
1: Děkuju, děkuju. Jak tedy zní tvé jméno?
0: Ne, ne, ne. Tak lehko to zas nepůjde. Musíš ho uhodnout sama. Ale že jsem se ustrnul až na to 3 dny. Když na něj kápneš, zůstane ti chlapeček v náručí a já zmizím.
1: Však já ho uhodnu, hodnej skřítku, hned zítra.
0: Sám bych byl rád. Tak, zítra.
1: Když vezmu všechna jména po pořádku od A, musím se přece trefit. Takže, to máme Abrahama, Adama, Adriana, Aloise, Antonína...
2: Majdalenka celý den a noc psala jména. A když na zítří v poledne přišel skřítek, předčítala je od Abrahama až k Zachariášovi. Jenže skřítek jen dupal a pištěl.
0: Ne, ne, ne, tak se nejmenuji.
1: Ty mi lžeš, jmén už ani víc není.
0: Co by ne, jen musíš víc namáhat hlavičku. Ale že jsi včera řekla, že jsem hodnej, ještě ti krapet napovím. Lidi se přece jmenují jinak než Tonda nebo Franta.
1: Ty jsi myslel příjmení?
0: Jo, jo, jo, to druhý jméno. I když u mě je první a jediný a navrch tuze zvláštní, tak zítra, královničko od náhonu, těším se, že mě tím správným jménem oslovíš.
1: Zvláštní jméno. Zní jako příjmení. Těch přece je. Kdo by je všechny znal?
2: Madla tentokrát neběžela za mnou. Snad se styděla, že se mi nezmínila o skřítkovi. Snad si řekla, že do mlejna přijde spousta lidí různých jmen. Zkrátka radu hledala u táty. A když mu vyložila co a jak, mlynář spustil.
3: Nováček, novák, nový, novotný.
1: Táto, tak se jmenuje každý druhej. Vzpomínejte na zvláštní jména. Když se tu zastaví krajánci, přece semelou ledacos o kdekom na světě.
3: To jo, no, zrovna včera. Krajánek Švihlík vykládal o nějakým otroubkovi, co měl souseda Nečesánka a chtěl vdát dceru za sedláka Hrta, co byl veliký Držgrešle. Jenže ve vsi žil taky chalupník jménem Držgrešle a tak se stalo...
1: Nechci slyšet kroniky, jen jména.
3: No tak, Švihlík a sedláci z té vsi, třeba Skoukolíček a Želásko a Žešárko, Rozprým a Rozbroj, Mikeťuk, Harapatka, Ajdlpes, Frfňálek.
1: Vidíte, Frfňálek, tak by se skřítek mohl jmenovat.
3: A nebo Drštička.
2: Takhle to dávali dohromady a potom, už na zámku, zavolali i nejvyššího komořího. Jmenoval se dost příhodně Houkal a ten poradil zkusit i názvy měst a vsí. A pak už tlouklo poledne.
0: Tak tatíka si přizvala, královničko Zemlejna, furiánskýho pantátu? Čím se mi asi pochlubíte?
3: Poslouchej, ty mrňousku.
0: To je jméno, mlináři?
3: To ne, ale už je čtu. Švihlík? Nečesánek, Votroubek, Harapatka, Želásko, Rozprým, Ajdlpes.
0: Ajdlpes nezní špatně, no. Ale ne.
1: Frfňal, drštička,
3: pihel, oškobrk, skůdra, bedrč, cotkytle,
1: felbabka, kapinos, kvaň, rumchalpa, šunichl.
0: Dostop, tohle jsou jména vesnic. Já nejsem žádnej fon, abych byl od někud.
3: Ještě se směj, ty skrčku, ty mrňavče, ty špejličko, ty pumprlíku.
0: Ani tohle nejsou moje jména. Ne, ne, ne. Na mé jste pořád nekáplí. Asi proto, že jsem si ho sám vymyslel.
1: Bože.
0: Nebreč, královno. Můžeš zkusit štěstí ještě zítra. Ale už teď si tancuju, že jsem vyhrál.
3: Sakryš. Do čeho já tě to přivedl, dceruško? Vždyť ty jsi s krále namluvila sama, já už byl, přiznávám, zbytečnej. Dítě, odpusť mi.
1: Nic si nevyčítejte, táto. Ten hloupě pošetilej slib Skřítkovi jsem dala zase já. Slyšíte? Jakub se vrátil. Tatínku, před ním ani muk. Musel by mě za to všechno nenávidět.
3: Tak si aspoň utři oči.
4: Co pak je, Majdalenko? Ty mě nevítáš?
1: Já...
3: Dej pánbu dobrý den, pane zeti. Dcerka je drobet znavená. Moc si lámala hlavu.
4: A čím pak, pane otče?
1: Nestojí to za řeč. Hráli jsme takovou hru na jména.
3: Jo. No. Nebo ne? Holka drahá, přece jen bude moudřejší vyjevit, jak na tom jsme. Co začalo lží, už nesmí pokračovat. Přiznám se za tebe.
1: Tatínku, ale já...
3: Ty jsi jen chtěla napravit, co tatík provedl z umanutý hlavy.
4: Vedete divné řeči. Majdalenko, ukaž oči, ty pláčeš?
5: Přece jenom šli nakonec s pravdou ven, i když z nich lezla jak z chlupatý deky. Král Jakub bledl a rudl, tak se vstekal, že i on má svůj podíl, ale nakonec ho něco osvítilo.
4: Počkejte, počkejte, prozkoumali jste zemské desky? Jsou to tři knihy a v nich je každičké jméno i příjmení.
3: Opravdu každý? A jsem tam i já?
4: Nějak vám otrnulo, tatínku.
3: To jen ze samý naděje. Tři knihy jmen.
4: Zavolám komořího, ať je přinese.
1: Dvě knihy. Už jsme prošli list za listem.
4: A nové jméno ne a nenajít.
3: Musí být ve třetí. A sakryš. Tam má popsaný jenom pár stránek. Co pak ten nekalej pumprlík vymyslel zvláštního? Že se...
1: Mám ještě jeden nápad.
3: Já taky. Přečteme to znova. Teď člověk často přehlídne, co nejvíc hledá. To já jsem jednou takhle hledal.
1: Zajdu za tetou kořenářkou. Vždycky měla dobrou radu.
3: Dítě mi chytrý, že tohle nenapadlo mě. Ta bába, milej zeti, tancuje se Skřítky, tak aby je neznala jménem.
1: I mlčte, táto. To byl jen váš výmysl, se kterým jste jí zlobil.
3: Že by? No, ale v duchu jsem si Dicinky myslel, že má v té svý bílý hlavičce poskládaných spoustu vědomostí a že je to moudrá ženská.
1: A naše poslední naděje.
4: Doprovodím tě, Majdalenko.
1: Ne, radši tu s tátou listujte, něco se opravdu mohlo přehlídnout.
4: Ale je už pozdě, za chvíli odbije půlnoc.
1: Ach, Jakoubku, čeho se my dva ještě můžeme bát? Jen toho, že teta nenajde radu.
5: Tedy byl to nápad, nenápad. Tentokrát bych ji nevytrhla. A přece nebyl k zahození. Když Madla běžela dubinou kolem rokle, jakoby ucítila v srdci lehkost. Myslela, že snad kvůli vzpomínce na první setkání s Jakubem. A pak...
0: Bože! Barvně rokle svítí ohýnek. A u něj někdo tancuje. Ta muzika. Až moc dobře ji znám. To si tancuje on.

0: Vidíte, Milánkové, takhle to bylo. Na dně černý rokle našla královna odpověď. A co vás budu napínat, holenkové? Druhý den se to odbylo rychle.
1: Tak co? Víš? Nebo nevíš?
2: Vím. Ty jsi pi...
1: Na...
2: Šti... Pištěhnátek!
1: Ale ne! Ne, ne, ne! Jak to mohla uhodnout?
2: Pozor! Skřítku! Vždyť ty celý hoříš!
1: Vztekem a zlobou kvůli tobě, ty královno od náhonu!
2: Lítají od tebe plamínky! Uhoříš!
1: Ať si! Bez tak už nemám na vy...

0: Co tady slavíte, lidičky?
1: A sami nevíme. Všechno možné.
2: Že se vrátil král z boje.
3: Že malému princátku už roste první zoubek.
4: A že prý se vyhlašuje týden radovánek.
5: Týden radovánek? A přitom stačilo málo a mohl to být smutnej týden. A kdo ví, jestli by se neprotáhl na roky. No, smějte se. Já se půjdu smát na zámek.
6: Tetičko, kdybyste věděla...
5: Však já vím. Majdalenko, a vzpomínáš si, co šuměla dubina kdysi, než si tam potkala myslivce?
6: No, že na dně rokle najdu konec trápení.
5: A našlás. Má milá královničko, ono to všechno takhle mělo bejt, aby se přestal trápit i on, ten zlomyslný skřítek.
7: A já si vždycky myslel, že jsem krokli zabloudil náhodou. Víte, co byl zač?
5: Oh, taková dušička nešťastná. Zaživa lakotná. Zlata měla, nikomu nedala. Každýmu na schvály dělala. Svou ženu utrápila, vlastních dětí se nedočkala. A za to byla zakletá. Teď má konečně pokoj.
6: Vlastně je mi tý dušičky trochu líto. I když jsem zažila tolik strachu. O tebe, Jakoubku. Srdíčko moje. Pro boha, s čím si to hraješ?
8: To jsem mu dal já.
6: Tatínku, kdy vy dostanete rozum? Kde jste to vzal?
8: Ale zastavil se ve mlejně krajánek. Já mu vypověděl celou tu historii a on mezi tím vyřezal ze dřeva hračku.
6: Jen jestli to tak bylo.
5: Inu, bylo, královničko. Tentokrát si pan otec nepřidal ani slovíčko. Na mou duši, na tvý uši, na mlinářský svědomí.

Poslouchali jste rozhlasovou pohádku Melity Denkové, volně inspirovanou klasickými pohádkovými motivy, Královna Majdalenka a Skřítek Pištihnátek. Dramaturg Václava Ledvinková. Hudba Jakub Kudláč. Osoby a obsazení: Majdalenka Pavla Beretová, král Jakub Stanislav Majer, mlynář Svatopluk Skopal, bába Kořenářka Valérie Zavacká, Skřítek Pištihnátek Zuzana Onufráková a dále účinkovali studenti Mezinárodní konzervatoře Praha. Mistr zvuku Tomáš Gzelhofer. Zvukové efekty Tomáš Pergl. Produkce Dana Rajchová. Režie Natália Deáková.

0: Cože? Hitparáda Rádia Junior taky jede na prázdniny.
1: Ano, ano, už je to tak.
0: Ale nebojte se. O pořádnou dávku skvělé muziky v létě rozhodně nepřijdete.
1: Místo hitparády pro vás Klára Nováková chystá Star parádu, ve které taky zamíříme na sever za největšími megahity Švédska, Norska, Finska, Dánska a spousty dalších zemí severu, včetně Kanady.
0: Těšte se na fun facts o legendární švédské skupině ABBA, dvojnásobné vítězce Eurovize Loreen nebo tiktokovém bangru Lush Life od švédky Zari Larsson.
1: V Norsku nás přivítají slavná dvojčata Markus a Martinus, bláznivé bratrské duo Ylvis, DJ Kygo a Alan Walker, který skládá muziku i pro počítačové hry.
0: Nebudou chybět ani soundtracky ze slavných filmů, jako je Ledové království, Angry Birds nebo Trollové.
1: Nechte se překvapit skvělou muzikou severu, hlasujte pro své favority a soutěžte se Star parádou Rádia Junior o superceny.
0: Hudební expedice Sever startuje v sobotu v 9 ráno, o víkendu v 5 odpoledne nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: 13letý Martin tráví bezstarostné léto na hradě u svého prastrýce. Nečekaně se však ocitá v dávné minulosti, kde musí následovat praotce Čecha do zaslíbené země. Čeká na něj cesta plná nástrah, protivenství a nebezpečí. Zvládne jí? To se dozvíme ve 20-dílné četbě na pokračování Strážce mýtů. Scénář Zuzana Kopečková, režie v roce 2021 Dimitrij Dudík, mistr zvuku Radek Veselý, účinkuje Apolena Veldová.

Morana už prošla téměř celý tábor. U každého ohně se vmísila mezi lidi a vždy se jí podařilo hodit do ohně svůj jedovatý prach. Nikdo si nevšiml, že kouř na chvíli zezelenal a všichni vdechovali tu podivnou vůni, která je měla na příští dny poznamenat moraniným cejchem vzájemné zloby a nenávisti. Martin jen bezmocně přihlížel. Několikrát se pokusil hodit k ohništi pár kamínků, aby lidé spozorněli, ale málem jen prozradil sám sebe. Největší oheň plál uprostřed tábora. Hlasitý smích a překřikování zvučných mužských hlasů se rozléhalo po celém táboře. Lechovi a jeho družině se ještě zdaleka nechtělo spát. I je zlákala řeka a teď sušili své haleny, polonazí v odlesku ohně vypadali divoce a neskrotně. Notně si přihýbali ze džbánků, které posílali neustále dokola. Všimla si vůbec Morana síly, která z nich příštila? Nezarazili ji svalnaté paže, jizvy a neklidné meče položené zdánlivě ledabile po boku v trávě? Martin nemohl od mužů z Lechovy družiny odtrhnout oči. V mihotání zlatých plamenů vypadaly jako nepřemožitelní bozy, jeho jediná naděje. Vzpomněl si na kamenné rytíře. Síla ukrytá v nehybnosti, za to z těchto bojovníků život a síla jen tryskali. Řechtají se jako koně, pokřikují a hlasitě vzájemně provokují, jako by celý tábor měl se spánkem čekat, až půjdou spát oni. Dobírají si jednoho z nich, v řece se ukázalo, že Kazmín neumí plavat. Podivovali se, že na to nepřišli dříve, Kazmín není žádný jelimánek, zkušený válečník, který to se sekerou umí jako nikdo, ale tohle? Jsi jen poloviční bojovník, můžeš bojovat jen se suchou nohou. Překřikovali se navzájem. Našli svou oběť pro tento večer. Objevit něčí slabinu bylo vždy vítaným pověražením. Co kdyby tě nepřítel zahnal do řeky? Ušetříš mu práci. Lech ve smíchu ukázal na ty, co si Kazmína nejvíce dobírali a přikázal jim, aby ho do 3 dnů naučili plavat. Začít mohou hned ráno před rozbřeskem, dokud jsou u vody. Ostatní odměnili jeho rozhodnutí huronským smíchem.

Nad ohněm Lechovy družiny prolétl zelený blesk, tenký jako vlas. Martin, skryt mezi dvěma stromy srostlými u kořene, měl vše jak na dlani. Morana stála od něj jen pár kroků, ale neviděla ho. Nespouštěla oči z Lecha. Dlouho čekala, než se mohla nepozorovaně přiblížit k ohni Lechovy družiny. Tohle je skutečný nepřítel. Ostražitý, kdykoliv připravený k boji, i když teď ho zajímá jen zábava a čbánek. Při sebe menším podezření by stáli všichni jako jeden muž, ale teď se cítili v bezpečí. Seděli těsně kolem ohně, sotva by se jí mohlo podařit mezi ně proklouznout a vhodit svou čarodějnou směs do plamenů. Morana přišla za ním, ale nejdřív chce zabít Lecha. Martinovi se neulevilo, jak by očekával. Lechova zkáza přinese zkázu všem, i jemu. Tak tohle byl její plán. První ho napadlo běžet za Lechem a všemu popravdě vypovědět, ale nevěřil by mu ani slovo, že přichází z jiného času, že musí splnit své poslání, natože, že on, nedorostlý chlapec, má zachránit lid, který Lech a jeho bratr vedou. Ve skrytu noci obcházela Morana obloukem družinu. Směřovala k Lechovi. Ten byl zabrán do debaty s mladíkem bujných vlasů spletených do bezpočtu dlouhých copánků, který neustále zvyšoval hlas, aniž si to uvědomoval. Ostatní ustávali v hovorech, věděli, že Rokoslav je horká hlava a že večer tudíž neproběhne úplně klidně. Jak říkám, Rokoslave, můžeš si nechat ukout meč u nejlepšího kováře, jaký kdy žil, ale to z tebe ještě bojovníka nedělá. Mladík popudlivě vyskočil, Lech mu však klidně položil ruku na rameno. Nenápadné gesto, které se Rokoslav neodvážil neuposlechnout. Semkl pevně rty a sedl si zpět, ale krev se v něm vařila. Na spánku vyběhla žíla potlačovaného vzteku. Jsem velký bojovník a tenhle meč po otci mě činí neporazitelným. Ostatní zadržovali smích. Byli zvědaví, jak Lech skrotí tohle mládě. Rokoslav už sahal po meči, avšak Lech ho okřikl. Ještě bude dostatek příležitostí, kdy tasíš meč a dokážeš svá slova. Teď ho nech odpočívat. Je poskrovnu chvil v našem životě, kdy můžeme nechat své zbraně spočinout. Nechť ta příležitost brzy nastane a pak to dokážu nejen tobě, opáčil až příliš hlasitě Rokoslav. Několik mužů povytáhlo obočí, měl by se krotit. Doufej, že tě bozy ještě dlouho nebudou zkoušet, zašeptal Lech. A nahlas pokračoval tónem, který by každému schladil krev. Tím si buď jist, ale do té doby pilně cvič, mohu-li ti radit. Máš paže silné jako bík, ale měj na paměti, že ti život zachrání rychlý a pevný švih. Rokoslav se díval spupně do ohně, svaly ve tváři prozrazovaly napětí. Každou chvíli využij k tomu, abys své umění zdokonalil, jen tak bude meč ve správných rukou. Lech sáhl po svém čbánku. Ozvalo se souhlasné zamručení, muži pokývli hlavou. Pochybuješ snad o mně? Řekl Rokoslav pomalu, aniž se na Lecha podíval. Všechno stichlo. To bys nebyl v mé družině. Vojvodův klid dováděl mladíka k zuřivosti a tak zakřičel, nepamatuji si, kdy jsem tě naposled viděl ostřit meč. Lech po něm vrhl krátký, nic neříkající pohled. Vstal a rázem držel v ruce meč. Všichni skoprněli. Lech utrhl několik koňských žíní, které zdobily jeho toulec se šípy, vyhodil je do vzduchu nad oheň a jediným máchnutím meče je rozetnul vejpůl. Jen v ohni zasyčeli. Rokoslav pomalu vstal. V jedné ruce meč, druhou si strhl z krku šátek, vyhodil ho vysoko do vzduchu, doširoka se rozmáchl a ťal. Šátek se svezl po meči, letěl kousek vzduchem, aby se pak zcela neporušený snesl přímo doprostřed ohně, kde se ho ochotně ujaly plameny. Zlomek vteřiny bylo hrobové ticho a pak muži vybuchli v huronský řev. Ve smíchu se prohýbali, plácali do stehen a padali do trávy.
tu chvíli hodila Morana plnou hrst bylin Lechovi do čbánu. Smích nebral konce a Rokoslav vypadal jako poražený bůh pomsty. S šátkem schořela v ohni i jeho nabubřelost. Už se otáčel, když ho Lech chytil za zápěstí a posadil vedle sebe. Pozdvihl svůj čbánek a vyzval Rokoslava, aby si s ním připil na usmířenou. Martin si zakryl oči. Teď se Lech napije. Pomalu roztáhl prsty, aby se škvírou podíval na dílo zkázy. Chtěl vykřiknout, zadržet Lechovu ruku, ale hrdlo měl tak stažené, že jen sýpal. Rokoslav s úsměvem obrátil svůj čbánek dnem vzhůru. Příliš toho večera pil. Lech mu podal svůj čbánek a povzbudivě jej plácl přes záda. Pij, Rokoslave! Nabrus svůj meč, vycvič své paže a dej jim švih rychlejší biče. Pak se budeme pasovat. Pij z mého čbánku na znak přátelství. Všichni pozdvihli své čbánky a věděli, že připíjejí na Lechovu moudrost. Rokoslav vzal čbánek do obou rukou a podíval se Lechovi zpříma do očí. Do dna, bojovníku, povzbudil ho Lech. Můj meč tě nikdy nesklame a nikoho z vás. Na jeden ráz Rokoslav čbánek vypil. Medovina a Moranina kouzla svlažili hrdlo nesprávnému muži. Když se nad ohněm rozsvítily zelenomodré blesky, Martin věděl, že Morana zuří. Bude muset přijít ještě jednou. Zavadil o svůj luk. Kolik jen propásl příležitostí, šíp by odhalil její pravou podobu. Rozběhl se do míst, kde se Morana ztratila v lese. Té noci svítil měsíc jen slabě. Kdesi divoce zaržály koně a pak rázem stichly. V jejich nervózním odfrkávání byl cítit strach. V černých dlaních svírala Morana hlavu koně. Když se pomalu otočila, napínal Martin chvějící se rukou svůj luk. Tebe jsem aspoň nemusela hledat. Vystřelit nedokázal. Morana na sebe vzala podobu krásné ženy. Prsty se mu dlouho chvěly v křeči, až povolili sami. Šíp Moranu daleko minul. Dívala se Martinovi do očí, jen vzít i jeho hlavu do dlaní. Neuhnul. Po paměti nahmatal druhý šíp, natáhl tětivu a zamířil. Morana zdvihla ruce a roztáhla prsty, aby jeho ránu smetla, ale Martin už měl za sebou stovky vystřelených šípů a svou rychlostí předčil i Dobroslava. Šíp proklál Moraně hrdlo. V tu chvíli se jí začala vracet podoba. Šaty i kůže zčernaly, vlasy dostaly kovově modrou barvu a konec každého vlasu se rozštěpil jako hrot šípu. Hadí pás ožil. Šíp v Moranině krku vzplál a rozpadl se. Proti Martinovi stála Lítice, zuřivá šelma, která právě prohrála s Martinem svůj souboj. Nemusím ničit, stačí rozesít svár. Pohrdavě zasyčela a zmizela. Když se Martin vracel nočním táborem, viděl, jak se kouř vycházející z ohništa barvil do zelena. Neuvědomoval si, že právě tváří v tvář Moraně s odvahou obstál. Ve vzduchu krásné letní noci se vznášela hořkosladká vůně zášti a strachu.

0: balam.
1: Jsme víc než stíny zapomenutých bohů, všechno, co je v nás, ještě nespálil čas. Máme zárodky svatozáří a zbytky rohů, vem to děs.

Když seš čahoun, můžeš hrát basket, nebo se z výšky jen tak dívat na svět, s žirafama se bavit nahned. Ale hudba je pro všechny. Když seš chytrej, můžeš hrát šachy, překládat do čínštiny básně pana Máchy, založit startup, vydělat těžký prachy.

Disciplínách jsme za svadné kusy, ale na triangle vždycky zahraju si, protože hudba je pro všechny, a nebo na klavír, nebo na kytaru, a nebo na trubku.

srdce navštěv školní třídu. Mají bídu, nemají ani křídu. S těma by měl se sebe fotit a poradit jim, jak mají žít. A začni, kámo, s meditací. Ne, ale v Česku jsou etací, co meditujou klidně tu, ale...

do soboty, koukám na roboty. Na rudém písku vidím je si hrát. Nevím, co to ale může znamenat. Kamínky to všude sbírají, fotí si mě potají. Kdo ví, co na mé poušti dělají. Mimozemšťany tu asi hledají.

příště, čau, jdu hledat Marsky, Marťanky vlastně, jsem chtěl říct, ahoj.

0: Posloucháš?
1: Rádio Junior.
2: Kapitáne!
3: Ano, námořníku?
2: Máme v lodi díru.
3: Tak s tím něco udělejte. Za co vás platím?

0: dívenka mého gusta, co chodí s bílou nádobou a má tak milá ústa.
1: Bydlí, bydlí.
0: Bydlí?
1: Bydlí.
2: Posloucháš Radio Junior.

0: Řekněte oba ano.
1: Ano. To se mi zdá, to pravda není.
2: Jak ty jsi krásná, pano.
3: Lidičky, věřte pohádkám.
4: Věřte i na ty boží mlejny.

0: Když se bába zeptá,
1: zeptá.
0: Když se bába zeptá,
1: bába.
0: Kudy vede cesta, kudy vede cesta. Taky hlavně neříkej, že pocházíš z města, s hraním nedokážeš přestat, že je stará brevta, že se dolky vyrábějí z kinu

0: Peki.
1: Dekuyu ceveç kojeti tak hodna. Dneska to vínečko vyjunknu do dna.
0: Proč máš tak velké oči, baby?
1: To mám, Karkulko, proto aby... To abych tě lépe viděla.
0: Proč máš tak velké uši, baby?
1: To mám, Karkulko, proto aby... To abych tě lépe slyšela. To mám, Karkulko, proto aby, to aby mě zima nebyla.
2: Snad připravím vlka o lupu.
0: Proč máš tak velkou pusu, babi?
1: To mám, ty loupa, proto aby,

0: Tak jsem tady kvůli tomu děvčeti, dneska se tu možná bude stříleti. Stůj, babo! Teď už šelmo!
1: Tak já nevím, povídám stůj a on si lehne.
2: Je přihranej.
0: Tak jsem tady kvůli tomu děvčeti, teď bych ale potřeboval věděti. Není-li v břiše, tak buďte tiše.
3: Není-li v břiše, tak buďte tiše.
0: Tady je, snad nám ještě ožije. Vím, co s tím. Já jí z vlka vyprostím.
4: Pozor tam uvnitř!

I když jsem jen prostý holub, připravil jsem vlka o lup. Ještě zpívá vyřešiti, necháme-li zvíře žíti.

0: že brečíš, tak se říkám, co se asi může dít. Mluvíme oba stejnou řečí, máš chuť si o tom promluvit.
1: Mě se stýská po námě,
0: to dává smysl.